Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Yes, yes. Rádio Čas. Hity, které miluji.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hit

Rádio Čas. Hity, které milujete. Máš příběh, jsme jak kniha z dvou stran, tak otočme stránku, začnem nový list psát. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Hit.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje hruska.cz.
1: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru.
2: www.podpovrchem.com.
1: Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Hity, které milujete.

0: Radio Čas. Hity, které milujete.
1: Možná jsem blázen, ale stále věřím na otevření vysněných dveří.
0: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chtěl jsem původně jako zahartusit na systém, ale pak říkám, že to je vlastně dobře. Včera jsem si posyntal čajem cedulku, kterou tady už máme týden. Vypínejte klimatizaci. Co je? Něco se otevřelo?
1: Mně se otevřela dvířka, mě napadla dvířka.
0: To je skřítku v poklad.
1: Skřítku v poklad.
0: Ten ještě zavři, ten ještě neotvíráme.
1: Dobře, no počkej, pocintal jsi se cedulku.
0: Cedulku, vypínejte klimatizaci. A protože to bylo nedůstojné tady od čaje mít cedulku, tak jsem to vyhodil a ráno přijdu a klimatizace jela. Jo, takže nikdo potřebuje opravdu návod nevypínat klimatizaci, ale na druhou stranu jsem teda musel konstatovat, jakože je tady relativně příjemný vzdoušek.
1: Je tady vlastně příjemně, no, protože někdy tady je tak jako trošku zatuchlo.
0: Různé verze slýcháváme, když nám přijdou hosté, ano.
1: Jo, protože je to velmi malá místnůstka s malými dvěma okýnky a toho vzduchu sem příliš nejde, takže občas to tady, mě vždycky napadne takový ten výraz, to se říkalo za nás, když jsem byla malá, že je to tam jak v opičárně.
0: Teď si říkám, protože tohle je budova bývalé mateřské školy.
1: No.
0: To přece nemohla být, ale to budou nová, že ta okna. To určitě museli mít větší okna děti, že padly za vlast. I když ty místnosti byly větší, vím, že to je jakoby dodatečně ta storie udělaná z velké místnosti.
1: Asi museli, taky z bezpečnostního hlediska. Já mám pocit, že musíš mít i nějaká velká okna kvůli evakuaci.
0: Dětí, tak bavíme se o dětech, tak to je.
1: My bychom tam tak hlavičku prostrčili tady v tomhle okýnku.
0: No kdysi, ano, ale máš pravdu, no kdysi tady dobýval jeden kolega, protože mu nešla kartička a on byl trošku neurotik. Už je to dávno, už je to promlčené, jo, neurotik, i když občas ještě v Ostravě potkávám a najednou já vysílám a opravdu tohle mi vlezlo oknem, tímhle okýnkem, on měl takhle, jo, on byl opravdu jako, jak se tomu říká?
1: Jak za kdo škudla.
0: Ano, přesně tak, byl takový vysoký, taková čára, taky jako améba. Nebyl to příjemný pocit, no. A ještě do toho, ježišmarja, nejde karta, víš, takže já jsem si zařval a prošel, no. Takže někteří projdou.
1: On fakt se protáhl tím okýnkem.
0: Bez legrace a teď jako vím, že se podceňuješ, že já myslím, že ty by ses protáhla úplně bez problémů.
1: No to nevím, teda. No boky ne, hele.
0: Máme nové video? Já to zkusím. Akorát já mám strach, že by nás dupali, že nezničíme ty parapety nebo něco.
1: No tak prosím vás, to bylo takové malé zastavení nad tím, jak velká okýnka tady máme. Aha. A že kdyby něco, tak odsud opravdu neodejdeme.
0: Já myslím, že jo.
1: A neutečeme.
0: Já myslím, že jo.
1: Na ten myslím, že by se protáhl, jo.
0: Prosím tě, neříkej tak pochybovačně.
1: Ale ani já se tam neprotáhnu, já to nemyslím nějak špatně.
0: Já myslím, že jo. A ty jsi ještě ta hadí žena.
1: No, to rozhodně. Ne, nebudeme to zkoušet. Rádio, nebudeme to zkoušet.
0: Máme co řešit. Jinak tohle bylo antre jenom k tomu, že nás čeká Dobré ráno Moravo. Jinak přesně 6 a čerstvé zprávy má pro vás Kristýnka Kubánková.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Řidiči, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v obci Senínka na Vsetínsku. Projíždějte tak místem opatrně. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas.

0: Některé typy podražily až o 100%, nemocnice proto navyšují zásoby a dodavatelé zavádějí odběrové limity. Klimkovice připravují nový systém parkování na náměstí a v centru města. Jak nám ale řekl starosta Jaroslav Varga, první 2 hodiny budou moci řidiči na náměstí parkovat bez poplatku.
1: Chceme, aby se na náměstí dalo zaparkovat, ale aby tam auta nestála bez omezení celý den a neblokovala místa lidem, kteří jedou k lékaři, na úřad, do obchodu nebo za službou. 2 hodiny bez poplatku považuji za důležité. Lidé si v centru stihnou vyřídit běžné věci bez zbytečné finanční zátěže, ale zároveň se parkovací místa budou lépe střídat.
0: Po uplynutí 2hodinové lhuty zaplatí řidiči 20 korun za hodinu. Večer, v noci, o víkendech a mimo stanovenou dobu zůstane stání volné. Olomoucký kraj podpoří ekologické, vzdělávací a chovatelské projekty v regionu. Dotace pomohou například s ochranou přírody, péčí o krajinu, výsadbou zeleně, environmentálním vzděláváním nebo pořádáním akcí zaměřených na zemědělství, včelařství či chovatelství.
2: Rádio Čas Sport.
0: Tenista Jakub Menčík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo a pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siňáková, a to 11. grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Úterý bude oblačné až zatažené, přidat se může déšť, přehánky, ojedinělé bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: 9. červnové ráno s Lenčou Radimem na Rádio Čas, ty, které milujete, pohoda, spousta soutěží, ale taky den, který opět v kalendáři ozdobilo nějaké hezké jméno. A Lenča ho zná?
5: Já ho znám a dneska jsem přemýšlela nad indiciemi, protože vlastně na to jméno ženské mě nic moc nenapadlo. Takže bych řekla, že to je mužské jméno a byla to hlavní postava ve filmu Nuda v Brně.
4: Už zase, jo, počkej.
5: A hrálý Honza Budař.
4: Jo, aha, jo, tak to víme. To bylo taky. Počkej, jak bylo to oslovení s těma řízkama.
5: Ano.
4: Takže dneska je žena, jo?
5: Jo, takže dotýkej se mě.
4: Takže dneska má Stáňa, Stanislava. Dotýkej se mě, Stando.
5: Ano, ano,
4: ale takže Stanislava. Ale protože já jsem si pamatoval hlavně jakoby to trapno u těch řízků, že jo, a podobně. Bylo to trapno, nebo to bylo vlastně erotické dusno?
5: A to bylo jako celý film, byl trapno film. Ale skvělý.
4: Proč mi nutíš to říkat zase? Ne.
5: Co?
4: Já jsem potom zpytoval včera ve vlaku, jsem strašně náročný den, tak jsem zpytoval a já říkám, že fakt musí být čačaný a hodný, jo, protože ta zvěřstva, co z nás občas lezou.
5: Jo, my si někdy uvolníme, ale až příliš, že? Ale většinou potom... ty se uvolňuješ víc.
4: Dobře, Lení, máš pravdu. Dobře, OK, máš
5: ne,
4: pravdu.
5: Ne, fakt do toho někdy šijem.
4: Já jsem normálně včera a asi 6 hodin naháněl Denču. To je naše kolegyně a zároveň jako pravá ruka šéfa, dejme tomu, ano, která nám zprostředkovává ty nejdůležitější informace,
5: ano,
4: protože já nemám rád takové ta nedorozumění v komunikaci.
5: No.
4: A ty jsi byla u toho, vlastně to bychom museli zase vysvětlovat celý příběh a podobně. My jsme včera řešili problém, protože jsme měli nějaký rentonons, jo?
5: A já jsme něco blbě prostě.
4: No, a já jsem Denči, jako dejme tomu více z druhé strany, tak jsem jenom byla tady, tak jsem jenom vlastně namlouval, že už víme a že určitě přijdou další.
5: Ano.
4: Jo? Ale pak jsem, ono to mohlo vyznít tak, jako že vlastně, co nám to namlouvá. Váš, jo? A Denča to napsala moc hezky a to už jsem pochopil, že ona myslí, že já jsem podrážděný, takže jsem jí volal a psal a ona měla 1000 vyřizování, takže až v 15 hodin 00 nějak jsem jako dostal svého klidu, jo? Že to bylo opravdu jenom ten, a to je hrozné, ale jo? Když prostě čteš mezi těmi řádky nebo slyšíš něco, co tam není.
5: To je jenom komunikační šum.
4: Uh-huh. A bohužel i má sebevědomí, ano.
5: Ano.
4: Protože někteří to vůbec neřeší, takové věci.
5: Ne, já jsem na to zapomněla hned, jak jsem odešla z práce. já vlastně jsem ráda, že jsme to teď připomněl.
4: No.
5: Já jsem to brala pouze jako informace.
4: A celé se to týká toho, a to je to nejpodstatnější, a to je ta dobrá zpráva pro vás, že nově hrajeme třeba i skřítku v poklad. Jo.
5: Ano, o peníze.
4: Celkem 5x denně a někdy tam můžou být zajímavé částky a nikdo, opravdu nikdo, třeba že to nebudou penízky, neodchází s prázdnou. Takže
5: je
4: tak.
5: To tak a dokonce jednou denně nás čeká i zajímavý bonus, ale o tom všem až za chvilku na Rádiu Čas. Máme 6 hodin a 5 minut, k tomu krásné ráno.
4: Stáňám, hezký svátek, přesně tak.

0: Hity, které milujete, Lenča radím na Rádio Čas, za chvíli čerstvé horoskopy, Lení, dneska je 9.
1: 9. června, ano.
0: Tak prosím vás, chceme jenom připomenout jedno posunutí, teda je to pozitivní zpráva, posunutí registrace, protože ještě dneska a zítra se můžete registrovat, připomínáme, už jsme o tom mluvili, akce, kde vlastně konec konců bude k vidění i Crazy Loď Rádia Čas, a to je už tento, říkám to dobře, 13. že jo,
1: ano.
0: V sobotu 13. jsou to rozmarné slavnosti řeky Ostravice, už 10. ročník.
1: To je krásné slovo, mě vždycky napadne rozverné, ale jsou to rozmarné slavnosti. Mimochodem, když se registrujete, tak dostanete i krásný příspěvek 2000 korun na výrobu lodi. Abychom vám to tak trošku přiblížili, tak jsme to nazvali taková naše jako neckiáda.
0: Ne, já to je odpověď určitě obdoba neckiády.
1: Obdoba
0: jako
1: neckiády, tak.
0: Přesně tak.
1: Takže,
0: no.
1: Takže všelijaká crazy plavidla na Ostravici už teď tuto sobotu.
0: Přesně tak, po té změně počasí teď v dalších dnech, ta sobota už má být tak akorát na něco podobného, takže rozmarneslavnosti.cz, registrace, a mimochodem i ty ceny, jak jsem pochopil, jsou teda hodně
1: velmi
0: hodně
1: pěkné,
0: krásné.
1: Takže doporučujeme.

0: Pohodové ráno s rádiem, čas 6.13, aktuální čas a datum 9. června, úterý v kalendáři. A Ráďa si ještě teď dokousává svoji mrkvičku, ale myslím si, že když tak vidím ten čas, tak to vypadá, že máme prostor pro Milana Gilnera, který nám řekne, co se píše ve hvězdách právě ve spojitosti s tímto dnešním dnem, co nás čeká a nemine.
1: Děkuju.
0: Máš dokousáno?
1: Já jsem neodhadl čas, já se koukám, je 26 vteřin a říkám, ta sousta nedám, tak jsem tě jenom pokynul,
0: ale
1: takže díky za záchranu.
0: Ale mohl si klidně dokousat a rovnou to odpálit.
1: Já jsem ti chtěl poděkovat.
0: Aha, Tak rádo se.
1: A co bude teda teď?
0: No Milan.
1: Aha. Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
3: Úterý bude dnem s převahou souladných hvězdných aspektů. Nicméně objeví se i ty problémové, které vypovídají o tom, že se nám budou dít věci karmického charakteru, tedy skořeny v hluboké minulosti, jež mohou mít destrukční charakter. Hůře nám to bude myslet a můžeme inklinovat nerozumným úvahám i mluvení. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou mít výtečné analytické myšlení. Štíři odhalí každé tajemství a ryby zaplaví originální nápady. Berani budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvi projeví až extrémní tvrdost a neústupnost a střelci by mohli vdechnout život svým odvážným vizím. Býci se mohou těšit na nový příliv životní energie. Pany dnes budou za hvězdy, kozorozi musí počítat s jízdou jako na horské dráze. Blíženci dokážou stabilizovat jakékoliv mentální turbulence. Váhy může potrápit zkouška stability a vodnáři vsadí na svou nevšednost a originalitu. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilner.

0: Včera v 17 hodin středu evropského času šel ven film 10 s titulkama nějak až 13-minutový film, vlastně velké promo nové desky Madony. To znamená, ona nemá malé doprovodné videoklipy, ale ona udělala takový jako malý film. V něm je 6 písniček z nové desky, tedy zpovědi číslo 2. Fragmenty vždycky kolem minuty, je to plné hvězd. A hlavně, jako když si vzpomeneš, jak jsme občas řešili, nebo jestli vlastně ty už si přišla krátce poté, ale těsně předtím to byla taková ta Madona prapodivná, opuchlá, taková ta, jestli pamatuješ, ta provokativní a jak si říkal, holka, co se děje, tak najednou je zpátky. Jako krátce při svými 68. narozeninami. I Benedict Cumberbatch tam hraje a její dcera Madonna. A jako jo, je to hezká filmová... její dcera Lola, já jsem řekl její dcera Madonna, ano.
1: Lola a Madonna.
0: Aha, a Benedict se teda hezký
1: tak líbe. Jestli jako Benedict Cumberbatch tam hraje, tak to musím vidět. A jsem ještě neviděla.
0: To je strašně zvláštní, protože on zrovna říkal, a já tu historku miluju, v jedné talk show pár let zpátky, že když si dělal konkurs do filmu, který Madonna režírovala, tehdy to bylo o té velké lásce toho krále Edwarda, který si vzal tu rozvedenou Wally Simpson.
1: Jo.
0: A Madonna prý přišla pozdě a dívala se do jeho papíru a říká, Cumberbatch, to je docela netradiční jméno, ne? A on jí řekl, ani ne? Madono. Ale zřejmě to nebylo tak dramatické, protože teď hraje v tomhletom velkém filmu. No.
1: Krásné, ale už to vidím. No, ale Madonna vypadá skvěle.
0: Ne, ale jako filmařská husina až za roh a jde vidět, jakože na tom pracovali mladí lidi. Asi takhle to řeknu.
1: A hlavně mi přijde, že Madonna je zpět. Protože
0: no,
1: když...
0: To
1: byla taková ta Madame X, ne? Nebo jak ona se jmenovala?
0: No to bylo ještě něco po Madame X, jak takové ty různé remixy toho Frozen. Pamatuješ? A ona nosila ty dlouhé vyžehlené vlasy a pravda byla, já nevím, já totiž mám pocit, jestli jsi to zaznamenala taky, že v tom světě i té jako estetické chirurgie nebo něco, museli vymyslet něco nového,
1: ano.
0: Protože všichni odplaskli.
1: Ano.
0: A začínají vypadat víc přirozeně.
1: A začínají vypadat jako oni, ale teda i tak ona vypadá prostě, že něco je tam úplně vyžehleného. Každopádně, jo, to bylo děsivé období. Já si pamatuju tu předělávku Hang Up a to bylo to, já jsem se toho bála, toho klipu. Já jsem to viděla, já jsem pak nemohla spát.
0: Já jsem říkal, holka, to už je konec, ale zřejmě zřejmě prostě jenom tak jako zazujá tu výbočku a vrátila se tam, kde jí to sluší nejvíc.
1: A má dobrý tvůrčí tým a vypadá zase naprosto skvěle a úžasně a takže super.
0: Když už jsme u těch tanečků teda, dáme si Dlouhou noc s Helenou, protože Rádio Čas, to jsou hity, které milujete a když se po ránu tančí, tak jako je to půlka výhry, co si budem.
1: Ano, a Heleně to taky jde úplně stejně jako Madoně.
0: No uvidíme příští rok veden noc.
1: Ano.
0: To nervy moje. Já myslím, že to musí být jako ta nespí už teď.
1: To si myslím taky.
2: Dobré ráno, Moravo, na Rádio Čas.

0: Lenča Radim, hity, které milujete, připomínáme, už v této hodině si budeme hrát, protože takhle můžeme asi prozradit, že to bude hravé na několik způsobů to dnešní ráno. Otvíráme, Lenča už se vlastně otevřela skřínka se skřítkovým pokladem, takže dneska několik verzí. Potom pořád ještě platí, že je úterý.
1: To znamená, že dneska máme tajné úterý a řekla bych, že bude velmi, velmi zajímavé a možná jenom můžeme prozradit, že byste měli mít volno tento víkend.
0: To už je na tento víkend?
1: Ano.
0: Počkej, já to mám vlastně otevřené.
1: Tak 13, 14.
0: Teď se koukám, no jasně.
1: No jasně. Uh-huh. A, no,
0: bude to víkend plný hvězd.
1: Ano.
0: Plný hvězd. Tak.
1: A tak nějak tady v okolí.
0: A mimochodem ještě, aby to nebylo málo, tak stejně jako včera zamíříme k sousedům trošku se okoupat v nějakém tom termálu. Takže to všechno vás čeká v jednom balíčku. Nicméně teď je teď, kolik bude za 6:30. Já se nemůžu nezeptat, protože dneska se vás ptáme nejenom ráno, ale celý den. Lení, je nějaká profese, která jako víš, že bys jako nikdy nebyla schopná ani zkusit? No, nebo zkusit možná, ale nedělat.
1: Jo, a víc jich je.
0: No tak jsem s ním.
1: Já jsem celkem úplně jako nezaměstnatelná. Já bych nemohla dělat na jatkách.
0: Jatka, dobře, píšu si, to dává
1: řezník, logiku. Jatka, řezník, cokoliv takového, pak bych asi nemohla být úplně pečovatelka. Asi bych to nedávala.
0: Je jedno, jako jestli mimi nebo seniori, ale prostě jakoby pomáhat tomu člověku, který je trošku ouvej, jo, v tu chvíli.
1: Já hodně prožívám všechny ty příběhy.
0: Takže by si se dělal řvala.
1: Já bych jenom brečela. Já fakt, to, jako, to ne, že bych nechtěla.
0: Ne,
1: já...
0: tam musí být něco, ano, tam musí být jakoby to poslání, ale zároveň jako taková ta silná nátura, no.
1: Ano, takže to ne, že bych nechtěla, že já velmi ráda peču a pomáhám, ale já bych neustále plakala, protože mě se ty příběhy extrémně dotýkají. No, takže tak. No, možná mě ještě něco napadne, co ty?
0: Spíš mě házejí asi věci, toho je strašná spousta, no, a podobně, fakt strašná spousta. Napadá mě teď z poslední doby, protože to je pro mě aktuální téma, jakoby, jak říkám, a máme tady spousty hostů klobouček, jak všem lékařům, sestřičkám, protože tam se mísí úplně všechno,
1: ano.
0: Jako náročné směny, zodpovědnost, kterou my si ani neumíme představit, ještě jakoby pospájet různé věci dohromady, nějaká ta míra bezpečí a jako lidskost je to taky jako balíček, který častokrát bereme samozřejmě, ale samozřejmě není. No.
1: Ano. Takže co vy, jaká profese tedy vám je vzdálená, nebo byste ji vlastně v podstatě nemohli nikdy dělat?
0: I klidně takové to malé proč, jo?
1: Jo.
0: Facebook, tam už se vypovídáváte, takže teď vy WhatsAppoví 776612800, pište nebo nahrávejte audio, rádi vás slyšíme.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
7: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
8: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
9: To se ještě domluvíme.
10: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
11: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
10: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
11: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
12: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
14: Obědovka Rádia Čas.
2: Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: zlomí.
1: Lenča, Radim, Rádio Čas, radosti, tady spousta radostí, a nejenom hudebních, na Rádio Čas, hledat, co už jsme naznačili. No a podobně jako včera, dneska se na skok podíváme na Slovensko.
2: Ano.
1: Mimochodem, mi vlastně dochází, včera mi to nedocvaklo, i když moje teta to třeba strašně vyhledává a pár známých taky, že jsem v životě neměl tu čest jakoby navštívit nějaký takový jako termopark, nebo ani v takovém tom, jak se říká, ty horké prameny, jako se smočit a podobně, ty jo?
2: No, my jsme byli v thermal parku, ale ne v takhle velkém, ale v rámci jednoho hotelového komplexu, když jsme jeli z Chorvatska. Mm-hmm. A chtěli jsme si to udělat takové jako pěkné, tak jsme přespali ve Slovinsku, mm-hmm, v jednom thermal parku. A byl to velmi zajímavý zážitek.
1: Tam něco nehraje.
2: No, trošku jsme tam kazili věkový průměr. Mm-hmm. A v těch bazencích se to tak jako všechno louhovalo.
1: Naprosto rozumím.
2: A musím říct, že bylo tam hodně co louhovat, jakože bylo hodně lidí a my jsme byli fakt nejmladší, ale třeba o 20 let, o 30.
1: Dobře, když to použiju a ten výraz se používá, někdo si potřeboval zahřát staré kosti, něco
2: tak,
1: takového?
2: Tak, ano, a všichni tam byli tak, takže to bylo takové jako, úplně jsme se tam jako nepobavili.
1: A neudělal ti to dobře, jakože vypadáš mladě?
2: Ne.
1: Dobře, fajn.
2: Ne,
1: nicméně tohle není Slovinsko, tohle je Slovensko a myslím, že Thermal Park asi všichni známe, Dunajská Streda, když tak mrkněte, jo, pro inspiraci thermalpark.sk, protože tam je spousta radovánek a my pro vás máme permanentku na 10 vstupů, jo, na osobu. To znamená, když ji získáte, tak proč si to potom neprodloužit na víkend anebo na celý týden třeba.
2: Třeba nějaký pobyt, dokonce se tam můžete i ubytovat, takže rozhodně zvažte a já si myslím, že tam bude opravdu mnohem větší zábava, nebo když jsem viděla ty videa a ty fotky, tak to vypadá nádherně. Čeká vás třeba 10 bazénů, tobogánová běž, sportovní hřiště, vodní kola, paddleboardy, kajaky, jako tak to je trošku něco jiného, než tam, kde jsem byla já, že?
1: Letní sezóna je za dveřmi, takže kdybyste chtěli vyhrát tuto permanentku, připomínáme telefonní číslo 77 66 12 800, dejme tomu šestý nebo šestá v pořadí, a...
2: A já bych zůstala u toho plaveckého stylu. Jakým stylem nejraději plavete?
1: Zatím tady máme jedna prsa ze včerejška, že jo? Takže volejte právě teď.

0: Krásné ráno, Rádio Čas, hity, které milujete, no a taky úplně skvělé ceny, o které dnes po celý den a ráno hrajeme.
1: Tak schválně jedna z nich, šestý nebo šestá v pořadí, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Barbora.
1: Dobrý den, Barčo, vy máte dobrou náladu nebo už jste dlouho vzhůru?
2: No už jsou delší dobu vzhůru a teď teda ve mně proudí adrenalin.
1: No jo, tak to chápeme, to chápeme, proč nám voláte?
2: No ráda bych do Dunajských Středích.
0: Tak paráda.
1: Už jste tam někdy byla, nebo je to taková výzva, jako udělat si potom třeba prodloužený víkend nebo celou dovču?
2: No já jsem chtěla na Slovensko a manžel furt nechtěl, že se mu tam nechce a já nevím co všechno a teď budeme mít důvod.
0: No tak to je skvělé, to se mi líbí.
1: Připomínáme,
0: to je dobrá strategie.
1: Ano, je to tak, ve hře je permanentka na 10 vstupů právě směr Thermal Park, takže připomínám všem thermalpark.sk. Víte co pro to ještě udělat, co nám máte říct?
2: Nevím.
1: Tak jo, tak váš plavecký styl, jak byste ho popsala?
2: Prsa?
0: Takže
1: to je, počkejte, prsa s otazníkem zní jinak než prsa?
2: Ne, on by to možná popsal trošku jinak, ale mám jiný styl, ale ano, byly by to spíš prsa.
1: Ale pokud to není styl ke dnu, tak jako co si budem,
0: že? To je v pohodě. Tak já si zapisuju druhá prsa, tady do statistiky plaveckých stylů a samozřejmě moc gratulujeme, permanentka na 10 vstupů do Thermal Parku v Dunajské Středě je váš.
2: Děkuju, je to tam, jo!
0: Pardon, to se mi líbí, ta radost.
1: Úplně, ne, to, jo, pořád, teď to z vás spadlo, jo, ne, tak prosím vás, když už jsme se teda jakoby už uvolnili, tak jenom poslední otázka, dneska se ptáme všech, nevím, jestli jste nad tím přemýšlela, Báro, je nějaká profese, kterou byste nebyla schopná dělat, kterou víte, jako, že byste nezvládla psychicky, fyzicky, je to úplně jedno?
2: No, slyšela jsem, přemýšlela jsem nad tím a asi opravdu bych nedokázala klobouk dolů všem zdravotníkům, že dokážou v hektických situacích řešit a pomáhat lidem. Já mám chvilku psychicky vypětí a už to nezvládám, takže asi u mě by to bylo zdravotnictví.
1: Tak jo, tak objímáme na dálku, potom krásné nejenom plavecké zážitky a rádi jsme vás slyšeli, jo?
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Taky moc děkuju, mějte se naslyšenou.
1: Zlata.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Bylo 6:45, probouzíte se s Lenčou a Radimem na Rádio Čas. Krásný nový den.
1: A Radě už dochroupal mrkvičky. Máš ještě nějakou?
0: Ještě tam mám kousek.
1: Ještě bude, že?
0: A řetkvičky mám ještě.
1: Jaký, to bude ráno, chrupka ne. No, pojďme se podívat letem světem internetem, protože mě hodně pobavila zpráva, že jedna 37-letá žena předstírala, že je 12-letá dívka a přesvědčila jeden pár, aby se o ní jako o dítě staral.
0: Víš, na koho jsem si okamžitě vzpomněl?
1: Ano.
0: Na
1: Barboru.
0: Barboru, přesně tak.
1: Ano.
0: Barbora Škrlová, že jo?
1: Je to tak, ano. Rodiče teda na to přišli až po 14 měsících.
0: Zlatí se.
1: Ta dáma k udržení své identity používala dudlíky, kojenecké lahve i dětskou deku a svůj dospělý vzhled vysvětlovala tím, že má nějaké zdravotní problémy.
0: Dobře, a oni neviděli třeba její doklady, když se o ní starali, nebo něco podobného?
1: Vůbec netuším, tak je to v Brazílii, takže možná zřejmě tam úplně jako nepátrali.
0: Aha.
1: Každopádně na Barboru jsem si vzpomněla taky jako první, ale ten vizuální věm prostě mi úplně nejde do hlavy, že tady ta dáma to nějak uhrála. Pojď se podívat.
0: Která to je tohle?
1: To je ona.
0: Počkej, ona hrála 12 letou.
1: Ano.
0: A proč pije z kojenecké lahve?
1: Tak to nevím. To prostě tak asi, že ve 12 to ještě chutnalo, říkala. Paní.
0: Teď pozor, ne, teď bez vší legrace a nepředstírala trošku, jakoby, jak to mám říct, no, že je trošku handicapovaná i po jako myšlenkové stránce.
1: To tady není, ale nevypadá to. Ona fakt jenom jako, že prostě je jí 12 a že má nějaké zdravotní patálie a proto vypadá tak, jak vypadá.
0: Já doporučuji zhlédnout doprovodnou fotografii třeba i na televizi Relax, kde ji uvidíte, teď nevím, jako jestli tady, nebo tady, nebo tady. Mm-hmm. Nás najdete vždycky v záznamu právě takhle každý den mezi 6 a 8, to je záznam z předchozího dne, ale kdykoliv taky opáčko dopoledne a pokud se nepletu i víkendový. Jo,
1: ano,
0: takže,
1: ano. Takže... ale prostě je to takhle, abychom vám to přiblížili i vám všem, co jenom posloucháte rádio, tak paní vypadá trošku jako teta Běta, prostě jako já bych jí to nezbaštěla.
0: Teta Běta v teplákách, ještě skoro jakoby strvalou a pící z kojenecké láhve mlíko, jo, takže já nevím, tam myslím, že celá ta rodina musí být trošku uvej, nicméně nechci říkat pointu, ale mi se okamžitě při té hlavní zápletce vybavil film Sirotek. Prosím vás pěkně, je to horor. Takže ono je možná víc filmů, které jsem viděla.
1: To je ta děsivá holčička s těmi copánky, ne?
0: Takže viděla jsi, Sirotka.
1: Ano.
0: Takže nebudeme prozrazovat pointu. Pokud se nepletu, malou roli tam hraje i Karel Roden, to mě překvapilo. Aha. A tam to bylo přesvědčivé, že jo?
1: Tam to bylo velmi přesvědčivé.
0: Aniž bychom prozrazovali, jo? Takže ano. Doporučujeme Orphan, anglicky Sirotek, a jako ku podivu dostalo to i mě. Takže tak.
1: No, to vás dostane. Tady paní z Brazílie, ta by mě nedostala.
0: Tam máte komplexní balíček. ona vypadá jako taková, jak se tomu říká, nekvalitní kopie
1: tak,
0: celého tohoto projektu.
1: Je to takový ofran z vyše.
0: Už jsme zase kritičtí.
1: Už jsme hrozní.
0: Bože můj. Oh. Radim a Lenka.
2: Dvojice, se kterou zvládneš každé ráno s úsměvem. Dobré ráno, Moravo. Jedině na Rádiu Čas. Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
3: Uvnitř je výhra. Stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
4: A ty odcházíš s nulou.
3: Rozhodni se správně.
2: Skřítku v poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
6: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.
7: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
8: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
10: Řešení je úvěr od Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit hodně.
10: Řešení je Acema.
9: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
10: Řešení je Acema.
9: A co když potřebuju 20 milionů?
10: Řešení je Acema.
9: A 30?
10: Acema.
9: A 40?
10: Acema.
9: A 50?
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.
0: Krásné ráno všem, některý možná dobrou noc ponoční, v každém případě Lenka Radim, Rádio Čas, 9. červnový den pěkně společně a hezký svátek ještě jednou všem stáňám, tedy Stanislavám. Já jsem to dělal strašně komplikované v té svojí hlavě a přitom je to ještě jako jednodušší už to být nebude. Leni, na co se dneska ptáme?
1: Ptáme se na to, které povolání byste nikdy nemohli dělat.
0: Prosím vás, profesionální řidič.
1: Jo, jako, to je pravda.
0: Já nemám řidičák, jo, a vím, proč ho nemám, já za volant nepatřím, takže jako i tohleto, jo, protože to je vlastně stejné jako ve zdravotnictví, tam je obrovská míra zodpovědnosti a já vás fakt všechny obdivuju, jakože to neřešíte a hlavně, jak to dokážete všechno ovládat. Je to něco podobného, jako když potom člověk umí všema deseti?
1: Jo. To je automatika, jo? Už potom, no. Je to jenom, se to musíš naučit, to je takové trošku jako stresující, protože proti tobě jezdí auta.
0: No, ale vnímat ty spoustu věcí kolem, jako značky, různé ty zákruty a podobně, kdo, ty přednosti, já vás vůbec nechápu, jak ty přednosti zvládáte.
1: To já nevím. Já když přijedu na křižovatku, kde vůbec nevím, kdo má jet první, jo, není světelná.
0: Ty necháváš, jo?
1: No, tak a stojíme tam. Tak já stojím a koukám a říkám si, kdo se rozjede. A když na mě začnou troubit, tak vím, že jsem to měla být já.
0: Jeden můj velmi blízký příbuzný proto má výraz, ale já to říct nemůžu, protože si to nemyslím, jo, ale
1: jaký?
0: Baba za volantem.
1: A to, je to pravda.
0: Ale přitom, víš, co říkám i já, vy máte mnohem nižší statistiku jako nehod a podobně, možná proto, že stojíte.
1: Ale... nehod, jo, ale máme to celý, nebo já to mám celý odřený, to auto, já neumím parkovat.
0: Jak to vidí naši posluchači, tu profesi, no, na kterou by si nikdy netroufli a z jakého důvodu?
1: Tak zajímavé je, že profesionální řidič se tam neobjevil ani jednou. Boženka napsala, že by nemohla dělat patoložku, nějak si to neumím představit, zkoumat tkání v různých stupních rozkladu. To je pravda. Petra by zase nemohla být revizorka.
0: Jak to má posluchačka Eva přes WhatsApp Rádia Čas?
15: Ahoj, tak kterou profesi bych asi nezvládla dělat, tak jsou horolezci a tak, jelikož mám strach z výšek, tak ne, jako klobouk dolů před něma. Ahoj.
0: Tak v to podstatě nemusí být ani profese, jako je blbé bydlet třeba i v 8. patře, že jo?
1: To je pravda. Dáša píše na Facebooku Rádia Čas, moderátorku v živém přenosu, a teď pozor, jo, udělala bych v televizi takový trapas, že by asi kvůli mně klesla sledovanost i finanční dary diváků, prostě horor. Za to moderátorku v rádiu bych dělala moc ráda, tam totiž můžete mít taháky.
0: Takže počkejte, já přečtu teď, co mám na papírku, taháky. Hele, máme materiály, které třeba musíme použít, protože některé věci se prostě ve vysílání říct musí. A vlastně takhle, někteří mají kolegové, jakože si vlastně, někdo si připravuje úplně vysílání do posledního slova, někde absolutně improvizuje, někdo, no to tam je jako tisíc.
1: Ale jedeme na živo.
0: No, jedeme, no.
1: Ale je teda fakt, že...
0: Vždy to zažil už stokrát.
1: No. Vy jste to ani nechtěli zažít, ale zažili jste to. Ale je pravda, že my tady můžeme když tak odpálit písničku, když se to teda rádiovi podaří a zmáčkne čudlík, tak to jde. Ale v tom živém přenosu to opravdu nemůžeš udělat. Ale já to miluju, mě to strašně baví. Mě baví takové to, že nevíš, co přijde.
0: Mm-hmm.
1: A když je trapas, tak to je úplně to nejlepší.
0: A já cením moc Mirku úplně závěrem, protože to napíše málo kdo. Já teda moc jako nesouhlasím, abych se to třeba i vyzkoušel, kdybych měl ty jako parametry, ale podobně. Já bych nikdy nemohla dělat prostitutku, ženu ve veřejném domě.
1: Mm-hmm, to no? Asi taky ne.
0: Ne?
1: Ne, já jsem na všechno moc citlivá.
0: Povídej. Která zóna?
1: Ne, že na lidi.

0: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
1: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Buffy.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte u obce Buchlovice na Uhersko-Hradišťku, kde se stala dopravní nehoda nákladního vozidla. Komunikace je dokonce dočasně uzavřena, počítejte tak se zdržením a objízdnými trasami. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější.

0: Pa. Dětské letní tábory letos čekají nová pravidla. Organizátorům ubude část administrativy a některé dosud povinné požadavky se zjednoduší. Vedoucí táboru tak budou mít více prostoru věnovat se samotnému programu a dětem. Změny se týkají například zázemí táborů, zdravotní dokumentace nebo přípravy jídel.
1: Morava aktuálně.
0: Ostrava má koncepci bydlení. Dokument stanovuje směr bytové politiky až do roku 2050 a jeho cílem je zajistit více dostupných a kvalitních bytů. Město chce podporovat výstavbu nájemního bydlení i soukromé investory a developery. Na rozvoj bydlení plánuje v příštích letech vyčleňovat až 3% svého rozpočtu. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla o 0,1% bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, tak to nám řekl František Bikár z úřadu práce.
2: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
1: Rádio Čas, sport.
0: Slovenský hokejový útočník Matouš Spodňák se stal novou akvizicí extraligové Olomouce. 28-letý odchovanec Košice loni po 11-letém působení v Severní Americe vrátil na Slovensko a odehrál sezónu v dresu Michalovců. Dnešní den bude oblačný až zatažený, přidat se může déšť, přehánky, ojedinělé bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: milujete. Pozdravy pro Honzu, který přes WhatsApp Rádia Čas napsal: opravdu těžká práce je práce na finančáku. Setkáváte se s lidmi, co, cituji, okrádají stát a ještě se tváří, že jsou okrádáni. Ale bez těchto hrdinů všedních dní by nebylo na školy zdravotnictví, na silnice, prostě na nic. Jo, a tímto zdravím Ivana, Marušku s Lidkou, tyto hrdiny státních financí. Tak to máme i s osobním pozdravem a vlastním názorem. A to ceníme.
1: Mm-hmm. Já přečtu Gáby na Facebooku Rádia Čas, která má takový dobrý rozptyl, že by nemohla dělat buď pedikérku,
0: ano,
1: anebo patologa.
0: No tak takhle, když zkazíte pedikérskou práci, tak čistě teoreticky by to k tomu mohlo vést, jo? Ale
1: a
0: doufám,
1: nebo,
0: že ne.
1: Nebo je to kvůli tomu slovu, protože máš jako pedikúra, že jo, je noha, pata, patolog,
0: Ale dokonce jsem tam někde viděl, a myslím, že to bylo právě na Facebooku, tu patologii z toho, jo, vlastně o to si říkala, nechci se hrabat v cizí tkání, ne?
1: Ano. A Míše píše, že by nemohla dělat v pohřebnictví.
0: Mm-hmm. Jo, to přišlo taky tady, počkej tady, pohřebáka, nemohla bych oblíkat mrtvé.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: O bylo pryč, takže to znělo jako nemohla bych blikat mrtvé, ale předpokládám, jako že jsem to přeložil správně. To někdy, jakoby, to jsou ten radní schon a podobně, cože? Co je?
1: Nemohla bych blikat mrtvé.
0: Pohřebáka nemohla bych blikat mrtvé, ano, přesně tak. Všechno, my vám rozumíme. Známe pondělní nebo úterní stavy, že?
1: Ano, a budeme moc rádi, když nám bliknou vaše zprávy na Facebooku anebo na WhatsAppu Rádia Čas na téma, jakou práci byste rozhodně nemohli dělat.

0: než my.
1: Protože máme rádi happy endy, tak jenom taková mikrospráva na Rádio Čas, inspirovaná minulým týdnem, kdy jsme hráli, ty už víš?
2: Lemur.
1: Jo, přesně.
2: I like it, move it, move it.
1: To řekni celé, já si naliju kávu.
2: Já to tady mám taky nachystaná.
1: No, tak to řekni.
2: No tak my hledali jsme lemura z ostravské zoo, jo, a našel se.
1: No, řekni si to, já si vypiju kafe.
2: A proč? Tak ty jsi to chtěla říct taky.
1: Ty jsi to propálila.
2: No, tak dobře, no. No prostě lemur byl na zahradě a pochutnával si na třešní.
1: Přesně tak, v nějakém sousedství to mě pobavilo nejvíc, takže, a mimochodem právě chytili ho na pamlsek, jo, takže.
2: Ale mně se líbí, když vyjdeš na zahradu, máš to kafičko, víš, otevřeš ty dveře na tu zahradu, sedneš si tam, tak se podíváš do té zahrádky a najednou máš na stromě lemura, jak ti žere třešně.
1: Hele, upřímně, jako být, dejme tomu, méně zdatný v přírodopise a spousta z nás je a nevědět, jako co se stalo třeba v sousedství. Mm-hmm. Já bych si možná myslel, že to je nějaká velká kočka, jako sice taková nějaká postižená a podobně, ale možná, že bych ani nepanikařil, jo?
2: No, já bych nepanikařila, ale já bych dělala to, co se dělat nemá, mm-hmm. Když vidíš opičku na stromě.
1: A jsi Mimochodem to strážci zákona, a říkali jsme to i v té zajímavosti minulý týden, prosím vás, hlavně vynechte právě tyhle tiťuťuňuťi, nebo nestažte se ho chytit, no, takže tohle to dobře dopadlo, no.
2: No, takže lemur je zpátky doma v zoo, i když nevím, jestli na té zahradě mu třeba nebylo líp.
1: Ježmane, počkej, takže filozofické okénko mám dávat, nebo co?
2: Ne, no tak jako, že tam měl tu volnost a ty třešně a tak, tak byl na zahradě, no, tak
1: a
2: to je hezké.
1: Nejsou to ti bobci, kteří se narodili už přímo do zajetí?
2: Já myslím, že určitě, jo. Jo,
1: ale
2: jo.
1: Tak takhle, jako neměl kulturní šok, zdá se, jako že si to užíval.
2: Jako vypadá celkem, pokud ta fotografie je opravdu ta lemurová,
1: ne, není? Já si myslím, že to je, vidíš, tam je to íčko dole, takže jo, to aha. Takhle, to, že je ilustrační a podobně.
2: Takže nic. Tak je jenom, že na té fotce vypadá spokojeně, no, ale to je asi nějaký lemur z pralesa.
1: Ta regulární by musela být taková červená pusinka, teď ještě ty pouta, že jo, jak mu dali.
2: Jo, to bylo dobrý.
1: A náhubek jako Hannibal Lecter a podobně. Jo.
2: A teď už v ostravské zoo zase frčí. I like it, move it, move it. I like it, move it, move it.
1: I like it, move it, move it. Pojďte! Mluvit, unč. Víte, co máme další hity, které milujete, mimochodem čerstvé horoskopy, nezapomeňte, budeme otvírat skřítku v poklad a máme taky úterý. Pořád ještě docela tajné, že?
2: Ano,
1: ještě jsme moc nenaznačovali.
2: Ano, ještě moc ne, tak mám ještě hodit jedno jméno do placu.
1: Tak máme krátké intro, tak jenom tak jako cinkni, no. Ale důležité, už jsme říkali, nezapomeňte tento víkend, jo, víkend plných hvězd a...
2: Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou.
1: Já jenom prozradím, že tato indicie je pouze jedna z hvězd. To

0: Ahoj, Radime, Aleničko, co bych nemohl dělat za práci? Nikdy bych nemohl dělat učitele ve škole. Zdraví vás Pepa. Jasně a stručně, tak chápeme, že to bude asi kvůli těm nervům, Pepo? Chápeme to dobře?
1: A nebo možná kvůli trpělivosti. Já bych to taky nemohla dělat, protože já nemám trpělivost.
0: S tím souvisí nervy.
1: Těch mám spoustu.
0: Já bych rozhodně nemohla učit, buď by mě vyhodili nebo zavřeli, takže to je takhle. Já jenom, že dneska se právě na tohle ptáme, na které povolání byste si nikdy netroufli a proč.
1: No.
0: A protože jsou připraveny čerstvé horoskopy, tak jsem tady našel pro vás bíky jako znamení a napsal jsem opravdu, ale rozhodně se nehodí, jo. Až na jednu výjimku bys mohla souhlasit, nebo prostě vyjádři se. Tak první je krizový manažer, specialista na krizové řízení, prostě když je jakoby firma v krizi, tak jakože bys zasáhla.
1: Dokážeš si mě představit jako krizového manažera?
0: Ne, proto to říkám. Ale pozor, tohle jako to JetGTP vyhledal.
1: A on to vyhledal, že bych to nemohla dělat.
0: Já jsem zadal probíky, která rozhodně se nehodí.
1: No tak nehodí, ne.
0: Tak, jo,
1: já
0: tak
1: bych se zhroutila ještě dřív než ta firma.
0: Tak tématu, no.
1: A pak bych plakala jenom.
0: Burzovní makléř?
1: Ne, na to taky ne. Já bych se bála strašně.
0: Aha.
1: No.
0: Reportér v terénu, válečný zpravodaj, takhle, jo?
1: No.
0: Jako musíš natáčet, nesmíš řvát přitom, že jo?
1: To vím, ale zase na sobě mám odzkoušené, že když jde do tuhého, když je nějaká vypjatá situace, tak celkem mě to nakopne, že jsem schopná fungovat. Myslím taková jako až o životu jdoucí. Už jsem zažila pár takových.
0: Jo, takhle, dobře.
1: No.
0: Takže ne ty v rádiu, jo?
1: Ne.
0: Dobře, fajn. Umělec na volné noze bez stálého příjmu?
1: Ne. A to by mě zabilo?
0: No a poslední, jasně, práce v nestálém prostředí a to poslední, nebo na cestách. A to už bych trošku diskutoval, protože tam se cítíš docela dobře, ne?
1: No,
0: nebo
1: ale
0: jako raz za čas a v určité jako fragmentu jako toho roku?
1: No, já jsem takový pomalý cestovatel. Já potřebuju na tom místě chvilku být. Takže nemůžu střídat ty místa třeba každý týden, takže ale být třeba 2-3 měsíce někde, tak to jo.
0: Víceméně se ti to potvrzuje, teda co bylo řečeno.
1: Vlastně
0: no?
1: Víceméně
0: no,
1: jo.
0: No
1: a co bys nemohl dělat ty?
0: Mám to rychle na, která se rozhodně nehodí pro lvy. To
1: pro lvy, no.
0: Naštěstí mám tady pro lvy, fajn. Co nám to našlo? Tak administrativní a rutinní pozice. Já mám ascendent v paně, no, ale tak teoreticky práce striktně v pozadí. To byste se divili, to byste se divili. Profese vyžadující absolutní, team building?
1: No ale tak to není práce,
0: veřejné
1: to je
0: akce? Dobře. Profese vyžadující absolutní poslušnost a absenci názoru. Ještě pořád to neumím říct. No, jako jsou tam ty esence, no, přesně tak.
1: No, takže to vlastně v podstatě to sedí.
0: Z půlky.
1: No. Ale víš, co mě ještě pobavilo, nejenom jako my dva, ale že vlastně na WhatsAppu tak vedou takové profese jako učitel, nebo tam byl učitel a ještě něco takového celkem běžného a na Facebooku máme samé patology.
0: Ne, tady máme taky přece, že jo, tady máme to blikání mrtvol a
1: jo,
0: podobně.
1: Blikání mrtvol.
0: Dobře, tak ať to uzavřeme, než pustíme Milana, našeho profíka a astrologa, což je taky zvláštní, nebo ne zvláštní, výjimečná profese. Danka nám píše, v laboratoři, kde se testuje na zvířatech, vlastně všechno spojené se zvířaty,

0: se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou mít výtečné analytické myšlení. Štíři odhalí každé tajemství a ryby zaplaví originální nápady. Berani budou mít tendenci tlačit na pilu. Lvi projeví až extrémní tvrdost a neústupnost a střelci by mohli vdechnout život svým odvážným vizím. Býci se mohou těšit na nový příliv životní energie. Pany dnes budou za hvězdy, kozorozi musí počítat s jízdou jako na horské dráze. Blíženci dokážou stabilizovat jakékoliv mentální turbulence. Váhy může potrápit zkouška stability a vodnáři vsadí na svou nevšednost a originalitu. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelner.
1: No já to cením, i když radost z toho nemám, protože Milan má nové výrazy a lvy, jestli jsi to slyšela, budou tvrdí, drsní a neústupní, něco wow. Takového, jakože opravdu. Ty budeš mít příval nové energie, neříkal v kolik hodin?
2: No to nevím, ale obávám se, že až o půlnoci asi.
1: Aktuálně je tedy 7.20, zbytek, protože jsme sobci jsme neslyšeli, takže nevíme, jestli se čistě náhodou nepodaří někomu v různých hrách všeho druhu, protože teď už to klepe na dveře. Co je?
2: Mně se to líbí, jak jsi upřímný.
1: No tak ne, tak vždycky, co mají býci a lvy a podobně.
2: Jsme to neslyšeli, protože jsme sobci.
1: Ano, ano.
2: Ale co nám klepe na dveře, tak to je skřítku v poklad, protože přesně, budeme rozdávat penízky, budete otevírat boxíky, takže asi už bychom to mohli rovnou odpálit. Ne?
1: Nevíme, jak byli úspěšní naši kolegové, protože my jsme ráno dvakrát měli dvě odvážné ženy, ale bohužel neotevřeli nic, nebo ta pomyslná vítězná schránka jako zůstala zavřená. Takže 7-7-6-6-12-800, Lenča si určuje pořadí.
2: Dovolejte se čtvrtí v pořadí.
1: A nezapomeňte, že tentokrát nikdo neodchází s prázdnou.
3: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: To prostě ten náš skřítek a ty jeho pokladnice vybízí k tomu, aby se minimálně broukalo, zpívalo. Já doufám, že konečně si zaspívá radostí i některých z posluchačů, posluchaček Rádia Čas. Aktuální čtvrtý, že jo?
1: Ano, čtvrtá v pořadí.
0: Na naší lince, kdo tam? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Verča.
0: Verčo, my už jsme si řekli mimo záznam, když jsme vám řekli, že jste čtvrtá, že jdete hrát, že jste na pracovišti.
2: Ano.
0: V jakém počtu by bylo to dělení teda, kdybyste něco vyhráli?
2: Ve třech.
0: Mm-hmm. To znamená, jako hodláte zvítězit tak, aby se dělilo?
2: Ano, určitě.
1: Aha, teda.
0: Dobře.
1: Tak
0: dobře.
1: To jste štědrá.
0: Tak se pojďme podívat do těch truhlic a boxíků našeho skřítka, protože ta jeho pokladnice občas nabízí zajímavé částky. Jdeme ho otevřít?
2: Ano, určitě.
3: Otevírá box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
2: Tak jdeme dál.
1: Jo?
2: Ano, určitě.
3: 200.
2: Jdeme dál.
0: Jdeme, aha jo.
3: 300.
1: Oh.
2: Tak ještě dál.
0: To je každá stovku teď. Ještě dál?
2: Ano, určitě.
0: Dobře.
3: 400.
2: Tak ještě zkusíme.
3: 500.
1: To je hezké.
0: Mě teď trošku připomíná včerejší kolo.
1: Ano.
0: To úplně první, které jsme měli.
1: No.
0: Tak co teď s vámi?
2: Jedeme dál.
0: Kdo to řekl? Křestní jméno, poprosím. Která odvážná to řekla?
2: Nikča.
1: Nikča.
0: Niky, zdravíme. Takže dál, jo, Niky, určitě, jo?
2: Ano, dál.
3: 600.
0: 600 je to tam je?
1: Teď kdo napoví, tak na toho to bude.
2: Takže další kolegyně mě radí dál, takže jdem dál.
0: Křesní jméno?
2: Maruška.
0: Maruško, určitě dál?
4: Určitě.
2: Nevadí, máme štěstí v lásce.
0: Tak to byla vaše bývalá kolegyně Maruška a...
2: Ne, není bývalá.
0: Ne, holky, my jsme fakt rádi, že tím žijete a že je to asi líp, ne, když se tak jako společně soutěží.
2: Ano, ano.
1: A myslím, že vzhledem k tomu, že jste tři, tak to není naposled, co se slyšíme, takže určitě...
2: Ne, ne, není, určitě ne.
1: Určitě zkuste štěstí, každopádně dárkový balíček od Investony posíláme i takhle za účast.
2: Děkuju.
0: Mějte se báječně, buďte ve střehu, další kolo může přijít kdykoliv. A připomínáme všem, že pro některé z vás minimálně jednou denně máme ještě takový jako bonusový balíček navíc. Prostě v této pokladnici nikdo neprohrává.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz. Skřítkův poklad na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
6: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
7: Hity, které milujete.
8: Rádiu Čas.
6: 14 slevových kuponů v Tetě. Ušetřete z kupony, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupony platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
11: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalando.
11: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
12: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
13: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
4: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
14: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
0: Opakování matka moudrosti, ať nezapomenete s tím, že bude léto a sluníčko a prázdniny, jakože neprobíhá předprodej na Megáč, jo? Pořád se na vás těšíme, super velký koncert Europe. Teď to doznělo, víš, Lení? Já vím, že chystáš, víš, nevíš, nejsem, nereaguju na to, co tam je, já vím, ty jsi v pracovním jako auforu.
1: 21. listopadu Ostravar Arena.
0: Cez radio.cz, jinak minutu po půl osmé ve studiu Rádia Čas, už ne dva, ale tři, Kristýnka Kubánková. Ahoj.
15: Ahoj. Dobré ránko.
0: Kristýnko, jaký máš týden? Jenom tak, protože včera jsme se neviděli, tak se ptáme. Povídej přehádně.
15: No já mám takový vlastně jako hektický týden, čekají mě velké zkoušky.
0: Ty máš víš nevíš týden.
15: No vlastně. Jako jo, no. V pátek mě čekají snad mé poslední státnice v životě. Wow. A ještě, a je toho prostě moc.
0: Zlom tak, vás. No, zlom vás.
1: Držíme pěsti. Prosím tě, Kristýnko, my se dneska ptáme všech všude, jakou profesi bys nemohla dělat?
15: Nenapadá mě nic konkrétního, ale určitě vím, že bych nemohla dělat žádnou manuální práci. To mi prostě nejde.
1: Jako vůbec, jo?
15: Ne, takovou tu manuální, nad kterou bych musela přemýšlet. Já to nezvládám jako skoordinovat.
0: Ale ceníme třeba upřímnost toho všechno.
1: Jo, ale třeba cihlu k cihle a těsto do díže, to by šlo.
15: No, spíš ne.
0: Když zmíníme vlastně taková ta nej, kterých tady máme hodně často, měli jsme tady hodně pohřebáků, hodně patologů a taky hodně učitelů nebo zdravotníků, takže je to ta stejná sorta, do které bys nešla?
15: No, nešla bych ani do jednoho.
0: Aha. Tak jo, tak uvidíme, vypište, nahrávejte Facebook nebo WhatsApp číslo 776612800. No a teď se předvedeme my s Kristýnkou, protože se ptá Lenča.
16: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
1: Začneme nepříliš dobrou nebo veselou zprávou. V roce 1942 jednotky SS začaly s likvidací obce Lidice. Proč se tomu tak stalo?
0: Po útoku na Heidricha jako
15: tam byl
0: pomoc.
15: Ten dopis nějaký.
0: Jo, počkej, myslíš, jako proč vůbec Lidice byly vypálené? Pomsta za Heidricha.
1: Ano. V roce 1869 Gregor Mendel přednáší v Brně o výsledcích svých pokusů s křížením rostlin. V Brně najdeme i Mendlovo náměstí, socha čeho ho zdobí. Už jsme to měli tady.
15: A bylo ticho.
1: A bylo ticho v Brně.
0: Když nám to zopakuješ, tu nápovědu, tak možná nám to cinkne, ale
1: Mendel?
0: Ty se ptala čeho. To znamená, no, že to musí být věc a ne člověk.
1: A křížení rostlin, takže nějaká rostlinka tam bude. Mm-hmm. Socha nějaké, něco, co on křížil, čím on se proslavil, Mendel.
15: Já vím, že křížil hrášky mezi sebou.
1: A je tam hrášek?
15: Jako fakt?
1: Ano. Jo, to je super. V roce 1958 v amfiteátru Zámecké zahrady v Českém Krumlově zahájilo činnost otáčivé hlediště premiérou hry Ztracená tvář. Mimochodem celá konstrukce dnešní váží přes 650 tun. Ovšem kolik uvezla ta první konstrukce z roku 1958 diváků? Pro kolik diváků to bylo tehdy? To je taková typovačka.
15: Já ani nevím, kolik je diváků tam teď.
1: Chcete možnosti?
15: No zkus.
0: Zkus, možná no.
1: Tak za A 60, za B 100, za C 300.
15: Já, moje první myšlenka bylo 300.
0: Mm-hmm. Vážně, mě napadly jenom ty dvě třídy, jo, jakože tehdy to ještě nebylo tak divoké, aha, takže, ale jsi tady host a ty máš vždycky přednost, takže dáváme 300.
1: Bylo to 60.
15: 60,
1: jenom.
15: No, 60.
1: Ono totiž původně, ještě než se tam dodali ty stroječky a elektrifikovalo se to, tak to otáčeli lidé ručně. Takže to bylo menší, to divadlo.
0: Mimochodem, já se teď vrátím o 2 minuty zpátky. Já jsem strašná ostuda, ale mi to vůbec nedocvaklo. Já jsem na Mendláku teď minimálně 1-2x týdně. Jo.
1: Mm-hmm.
0: Jestli tohle je hrášek. Já jsem totiž myslel, já tomu říkám, ne, já myslím, že jsou to jako lidi, kteří se objímají. Takže já jsem neviděl, že to představuje hrášek.
15: Já se na to musím potom podívat.
0: No. Já kolem toho šel včera, jo, to takže se moc omlouvám.
1: Ale je pravda, že to byl trošku chyták, protože ani Brňáci nikdy neví, že to je hrášek.
0: A dokonce ty jsi mě jednou vezla kolem, ano. A ještě jsem se ptal, co to znamená, že?
1: A já jsem ti to říkala, je jo. To hrášek.
0: Fakt? A já, jsou lidi, to vypadá, Kristýnko,
15: já se potom podívám.
0: Máme kouzlo přímého přenosu. My to evokuje lidi, kteří se třeba objímají v hloučku, že jo, a podobně. Jo.
1: Takhle vypadá v Brně hrášek.
15: Mm-hmm. A jako takhle spoustu věcí to vysvětluje.
1: A vzhledem k tomu, jak v Brně vypadá orloj, tak asi...
0: Ten mám rád.
1: Tak jo, v roce 2013 deník Guardian zveřejnil identitu Edwarda Snowdena na jeho vlastní žádost. Co Edward Snowden vlastně udělal, čím se proslavil?
0: Jsou v uniky informací, dá se říct, nebo prozradil něco, vlastně ta špionáž, ne?
1: Mm-hmm.
0: Pro tu či onu stranu. Já si to pletu totiž s nějakou to Wikipedii nebo něco, ale v podstatě teď už musí žít jinde, aby
1: že?
0: Ho... No, je to tak?
1: Jo, v podstatě jo, ano.
0: Nebo si to pletu s tím, protože jsou dva pánové, kteří spodobně, že jo?
1: Předal novinářům tisíce utajovaných dokumentů, které vlastně mapovali to, jak jsou lidé v Americe sledováni.
0: Takže
1: online.
0: Uznáváme.
1: Ano, uznáváme. No a něco veselějšího. V roce 1934 na filmovém plátně ve Spojených státech se poprvé objevila postavička kačera Donalda. Uh-huh. Tak jak se jmenují Donaldovi synovci?
0: Kulík, Bubík a Dulík?
1: Ano.
15: To já jsem tohle vůbec nepotkala.
0: Ne, já mám pocit, že to šlo mimo Kristýnku, protože to je naše dětství.
15: Aha, to šlo hodně mimo mě. No.
1: A jakou barvu mají šortky kačera Donalda?
0: Jo, to bude na chytávka, protože on má pinděse venku vlastně, on má spodek holý, že jo? Že jo, je to tak, že?
1: Jo. To je ta známá otázka, myslím, že Joeyho, proč on má ručník dole, když vyjde ze sprchy, ale přitom nosí jenom sáčko.
0: Ano, přesně tak, no.
1: Nenosí kalhoty, Kristýnko.
15: Já se na to musím podívat, já jsem úplně...
1: To se podívej. Dnes slaví narozeniny také tento muž.

0: To je z diváku, že?
1: Je to z diváku. Mm-hmm. Ale jestli to dáte, tak se před vámi budu klanět od rána do večera.
0: Ne, ne, protože jako jsou to esence jako Bouvýho nebo zpěváka YouTube, Bonoboxe, ale...
1: Já vám napovím, není to zpěvák.
0: No.
1: On se neživí jako zpěvák.
0: Johnny Depp?
2: Ano, Johnny
0: Depp, že jo. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm.
1: Takže dobře, hele, klobouček. To bylo všechno.
0: Kristi, pojď se ještě podívat na to Donalda. Pojď. To...
2: Hrášek, Donald.
0: Pojď.
1: Ty dnes budeš úplně...
0: Ho si viděla.
1: Oblažena vědomostmi.
0: Prostě má jakoby holý zadek, no vlastně, no. Jakoby, že nosí jenom to sáčko. No.
1: Ty budeš dneska úplně oblažena vědomostmi.
2: Já bych potřebovala jiné, ale... Vědomosti.
0: A my tě posíláme takhle fouknutím.
2: Děkuju.
0: Pomyslným. Děkuju. A zlom vás. Ale my se zítra ještě vidíme,
2: ještě
0: že?
2: Ještě se zítra uvidíme.
0: Počkej.
1: A kdybys náhodou nevěděla ustát nic, tak vytáhni kačera Donalda a to ti dají úplně v pohodě.
0: Řekni to zajímavost. A víte, že má jenom sáčko?
2: Jo. Je, a tohle asi zkoušet radši nebudu.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.

0: Ano, s Lenčou a Radimem je 7.42, 9. červnový den, Stáňa, tedy Stanislava v kalendáři, takže paní slečny, holky, krásný svátek. Jenom připomínáme, kromě toho, že odkrýváme postupně skřítků v poklad, tak je taky úterý, tajné úterý, ledacos už jsme naznačili, jenom suma sumárum, co bude po 8. hodině. Týká se to tohoto víkendu, je to víkend plný hvězd a Lenča zapěla písničku, interpreta, víš co, zkus ještě jinou. Od něho.
1: Já moc neumím interpretovat ty melodie.
0: Tak počkej, ale... tak já zkusím, jo?
1: Já, no, tak zkus. Mně totiž napadla jedna.
0: Louky a stráně, pokveté kvítím. Cože?
1: To taky není ta taky... melodie.
0: Je?
1: A já znám ještě. Žal se odkládá.
0: Já jsem v dětství miloval. Termínu. Já jsem v dětství miloval. Windsurfing, windsurfing, to neznáš, že?
1: Ne.
0: Prknu si po vodě klouže. Taky jeho.
1: Uh-huh. Wow.
0: A tento pán bude jenom jednou z mnoha hvězd na... A to už se dozvíte až po 8. hodině. Budeme ještě napínat.
1: Já jsem se ještě úplně... Já normálně vím, co to je. A já jsem se teď úplně navnadila námi.
0: Jo, počkej, aha, já jsem se, že pořád přemýšlíš na tou svojí, kterou chtěla zaspívat a podobně.
1: No, ne, to byl ten, žal se odkládá změna termínu.
0: Je to tak, no.
1: Útěk ze stínu, to mám rád, ale neumím tu melodii zapět.
0: Žal se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to mám rád. No, tak tak.
1: A jak je ta, ta, ne, ne,
0: ale ta den kvůli jedné, mademoiselle. Mimochodem, pokud se nepletu, když ta osoba slavila 75, tak mám pocit, že takhle začínala ten koncert. No.
1: Jo.
0: A mimochodem, je to jenom jedna z hvězd, jo, celého toho víkendu, o který hrajeme v tajném úterý na Rádio Čas.
1: Však já umím píseň i od jiné hvězdy.
0: Tak ještě hod nějakou.
1: Jak je to? Za horami, za lesami, za dolinami, pobyli se dva...
0: Chalani?
1: Ne, dva. Já mám jenom okno.
0: Mm-hmm. Tak já v tom případě, co
1: dva
0: na
1: kurále.
0: Tom, jaký je plán, hlavně to, koho tu má, co na tom, co se chystá, jsem věčnej optimista.
1: Já už vím, to je hej, gurale, ne?
0: Mm-hmm.
1: Takže za lesami, za horami, za dolinami,
0: darmo
1: pobili se
0: ty
1: dva
0: plátíš,
1: kurály.
0: Můj milý synečku. A samozřejmě Moravo, to je ty moje Moravo,
1: tam je srdce moje.
0: My sister's crown, my sister's crown. Prosím vás, chcete jít ještě vůbec na tuhle akci?
1: Prosím vás, my vám slibujeme, že my tam zpívat fakt nebudeme.
0: Dobré ráno Moravo a co je nového u Lenči, to se dozvíte za chvíli.

0: světlo.
1: Krásný nový den s Lenčou a Radimem na rádiu Čas, 7.49, už jsme to naznačovali, Lenče má něco na srdci. Tak jo. Co tě zaujalo v posledních pěti minutách?
2: Mě to trošku děsí teda. Jo,
1: co tě vyděsilo v posledních pěti minutách?
2: Je to tady, v Číně, v čínském Wuhanu přednedávnem proběhlo testování chytrého domácího robota v reálném prostředí. A je to takový robůtek, který má inteligenci asi tříletého dítěte, ale už umí uvařit, umýt nádobí anebo uklidit.
1: Já nevím, jestli bych chtěl uvařit od tříletého dítěte, to za prvé. My jedno takové vaří a občas jako je to zážitek. Mimochodem, robůtek, někdy je děsivá ta podoba. Vypadá jako robůtek nebo už jako malý človíček?
2: Ne,
1: nebo...
2: vypadá jako robůtek. Mm-hmm. To jako jo. Ale když jsem ho viděla dělat všechny ty úkony, spíš ta inteligence je jako, že reaguje jenom na nějaké základní pokyny. Mhm. Ale jinak zvládne všechno, co ho vlastně naučí a co mu naprogramují. Ovšem, když jsem viděla, jak to dělá, tak já bych na to neměla trpělivost. On je strašně pomalý.
1: Někde jsem teď viděl extrémně pomalého robota a říkali si, počkej, jo, já mám pocit, jo, to je přece ta asijská restaurace, nechci říkat, no. Která země, která otevřela první opravdu podnik, kde obsluhují jenom roboti, ale tam, než by ti donesli oběd, tak mám pocit, že už je na něm plíseň, jestli
2: přesně,
1: mi rozumíš, jo?
2: Přesně, tady dává robůtek paní do mističky sušenky a já už úplně, já nevím, já bych normálně dostala infarkt, nebo já nevím.
1: Pozor, ale to je jako geniální recept na hubnutí, víš, jako dones mi sušenky. A za rok ve stejný čas, v 18 odpoledne, tady jsou paní.
2: No, ale je to děsivé. Já se toho bojím. Já jsem totiž viděla, když jsem byla mladší, tak jsem viděla film Terminátor 1 a Terminátor 2. Uh-huh. A proto, já když potom vidím takovéhle robůtky, tak se toho prostě bojím.
1: Tak v tom případě já doporučuji ještě vyšší level, pokud se neviděla, tak už je to pár let zpátky a pořád, teď jsem si dával opáčku nedávno, Já robot. V hlavní roli Will Smith, ona je to trošku kriminálka, v hlavní roli opravdu roboti a opravdu to, co popisuješ, akorát už v blízké budoucnosti. A dokážeš si představit ten vývoj, jo?
2: Takže no to jsem neviděla, ale co jsem viděla,
1: to dobré.
2: S podobnou tematikou nejsou to teda roboti, ale ty technologie, jak to tady bude fungovat, tak Minority Report s Tomem Cruisem, taky no. A teď najednou víš co, a my jsme to viděli jako filmy a teď to vidíme v těch článcích a ono se to děje. Já se bojím.
1: Si dodnes pamatuju, jak jsme... Jo, ty vlastně už to taky musela počítat, jak jsme si říkali, do rok 2000, jo, co to bude, co to už je roboti. A hlavně to si pamatuju, já říkám, a mně bude 21, Ježíši Kriste a podobně, že jo, to jo, je 14, že?
2: A pak byl rok 2012, že? A to konec světa.
1: Upřímně to jsem se bál, že do toho 12. prosince.
2: Já taky trochu.
1: A potom 13. a hujá! No. Tak pojďme hledat to hezké a doufejme, že i s Lenčou a Radimem na rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou.
4: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
5: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
6: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
10: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
0: Kámen a zahrada.
11: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
0: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: všem na pracovištích nebo které práce čeká za chvíli, ať to rychle utíká, ať vás to baví třeba i ve společnosti Rádia Čas. No a zároveň se s Lenčou ptáme.
1: Na to, jaké povolání byste rozhodně nemohli dělat?
0: Zdravím, WhatsApp Rádia Čas. Já bych teda nemohla dělat mistrovou. Dělala jsem to jeden školní rok a fakt už nikdy. Poslala jsem na praxi učně třetího ročníku pro křídla a on se mě zeptal, jestli kuřecí nebo vepřová. Tak to opravdu nemám. Bylo to hodně, ale to nezapomenu teda nikdy. Počkej, ale jako teď máme světli, jako prosala jsem učně třetího ročníku pro křídla. Ale mě zajímá, co se učili. A jestli teda opravdu poslala jakoby pro jídlo, nebo...
1: Já právě také přemýšlím. A nebo...
0: Nebo je nějaký odborný klavíry? Výraz v nějakém...
2: Jakože student přinesl dva klavíry a podobně.
0: No. Prosím vás, jestli nás poslouchá, to chceme jako dovysvětlit. Romana, jo, co?
1: Nebo pilot.
0: Je nějaká střední škola jako pilotní nebo letecká a podobně?
1: To asi ne, no, ale křídla.
0: Takže proč jste ho vlastně poslala? Protože učitelka si asi neposílá pro jídla, to by řekla křídílka, a ne to. A on se, takže my jsme taky na nervy, jo. Romano, jestli nás slyšíte a jste online, už píše, jo. Takže to se dozvíme hned po zprávách na Rádiu Čas. Za minutu 8.
3: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
5: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
4: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
6: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio
7: Čas. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Čechům se nechce měnit zaměstnání. Ostrava vyměňuje stará hasičská auta. Mohelnice a Šumperk dál rozšiřují využití solární energie. Pohodové ráno vám u dalších zpráv na Rádio Čas přeje Kristýna Kubánková. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Zatímco dříve byl důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti.
0: Morava aktuálně.
1: Ostrava vyměňuje stará hasičská auta za nová v 7 částech města. Pokračuje tak modernizace výbavy dobrovolných hasičů, kteří pomáhají při požárech i povodních. Pokračuje primátor Jan Dohnal.
2: My jsme před 2 lety výrazně akcelerovali výměnu vozového parku, kdy oni opravdu často ještě měli 40 let staré cisternové vozy, a proto jsme se rozhodli k velkým nákupům. Aktuálně jsme koupili 7 nových cisternových vozů, kdy už vlastně 4 byly předány, 3 budou teďka předány během měsíce. Tu akceschopnost i tu profesionalitu těch jednotek, to zase hrozně hodně postrčí dopředu.
1: Mohelnice a Šumperk dál rozšiřují využití solární energie. V Mohelnici už fotovoltaické elektrárny pokrývají až 70% spotřeby elektřiny některých budov a další panely přibudou na sportovní hale, radnici i kulturním domě. Nové solární elektrárny chystá také Šumperk, kde budou zásobovat elektřinou školy, veřejná osvětlení i nabíjecí stanice.
0: Rádio Čas, sport.
1: Dnes proběhne v Kladně atletický meeting bronzové kategorie kontinentální tour. Právě tady absolvuje český rekordman ve vrhu koulí Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil výkonem 20,32 metrů druhé místo. Dnes bude oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přánky, ojediněle dokonce bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy a teď pokračuje Dobré ráno Moravo na Rádiu Čas.
3: Rádiu Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
4: Profese nebo povolání, které víte, že byste nemohli dělat, je o tom dnes na Rádio Čas. Eva píše, třeba odpovědnost za víc lidí, pilot, řidič MHD, řídící věž na letiště a podobně, to fakt ne. Nicméně nás před celou zaujala i Romana, která, já to ještě jednou přečtu, jo, by nemohla dělat mistrovou. Dělala to jeden školní rok a potom poslala jsem na praxi učně 3. ročníku pro křídla a on se mě zeptal, jestli kuřecí nebo vepřová, na to opravdu nemám. A teď my jsme řešili. Jako jestli letecké učiliště, nebo pianino a podobně.
5: Pianina, ano.
4: No ano, a píše, pardon, byl to kuchař číšník a poslala jsem ho pro kuřecí křídla a podobně. Jo, takhle, takže oni prostě...
5: A on se zeptal na co, jestli kuřecí...
4: Jestli kuřecí nebo vepřová.
5: Aha, já už to chápu,
4: jo, teď
5: vepřová,
4: jo, tam
5: ne?
4: Chybělo jenom to slovíčko, jako kdybychom věděli, co se studuje, tak nám je to jasné, jo, hned a podobně.
5: Jo,
4: no.
5: Jo, vepřová křídla, no. Tak to je pecka. Tak to se mi líbí, to si někde dám.
4: Ježišmarja, a kdyby prasátko létalo, že? To by byly ty zabíjačky náročné.
5: Ale to v nějakém komiksu bylo, jo, létající prasátko.
4: Kdyby prase mělo křídla, já to znám z jedné knížky, kterou jsem naprosto zbožňoval. No. Takže prosím vás, využijte jak Facebook, tak WhatsApp číslo
5: 7766 12 800.
4: A propos tohleto číslo v roli telefonního se vám bude už za chvíli hodit s Lenčou a Radimem.

0: Hity, které milujete na Radio Čas, pár songů nebo pokusu o songy zaznělo v posledních dvou hodinách taky od nás, od ranní dvojky Radia Čas. Neříkáme, že to bylo profi, občas jste možná plakali za volantem nebo v práci, ale nicméně jste asi pochopili, že to je všechno takové lákadlo na tajné úterý a cenu v něm, kterou právě teď můžeme odtajnit, dá se říct.
1: Čtvrtý ročník Kontakt Festu už se blíží. Frenštát pod Radoštěm Trojanovice, to je místo určení 13. a 14. června a ta soupiska umělců je opravdu velmi, velmi lákavá.
0: Mimo jiné Vesna, Jirka Korn, Olga Lunová, za mladší Sofián Meč, pokud se nepletu, bude tam Kači, taky Čechomor, jo a mimochodem taky úžasné stage, kde se i povídá, workshopy a tak dále, jak říkáme, je to festival pro celou rodinu. Takže kdybyste chtěli, co máme, dva volňásky vlastně?
1: Máme
0: ano. Dva, že jo? Mm-hmm. Tak první je dovolat se na linku Rádia Čas, ale v určeném pořadí. A to si vybere Lenča.
1: Tak dáme třeba pátý v pořadí.
0: Dobře, pátý nebo pátá v pořadí. Vy nám řeknete, o co hrajete a taky vypíchnete asi minimálně tři interprety, na které se nejvíc těšíte?
1: Ano, jo? My jsme je teď řekli a dokonce v minulé hodině jsme je i zpívali.
0: A připomínáme, protože v minulé hodině jsme udělali jednu takovou úlevu v rámci těch pravidel, takovou jako decentní. Řekli jsme, co potřebujeme vědět, jo? Je to tak, jo? Rozumíme si. Volejte právě teď.
2: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Fajné úterý Rádia Čas.
1: To jsou takové ty ceny, co mě hodně baví, takové ty ceny za odměnu, prostě tajné úterý na rádiu Čas. Máme tady lístky, ale nebudu prozrazovat na co, protože už na telefonu mám nápovědu Izabelu. Izabelko, krásné ráno, zdravíme.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Ráno. Už víme, že o něco hrajeme, tak vy nám řekněte, o co hrajeme v tajném úterý a přihoďte k tomu všechno, co jsme potřebovali vědět, jinak krásné ráno.
2: Kontakt Fest, French Start 13. a 14. 6.
3: Pokračujte.
1: A ještě jednu informaci chceme vědět.
2: No, že je to pro celou rodinu?
3: My jsme to ještě taky něco potřebovali vědět, nějaké to pravidlo.
1: Zpívali jsme.
3: Než jste zavolala, Izabelko, tak jsme říkali, dovolíte se v tom a v tom pořadí, řeknete nám, o co se hraje a pak ještě něco.
2: Aha, a já už jsem volala.
3: A vy už jste volala. A co jsme řekli ještě před celou? Že tentokrát musíme být jakoby, protože je to krásná cena, tak jako poctivý, jo? Takže nenapadá vás nic, co asi budeme chtít vědět?
2: Kdo tam bude hrát?
3: Tak si řekněte.
1: Zkuste.
2: Kdo tam bude zpívat?
1: No a kdo tam bude zpívat?
2: Spousta umělců.
1: A nějaké jméno vás napadá?
2: Eva Farna?
3: Leničko.
1: Jajky. No jo, to nemůžeme uznat. No,
3: jo, my jsme chtěli opravdu aspoň tři interprety, kteří to, a mimochodem jedeme to už 2 hodiny, jo, to povídání, takže Izabelko, asi vždycky jako rádi víme, jako že víte, o co hrajete a podobně, ale to pravidlo znělo jasně před celou, takže nemáte někoho, koho byste teď vyslala, aby ještě zavolal? Víte co, tak si dáme druhé kolo, teď si dáme písničku, protože z toho máme velké nervy a vyzkoušejte, protože za chvilku vyhlásíme, jo, takže mějte se hezky, naschranou.
2: Dobře, děkuju, naschranou.
0: Tajné úterý Rádia Čas.

0: defunto.
1: 8.19, trošku drámo, takže ještě předtím, než jde můj půjtvu a ještě, no, pardon, ještě předtím, než si dáme čerstvé horoskopy a další nálož muziky, velké drámo, ale doufáme, že vás to baví jménem teď už odtajněné úterý, doteď bylo tajné a my se ještě jednou ptáme, pokud se dovoláte, jako kolikátý?
2: Jako třetí v pořadí tentokrát na 776612800.
1: Pardon, my jsme vlastně řekli to, pardon, to jsem tě zmátl. Teď uděláme přece tu nárazovou akci. Kdo se dovolá hned, až uvolní malinku, tak,
2: aha,
1: tak nám řekne, o co hraje v tajném úterý.
2: A tu podmínku, kterou chceme.
1: Ano, a to vlastně, to taky nemůžeme říct. Všechno bylo řečeno v této hodině, pokud jste dobře poslouchali.

0: Tak povídejte. No, povídejte dál.
1: A tři kapely Vesna, Jiří Kohn, Čechomor, třeba Vícena Fixa.
2: Aha, dobře. Tak paráda.
0: Jak trávíte den?
1: Pracovně.
0: Jo, my taky a máme to docela divoké, slyšíme, že vy taky. Takže to všechno jste splnil. Mimochodem, my se dneska ptáme všech, tak se vás zeptám. Jo, já vám zatleskám. O tom velkém dramatu to bylo splněno a když jste už zmínil tu práci, je nějaká profese, kterou byste nikdy nechtěl dělat? O tom si povídáme celé úterý na Rádiu Čas.
1: Třeba popeláře.
0: Důvod proč?
1: No tak v těch pachech, pach, jako když je přes léto a takový, že...
0: Můj kamarád si na to sáhl v době covidovém, když přišel o práci, byl tam rok a půl a teda kohouček, protože střídal směny, projel se na tom a říká, že to vůbec není tak jednoduché, jak to vypadá na první dobu.
1: Mají tak, no.
0: Tak nám, Vláďo, zůstaňte na lince, řekneme si podrobnosti a mějte fajnový den a užijte si toho víkendu.
1: Děkuji moc, mějte se pěkně, nasanou.
3: Tajné úterý Rádia Čas.

0: Teď mi vlastně docvaklo, že jsme si ani v přímém přenosu s vámi neřekli čau a pá, přesně řečeno půlka ranní dvojky tady zůstává moje maličkost. No a Lenča nás bude poslouchat teď v autě, protože ji čekají, já nevím, jestli milé povinnosti, ale prostě taková ta běžná údržba. Takže tímto zdravíme i všechny zubaře na Frýdecko Místecko, protože Lenča se tam chystá. Lenči, dobrý dojezd, vám všem taky hlavně pohodu u všeho, co děláte, a nezapomeňte, že dneska, no minimálně ještě jednou ráno, budeme otvírat nebo pokoušet se otvírat i skřídku v poklad, jo, ve kterém tentokrát jako nikdo neodchází úplně s prázdnou, takže zůstaňte s námi kdykoliv i online na cesradio.cz. No a teď pro ty, kteří neslyšeli po šesté, po sedmé, nebo už jsou konečně schopni vnímat teď, krátce před půl devátou, čerstvé horoskopy s Milanem.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Úterý bude dnem s převahou souladných hvězdných aspektů. Nicméně objeví se i ty problémové, které vypovídají o tom, že se nám budou dít věci karmického charakteru, tedy skořeny v hluboké minulosti, jež mohou mít destrukční charakter. Hůře nám to bude myslet a můžeme inklinovat k nerozumným úvahám i mluvení. Co se týká jednotlivých znamení, tak radci mohou mít výtečné analytické myšlení. Štíři odhalí každé tajemství a ryby zaplaví originální nápady. Berani budou mít tendenci

0: si tlačit na pilu. Lby projeví až extrémní tvrdost a neústupnost a střelci by mohli vdechnout život svým odvážným vizím. Býci se mohou těšit na nový příliv životní energie. Pany dnes budou za hvězdy, kozorozi musí počítat s jízdou jako na horské dráze. Blíženci dokážou stabilizovat jakékoliv mentální turbulence. Váhy může potrápit zkouška stability a vodnáři vsadí na svou nevšednost a originalitu. Hvězdné úterý, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším, Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
1: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
10: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
1: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
14: Film Time na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo.

0: Den plný profesí na Rádio Čas. Dneska sondujeme nejenom my ráno, ale taky v průběhu celého dne, jestli je nějaká profese, nějaká práce, na kterou byste se nikdy netroufli a hlavně proč. Od Renči tady máme pozdrav, nikdy bych nemohla dělat sestřičku v nemocnici. Minulý týden jsem byla na JIPce, na chirurgii ve fakultní nemocnici Poruba. Musím říct, že tam pracují samí andělé a mají srdíčko na prvém místě. Jo, znám víc takových míst, já osobně za sebe zmiňoval teď třeba JIPku interny pro změnu v Brně na fakultce u svaté Anny, tam jsou taky geniální. 65 to je, dlouho nezapomenu tohle číslo a velcí srdcaři a takhle bych to mohl napříč celou nemocnicí posílat dál. Nicméně to bylo něco málo trošku osobního. Já trošku dohledal i jiné profese, takové ty méně tradiční, ale na ty bychom si možná někteří z nás troufli. Zaujal mě třeba, jak to mám říct, no, cpáč do metra. Jak asi víte, některá asijská metra jsou opravdu přeplněná a tihleti vlakocpáči vám opravdu pomůžou, když tam nastupujete a máte pocit, že už plno, nacpat vás až na 170%, aby se vás tam vešlo co nejvíc a vlak mohl odjet, jo? Potom je tady profese profesionálního objímače, do toho by šel hned, buď to mazlič nebo objímač, to se opravdu dělá, aniž by v tom bylo něco nesexuálního, ale znám pár lidí v mém osobním životě, kteří by mi to zatrhli. Jinak pokud máte v některých zahraničních hotelech takových těch luxusních pocit, že postel, když jste jako se přišli, ubytovali, že už je tak hezky vyhřátá, tak prý to opravdu dělají, já doufám, že to není nadsázka, profesionální vyhřívači, kteří mají jednorázový, samozřejmě hygienický oblek, šoupnou své tělo do vaší postele, zahřejí, potom jako zastelou a vy přijdete a lehnete si, no, jako kdyby tam byl termofor. No a pozor, protože mezi mými kamarádi jsou i velcí vyznavači a dá se říct, že i sběratelé gumových kachniček, to je velký fenomén a některé to baví, i když mají třeba 50, tak prý je profese profesionální ladič kachniček, který u těchto hraček a dalších pískátek zajišťuje, aby prostě dávali ten správný, buď to kvákavý zvuk, nebo tak, aby to lákalo pejsky a tak dále. Jo. Takže, co se člověk nedozví z Rádiem Čas, i my vyrazili do ulic a poptali se vás na profese, na které byste si nikdy netroufli.
1: IT, nemohla bych nikdy pracovat v IT, nenávidím Excel tabulky a nenávidím nic s IT společné.
2: Já si myslím, že bych nemohla být nějaká moderátorka nebo mluvit před lidmi, protože jsem spíš introvert a moc mi nedělá radost mluvení před lidmi.
3: Já všechno.
4: Asi sestru nebo lékařku na onkologickém oddělení s dětmi.
5: Ty taky ty, co se ponorají do těch žumb a prostě tam čistě a to je také ty extrémné povolání.
6: Asi už jsem stará, tak asi už nic.
7: Asi bych nemohla být v politice, na to bych neměla žaludek.
8: Asi popeláře, protože to smrdí.
9: Asi účetnictví, protože mě nebaví finance.
0: A víte, co se říká, ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc a každý tu má smysl. Já vím, že to bylo takové filozofické okénko, ale něco na tom pravdy je. Tak pokud zrovna vyděláváte korunky, ať vás to baví i s hudbou v uších od Rádia Čas.
10: Rádio Čas. Hity, které milujete.

Já teda za chvilku už musím běžet, jo, protože mě čekají další povinnosti a hlavně, že zla se ujme náš skvělý kolegáček Aleš Klubal, ale ještě pořád jsem tady a říkám si, jako, že bych chtěl ještě pokoušet štěstěnou, protože zatím teda jako mám pocit nic moc v rámci ranních pokusů o odhalení co největšího skřítkova pokladu, no, který se bude otvírat už za malou chvíli. Takže pokud víte, jak se hraje a chcete ho pokoušet, třeba i s nějakým tím zajímavým bonusem navíc, to nikdy nevíte, kdy to přijde, tak telefonní číslo 776612800, tak nějak pocitově čtvrtý nebo čtvrtá půjde do hry a volejte právě teď. Jinak dobré ráno Moravo, kdykoliv s námi třeba i online na cazradio.cz.

0: O, slyším velmi pozitivní vibe, jak se říká, pozitivní náladu z druhé strany, tedy ze strany Skřítkova pokladu. Co na druhé straně, tedy Lince Rádia Čas, čtvrtý v pořadí, kdo pak volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Lenko.
0: Lení, krásné ráno. Slyším správně úzkost a strach, co bude následovat?
1: Ano.
0: Ne, tak jak asi víte, v této soutěži alespoň tento týden nebo tyto dny nikdo neodchází s prázdnou. Budeme postupně otvírat boxíky, takže nádech, výdech, jste doma nebo na pracovišti?
1: Teď jsem doma.
0: Teď jste doma, takže výdech, jo, jdeme otevřít první box.
1: Dobře.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak, 100 tam je, co dál?
1: Zkusím ještě jednou.
0: O, jak je libo?
2: 200.
0: I 200 korun tam najdete.
1: Tak ještě pro manžela.
0: No určitě.
2: 300.
0: Mimochodem, budete mít dneska odvážnou, jenom tak, jenom ať vím?
1: No, moc ne.
0: Jako někdy to můžou být mnohem vyšší částky, že jo, než... No, tak prostě, tak co dál, bude 400?
1: Skoro jsem slyšela, moc úspěšné to nebylo.
0: Já jsem slyšel jenom nás ráno, to vím, jako že bylo ouvej, ale... tak co?
1: Jdeme ještě dál.
2: Uh-huh. 400.
0: I 400 tam je.
1: Tak pokusím ještě stěnu. Ještě.
0: Dobře.
2: 500.
0: Štěstěna zatím vychází.
1: Ještě jednou, zkusím.
0: Jo, jo, jo.
2: 600.
0: 600 korun tam je, milá moje?
1: No, stačí, zůstane při zemi.
0: Že zůstanete při zemi, jakože 600 a stačí, jo?
1: Ano, zůstanu skromná.
0: Dobře, tak já to tak nějak jako pomyslně zavřu, ale zároveň nezavřu, protože my tady máme jako takový speciální ještě dáreček našeho partnera od Investony, dárkový balíček. A že jste to vy, tak jako Skřítek mi vzkazuje v rámci toho svého pokladu, že získáváte bonus dnešního dne, to znamená nabitý kredit na investování ve výši 3000 korun. Takže to už všechno k vám letí, takže nejenom těch 600 korun, ale ten bonus navíc. My se vám ozveme, všechno vám řekneme a teď už můžete vydechnout, protože je to doma.
1: No je to lepší, než jste myslela, děkuju moc. No,
0: tak pro boha, nervy moje, tak hlavně si to užijte, dobře při tom rozvažujte a jak říkám, všechno víme a vám se brzy ozveme. Mějte krásné úterý.
1: Vy taky, děkuju moc.
0: Teď už nemusíte být nervózní, úsměv na tvář, tak už je dobře a pozdravte manžela, naschle.
1: Naschlenou.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
4: Skřítkův poklad na Rádiu Čas. Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na Rádiu Čas.
5: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
6: Hity, které milujete.
7: Rádiu Čas.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Tak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Kámen a zahrada.
1: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny. Jo, tu se stavte! Těšíme se na vás
0: v Kámen a zahrada.
1: V areálu stavebniny Janík.
2: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
3: Rádio Čas, teď Radim, pěkně vás zdravím. Hity, které milujete kdykoliv i do světa, pokud je tam signál, najdete si nás i na casradio.cz. Tak nezdravím do světa, ale k sousedům na Slovensko.

nejenom ty od strážců zákona, ale taky vysokou pokutu. Vypadá to, že čistě teoreticky na místě nějakých 300 korun, ale ve správním řízení by se to mohlo vyšplhat na nějakých, no, přes 3300 euro, to znamená na naše 80 tisíc korunek, a potom taková koupačka už by vyšla asi pěkně draho, jo. My se za chvíli nebo v průběhu léta budeme zabývat taky fenoménem nuda pláží, jako jestli vám to něco říká nebo ne, ale asi bych se na to nehrál tam, kde se nesmí, no, ale tak já vím, no, tak jako člověk rád pokouší. My taky rádi pokoušíme, protože máme velmi hravé úterý, takže buďte ve střehu. Rozhodně nás čeká ještě pár trezorků v rámci skřítku a pokladu, takže zůstaňte s námi a užívejte ráno, i když teď už vlastně dopoledne. A Adamové a Evy, dávejte pozor, kde.

0: Nezastavujeme, chtěl bych říct, ale jo, chvilku zastavíme, než si dáme další nášup muziky, ale tentokrát už v režii kolegy Aleše Šklubala. Ali, ahoj,
1: hezky. Ahoj, nezastavujeme, máme zpoždění.
0: Ano, teď jsme spolu řešili mimo jiné i fenomén Skřítkova pokladu, protože já jsem zaznamenal jenom náš včerejší a ten byl neúspěšný, dneska tak napůl. Jak to vlastně bylo u tebe včera, když se otvírali trezorky?
1: Já jsem měl úplně fantastickou partu holek, ještě teďka zdravím. Byly tři, jedna soutěžila.
0: Pracoviště.
1: Ano, a ty dvě prostě do toho huláka.

0: A ještě. A bylo to tak hodně ještě, že nic.
1: Holky dneska taky, ano. Takže možná, že to je ta stejná partička nebo jiná trojice a podobně. Ale ty se zase zamýšlel nad tím, o čem si dneska povídáme, a ty se taky určitě budeš ptát. Je nějaká profese, na kterou ty bys netroufl z různých důvodů a proč, jako do čeho bys nikde nešel?
0: Určitě doktořina. Úplně takhle jako klobouček před něma. Skláním se a vidět krev a zachraňovat lidi, ne. Vůbec jako doktořina ne, na prvním místě.
1: Hele, potvrzuje i posluchačka Nikča, nemohla bych dělat sestru třeba na onkologii, navíc dětské, chodila jsem tam číst pohádky a můžu říct, že tuhle profesi bych psychicky nezvládla, obdivuji všechny, co tam pracují. Tak já ti mimochodem tak jako dám pomyslné smeknutí a vůbec všem zmíním, hned pochopíš, protože já jsem taky dlouho přemýšlel, co to bude, ale u mě je to strašně jednoduché, já bych třeba nezvládla ani profesionálního řidiče, nebo řidiče čehokoliv, protože já nemám řidičák.
0: No ale v té hromadné dopravě ne, asi taky ne.
1: Ale jako, víš, co vy umíte vůbec, jako že vy řídíte auta? No. Jako vy jste pro mě všichni unikáti, já to nechápu.
0: Je to zase umíš něco jiného, víš, to je, každý umí něco. Není to automatika dneska a v dnešním světě už vůbec ne, kdy vlastně musíš myslet za všechny úplně na cestě, abys dojel domů a je to čím dál tím horší na těch cestách. Zrovna včera jsme se o tom s ženou bavili, že prostě je to taková trošku džungle.
1: No, vždycky je to o lidech, takže prosím vás, šťastné návraty domů a do uší hity, které milujete třeba i s Alešem na Rádio Čas. Pěknou směnu.
0: Těším se.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90 a Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas.
1: Řidiči, pozor se, aktuálně dávejte v Brně na ulici Bajerova, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: České stavebnictví prochází krizí. Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon. Krásné dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází krizí. Ceny stavebních materiálů za poslední dva roky vzrostly až o pětinu a řada firem kvůli tomu zdražila své zakázky. Někteří developeři dokonce odkládají plánované projekty, protože další vývoj cen je podle nich nejistý. Vyšší náklady se mohou promítnout také do cen nových bytů a domů.
0: Morava aktuálně.
1: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o desetinu procentního bodu na 6,8%. Je tak o 2% vyšší, než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, nám řekl ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojaře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Brunta.
1: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon pro akutní péči. Přinese více než 100 nových lůžek, včetně oddělení pro děti a dospívající s vážnými psychickými problémy. Nemocnice tak chce reagovat na rostoucí počet mladých pacientů a nedostatek specializované péče. Nový pavilon by měl být dokončen v roce 2027.
0: Rádio Čas, sport.
1: Finálová série basketbalové ligy mezi Pardubicemi a Nymburkem je po 4 zápasech vyrovnaná. Pardubice v dramatickém domácím utkání včera zvítězili 101-100, když o výhře rozhodli trojkou v poslední možné chvíli. Stav série nyní 2-2 a boj o mistrovský titul tak pokračuje dál. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přehánky, ojediněle bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.

Úterní dopoledne s Rádiem Čas, ano, jsem rád, že u vás hrajeme, tak o tom Škobala tady z časáckého studia, ať se daří, hlavně v práci. A práce ještě jednou, ono se říká, že žádná práce není špatná, ale přiznajme si, tak ruku na srdce, jsou profese, u kterých si pomyslíme tohle, nikdy. Takže dnešní otázka jednoduchá, které povolání byste nikdy nemohli dělat a proč? Já se těším na odpovědi, klasicky to vezmeme přes WhatsApp a Facebook Rádia Čas. Za chviličku tedy ty vaše příběhy o práci, která jde, a já to řeknu takhle, absolutně za hranice našich možností nebo té psychiky je dělat. Takže do pohody, ale ty budou do pohody, hity, které milujete, a k tomu sluníčku za okny. Hezké dopoledne s časem. Rádio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you left.
1: Každý z nás si někdy řekl, tak tohle za žádné peníze bych nemohl dělat. No, takhle, buďme upřímní, někdo omdlévá při pohledu na krev, jiný zase při pohledu na tabulku Excelu, někdo by nezvládal být pilotem, třeba já, a tak dál a tak dál, takže z rádia Čas téma povolání, která obdivujeme jenom z té bezpečné vzdálenosti. Které povolání tedy byste nikdy nemohli dělat a proč? Popravdě a upřímně je s námi na WhatsAppu Kamila. Kamila píše, já bych rozhodně nemohla učit, buď by mě vyhodili, nebo by mě zavřeli. Kamilo, rozumím, mám úplně podobné pocity. Izabela napsala, určitě ne, doktořina, taková pitevna, až mě mrazí. Nikola, za mě práce na onkologii, tohle to opravdu ne. I za mě ta doktořina, já už jsem to ráno, když jsme si předávali tady mikrofon ve studiu s rádiou, říkal doktořina, ne, já nemůžu pomalečku pohled na krev. A potom třeba ještě mi napadá, jak se dívám na kriminálky, tak práce operativců v ulici. Tady taky rozhodně ne. Tak a co vy, která povolání byste nemohli dělat? Facebook, WhatsApp, rádio Čas, napište a třeba pravdou a ani humorem, pokud to trošku půjde, nešetřete. Já rozhodně šetřit nebudu muzikou, jsou to hity, které milujete, jsme rádio Čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Každé všední ráno od 6 do 9 jen na rádiu Čas.
3: Dobré ráno, Moravo. Vám přeje Thermal Park Dunajská Streda. Užijte si dovolenou v jednom z nejoblíbenějších relaxačních středisek jižního Slovenska. www.thermalpark.sk.
4: Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
9: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
10: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude

rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas.

0: Kdybych se měl zeptat, kdy se na rádiu Čas rozdávají peníze, tak tohle určitě víte, je to Skřítku v poklad, po desáté hrajeme. Kdybych se zeptal, jakou muziku hrajeme, také víte, hity, které milujete. Kdybych se zeptal, co je to obědovka rádia Čas, rovněž víte, obědy do vaší firmy. Hrajeme po 11. hodině i dneska. A teď už to s tím, víš, nevíš, tak lehce nepůjde. Takže zkuste s naší ranní partou. Za pár minut také tipy na skvělé akce, které vás určitě budou bavit a které se pro vás chystají. Ale teď, jak jsem slíbil, Lenka, Radim, Kristýna a pozvu i vás. Víš, nevíš.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
3: V roce 1934 na filmovém plátně ve Spojených státech se poprvé objevila postavička kačera Donalda. Tak jak se jmenují Donaldovi synovci?
4: Kulík, Bubík a Dulík?
3: Ano.
5: To já jsem tohle vůbec nepotkala.
4: Ne, já mám pocit, že to šlo mimo Kristýnku, protože to je naše dětství.
5: Aha, to šlo hodně mimo mě, no.
3: A jakou barvu mají šortky kačera Donalda?
4: Jo, to bude nachytávka, protože on má pindě asi venku vlastně, on má spodek holý, že jo? Že jo, je to tak, že?
3: Jo. To je ta známá otázka, myslím, že Joeyho, proč on má ručník dole, když vyjde ze sprchy, ale přitom nosí jenom sáčko.
4: Ano, přesně tak, no.
5: Já se na to musím podívat, úplně...
3: Dnes slaví narozeniny také tento muž. Ale jestli to dáte, tak se před vámi budu klanět od rána do večera.
4: Ne, ne, protože jako jsou to esence jako Bowieho nebo zpěváka YouTube, Bonoboxe, ale...
3: Já vám napovím, není to zpěvák.
4: No.
3: On se neživí jako zpěvák.
4: Johnny Depp?
5: Ano,
4: Johnny Depp, že jo. Jo.
3: Takže dobře, hele, klobouček. To bylo všechno.
4: Kristý, pojď se ještě podívat na to Donalda.
3: Ty dnes budeš úplně oblažena vědomostmi.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
6: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo až oblačno, přes den také místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Anděl, co tě dostala povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu.

0: Bam. Modrá obloha za okny, to je vždycky taková energie zbalená na cesty, tak ať pozitivně rabí i hity, které milujete z rádia, často krásně to dáme dokupy. A tu energii určitě dodají i akce, které se pro vás chystají a bude rozhodně fajn a bude rozhodně z čeho vybírat. A právě teď.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Rád pozvu na tradiční oderské dny 2026, tento pátek a sobotu v areálu Dělnického domu v Odrách. Těšit se tady můžete na dvoudenní multižánrový festival plný muziky, zábavy, doprovodného programu a setkávání napříč generacemi. Pozor, vstup je tady na akci zdarma. Lákat bude i zámek Nová Horka a další roční květománie. Oblíbené výstavy květin své umění tady představí florista Slávek Rabušic. No a v sobotu 13. června se navíc můžete těšit na představení rasy bišonků. Bavit budou i rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Vyrobte si své plavidlo, pojďte do toho s námi. Každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek na stavbu lodi a jsou to 2000. Pokud se umístíte na prvním, druhém a třetím místě, můžete vyhrát 10, 8 a 6 tisíc korun. Přihlásit se můžete až do 10. června, tedy do středy, včetně na rozmarné slavnosti CZ. Takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice. Moc se na vás těšíme. Startuje se ve 14 hodin na nábřeží u mostu Miloše Sýkory. Zajít můžete tuto sobotu a neděli na Kontakt Fest 2026, tedy dvoudenní rodinný festival s hvězdným line-upem, moderní cymbálovkou, gastro zážitky a dětským programem. Tady zaspívá Jirka Kon, Vypsaná, Fixa, Olga Lounová, Adam Myšík, Vesna, Čechomor, Jiří Zmožek a další. Akce v amfiteátru Frenštát pod Radoštěm Trojanovice. Je z čeho vybírat, takže teď už jenom užívejte, bavte se. Ať to platí i s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
7: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
1: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a pojedná.

0: 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Tak před malou chviličkou jsem zahlédl z časáckého studia skřídka i s boxem, kde má peníze. Lehce jsem napověděl, že to po desáté určitě na rádiu Čas může zavonět výhrou. Už teď držím palce. Takže držte vlnu, od Aleše Šklobala sluníčkové úterý s rádiem Čas a teď už ty nejnovější zprávy. Kristýna Kubánková a ještě pohled na hodiny, bude 10.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
1: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas.
5: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
10: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
11: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
12: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte v Karviné na ulici Borovského, kde se stala dopravní nehoda. Pohoral se také v Brně na ulici Bíteřská. I tady tak buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Čechům se nechce měnit zaměstnání. Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Mohelnice a Šumperk dále rozšiřují využití solární energie. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti.
1: Morava aktuálně.
12: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Magistrát proto připravil dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytu až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
13: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
12: Mohelnice a Šumperk dále rozšiřují využití solární energie. V Mohelnici už fotovoltaické elektrárny pokrývají až 70% spotřeby elektřiny některých budov a další panely přibudou na sportovní hale, radnici i kulturním domě. Nové solární elektrárny chystá také Šumperk, kde budou zásobovat elektřinou školy, veřejné osvětlení a také nabíjecí stanice.
1: Rádio Čas, sport.
12: Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezóny. V prvním kole turné v londýnském Queen's Clubu včera porazila 39. hráčku světa, Američanku Kesslerovou. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Bokovou. Dnes očekáváme oblačno až zataženo, přidat se může déšť, přehánky, ojedinělé bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
14: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhrajou nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom, nechci říct, nelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně, ale...
15: Takové trošku vydírání.
14: Jo. Ale abyste nelitovali.
10: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Tak co, bude to 5000 korun nebo 500 korun, co chystá skřítek do svého boxu s penězi? Tohle nechám na vás. Výzva za pár minut, ale už teď držím palce. Od Aleše Škobala, tak jasně, ať se daří ve hře. Vydařené úterý s rádiem Čas a ke všemu, co děláte a dělat budete, hity, které milujete, to je svým způsobem také výhra. A teď jsem slyšel, někdo tady klepe ve studiu na dveře, to asi bude skřítek. Tak víte co, jdu otevřít a za chvilečko hrajeme.
1: Čas. Rádio Čas.

0: poklad na Rádiu Čas.
1: Skřítku v poklad tady na dosah, výhra a možná i štěstěna kolem nás, kolem vás. Šestý z vás, kdo se teď dovolá do studia Rádia Čas na 77 66 12 800, hraje se skřítkem o sympatické peníze. Takže volejte, těším se já i skřítek.
2: Hity, které miluje.

0: Vítkův poklad Rádia Čas.
1: Že bych začal pohádkově, byl jednou jeden skřítku poklad a otevřel se posluchačům Rádia Čas. Ano, truhla s pokladem, skřítka připravená tady u mě ve studiu, tak budeme otevírat, budeme vybírat penízky. Na telefonu je Božena. Takže, Boženko, zdravím, jste tam.
2: Dobrý den, Aleši a Teleradio.
1: Děkujeme, Boženko, já vám zase držím pěsti, ať máte těch peněz přijak nejvíce, že jo? Každá kačka se dneska počítá.
2: Jak říkal můj děda, kakade.
1: Ano, jo, tak to slyším poprvé, KKD.
2: Každá koruna dobrá.
1: Dobrá, jo, super, bomba. Pravidla jednoduchá, Boženko, vy si zvyšujete částku, pokud v truhle není, nemáte nic. To znáte, že jo?
2: Ano.
1: Dobře, takže ještě takhle možná se zeptám, máte štěstí ve hře, Boženko?
2: No, tak jako u vás asi jo.
1: Dobře, tak já vidím, že to dneska půjde společně.
2: No, první
1: otázka, můžu otevřít truhlu s pokladem skřítka a základem 100 korun?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to.
3: Otevírá box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
1: Stovku máte, Boženko.
2: Ano, tak jedem dál.
1: Jedeme dál, to nevzdáme, ano. Vy jste odvážný člověk v tomto směru.
3: 200.
1: 200 tam jsou taky. Co 300?
2: Jedem dál, ale
1: jedeme dál. 300.
3: 300.
1: Je tam. 300.
2: No, ještě?
1: Ještě, jo. Že by tam byly 400.
3: 400.
1: 400, je tam.
2: Risk nebo zisk, nebo pisk.
1: Risk nebo zisk, ano. Takže...
2: Nebo pisk, tak ještě.
1: Pochopil jsem, ano, že jedeme ještě dál. Takže Boženko!
3: A nemáš nic.
2: A nemám nic, tak
1: Boženko,
2: jo.
1: No,
2: já jsem každá... chtěla do šestky, bo šestka je moje šťastné číslo, no.
1: Každá kačka dobrá, dneska to nevyšlo, nevadí,
2: jo,
1: ale získáváte. Díky. Gratuluju taky, protože neodejdete s prázdnou, máme pro vás dárkový balíček od Investony.
2: Ano, děkuji.
1: A ještě pozor, protože dneska se ještě bude hrát a je tam bonusovka od Investony. A tu někdo taky dneska, jak se říká, se vere. Tak držím palce už teď dopředu. Boženko, mějte se krásně, když to nevyšlo. Hezký den.
2: Děkuji, hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Otevírám výherní box.

0: Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz
1: Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
3: Řešení je úvěr od Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit hodně.
3: Řešení je Acema.
2: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
3: Řešení je Acema.
2: A co když potřebuju 20 milionů?
3: Řešení je Acema.
2: A 30?
3: Acema.
2: A 40?
3: Acema.
2: A 50?
3: Acema. Jde to i bez banky.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
5: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
9: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
10: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas.

0: No, kdo z nás by neskusil někde dietu, ale bez odborníka ruku na srdce většinou to nefunguje. A tak každou středu od 16.55 série video podcastu s předním českým odborníkem právě na léčbu obezity. Je to doktor Evžen Machytka. V repríze potom vždycky v sobotu ve 14 hodin. Tohle je třeba cesta k lepší postavě bez toho jojo efektu, který se furt vrací. Teď ale muzika. Z rádia Čas, hity, které milujete. Jo a pozor, jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se blíží a zavoní Hollywoodem. Takže kdo zavítá na filmový festival, víte ode mě za chvilku. Teď ale v hlavní roli z Rádia Čas obloha.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo až oblačno, přes den také místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Rádio Čas.

0: Vy na chviličku s rádiem čas do filmového světa, protože jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se blíží. Zavoní Hollywoodem. Na přehlídku, která potrvá od 3. do 11. července, přijedou Maggie Gyllenhaal a také Jesse Eisenberg. Maggie na slavnostním zahájení převezme cenu prezidenta a uvede svůj loňský film Nevěsta. Jinak samozřejmě cenu prezidenta převezme i herec, scénarista, režisér, producent Jesse Eisenberg. Poprvé se s ním filmový svět, tak já bych řekl výrazněji, setkal začátkem minulé dekády filmem Sociální síť, kde on stvárnil zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. V hlavní soutěži, jak se tady dívám, bude pozor k vidění 37 snímků a budou mezi nimi i filmy, jako je Pramen s Aňou Geislerovou, dále portrét zpěvačky Báry Basikové, anebo titul Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který na letošním ročníku německého Berlinále vyhrál cenu pro nejlepší dokument. Takže je se asi na co těšit a pokud se chystáte, tak skvělé filmové zážitky. Tady by bylo co závidět. Tak jo, tak jdeme zpátky za muzikou i to určitě bude bavit. Rádia Čas hrajeme hity, které milujete.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Kámen a zahrada.
1: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
2: Já, tu se stavte!
1: Těšíme se na vás
0: v Kámen a zahrada.
1: V areálu stavebniny Janík.
3: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
4: Rádio Čas. Hity, které

0: Skřítek Rádia Čas své poklady před chviličkou nevydal, ale obědovka Rádia Čas bude štědrá. Je dneska poukázka na pizzu a rovnou do vaší firmy. Hrajeme po 11. hodině. Teď už dopředu dobrou chuť od Aleše Šklobala. Vydařený den a mám pro vás také nejnovější zprávy s Kristýnou Kubánkovou. Bude 11 hodin. Jsme Rádio Čas.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Rádio Čas.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Radio Čas. Radio Čas.
1: Řidiči, aktuálně pozor v Karviné na Borovského ulici. Srazil se tady nákladák a osobní auto. Kvůli porouchanému vozidlu se teď můžete zdržet i v Ostravě na Českobratrské ulici a opatrnost se vyplatí v Kroměříži na Moravské ulici. Tady zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné bouračky mezi dodávkou a osobním autem. My vám přejeme šťastnou cestu.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
2: České stavebnictví prochází krizí. Ostrava má koncepci bydlení. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla. Pohodové dopoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas přeje Kristýna Kubánková. České stavebnictví prochází krizí. Ceny stavebních materiálů za poslední dva roky vzrostly až o pětinu a řada firem kvůli tomu zdražila své zakázky. Někteří developeři dokonce odkládají plánované projekty, protože další vývoj cen je podle nich nejistý. Vyšší náklady se mohou promítnout také do cen nových bytů a domů.
0: Morava aktuálně.
2: Ostrava má koncepci bydlení. Dokument stanovuje směr bytové politiky až do roku 2050 a jeho cílem je zajistit více dostupných a kvalitních bytů. Město chce podporovat výstavbu nájemního bydlení i soukromé investory a developery. Na rozvoj bydlení plánuje v příštích letech vyčleňovat až 3% svého rozpočtu. Nezaměstnanost v Česku v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, tak to nám řekl František Bikár z úřadu práce.
3: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
0: Rádio Čas, sport.
2: České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. Ve hře bude první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají shodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin. Dnes bude oblačno až zataženo, přidá se déšť, přehánky, ojediněle bouřky a teploty se budou pohybovat od 18 do 25 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
4: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které budeme mít i letos, jakože no. Třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom nechci říct nelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně, ale...
5: To takové trošku vydírání. Jo.
4: Ale abyste nelitovali.
5: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádio.

0: Jsem sladká tetka, tak zmrzlinu můžu úplně na všechny příchutě, ale kterou zvolit, pokud si třeba hlídáme váhu a která je top při hubnutí. Takže na co si třeba dát bacha u točené zmrzliny a jak si vyrobit poctivou domácí zmrzku za pár minut, víte. Za pár minut tohle všechno, to je Very Glad, jste s rozumem. U obědovky se určitě žinírovat nebudeme, i dneska poukázka na pizzu a hrajeme za pár minut. Takže od Aleše Škobala k těm všem ňamkám dobrou chuť a naložím i ty hudební dobroty. To jsou z Rádia Čas hity, které milujete.
1: Hity, které milujete.

0: přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Zmrzliny se vzdávat nemusíme, ani pokud se snažíme v létě hubnout. I když obrovské smetanové zmrzky velikosti XXL s polevou a křupinkama můžou být teda docela solidním útokem na naši linii, tak existují i varianty, které si můžeme dopřát zcela a naprosto bez výčitek. Pokud chceme, ať nás zmrzlina zasytí, je dobré sáhnout po tvarohových variantách. Takové mlsání nám dodá důležité živiny, nebudeme mít po nich tak brzy hlad a taky díky nim lehce navýšíme příjem bílkovin v našem jídelníčku. A proteiny, ty rozhodně chceme. No a pokud toužíme po sladkém osvěžení s vlákninou a nějakými těmi vitamíny, pak je dobré zvolit ovocný sorbet. Ideálně s co největším podílem ovocné složky a s minimem, nebo třeba dokonce i žádným přidaným cukrem. No a nás samozřejmě zajímalo, jak jste na tom se zmrzlinou vy.
2: V létě preferuju úplně točenou zmrzlinu, nejraději mám teda vanilkovou, dochucenou nějakou kyselkavou, třeba citronovou. Akorát je problém, když to teda chci zkombinovat ještě s pivem, no tak to se nemá dělat.
3: Takže já mám zmrzlinu samozřejmě rád, nejlépe takovou, která se neroztíká. A co se týče příchutí, tak tady si moc nevymýšlím, mezi mé nejoblíbenější patří vanilková a čokoládová.
4: Zmrzlinu mám moc ráda a nejraději mám čokoládovou v kelímku. Ovocné moc nemusím.
5: Zmrzlina? Na zmrzlinu se nedá říct ne. A pakliže je pistáciová s takovým tím pravým brčálovým nádechem.
1: No a pokud zvolíte pistáciovou z poctivých pistácí, nejenom teda s aromatem a barvivem, tak se můžete těšit z jejich blahodárných účinků. Pistácie totiž snižují hladinu cholesterolu, jsou zásobárnou vitamínu B, magnézium, zinku a selenu. A taky obsahují zdraví prospěšné tuky, které mají vliv na náš kardiovaskulární systém. Ale abychom vytěžili z účinku pistácí co nejvíce, je lepší dát si hrst oříšku denně, než sníst celou vaničku smetanové zmrzky na posezení.
0: Tak teď už to víte.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,70.

0: S kartou plnou výhod.
1: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v olomouckém kraji.
0: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
1: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
2: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
3: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energie mi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energie mi. Jedině na Rádiu.

0: Kafe, řeknu to takhle, u mě základ života, nebo ještě lépe bez něj ani ráno. Je káva škodlivá, anebo je to elixír zdraví? A kdy si ideálně dopřát čokoládu? Co se může skrývat ve skořici, koupené v supermarketu? A proč v žádném případě nenechávat uvařenou rýži v kuchyňské lince nebo na kuchyňské lince? Takže nejen o tom si Eva Rigler bude dneska večer po 11. hodině povídat podcastu Energiemi s doktorkou potravin Vendolou Popelkovou. Buďte u toho s rádiem Čas. No a když už to zavonělo, tak já k tomu přidám i vůni pici z obědovky Rádia Čas. Budeme hrát už za chviličku, za pár minut a dál hrajeme hity, které milujete. Jo, a tyhle akce budou fantasticky bavit.
1: Rádio Čas. Pojďte se bavit.
0: Rád pozvu na tradiční oderské dny 2026, tento pátek a sobotu v areálu Dělnického domu v Odrách. Těšit se tady můžete na dvoudenní multižánrový festival plný muziky, zábavy, doprovodného programu a setkávání napříč generacemi. Pozor, vstup je tady na akci zdarma. Lákat bude i zámek Nová Horka a další roční květománie. Oblíbené výstavy květin své umění tady představí florista Slávek Rabušic. No a v sobotu 13. června se navíc můžete těšit na představení rasy bišonků. Bavit budou i rozmarné slavnosti řeky Ostravice. Vyrobte si své plavidlo, pojďte do toho s námi. Každá zúčastněná posádka získá finanční příspěvek na stavbu lodi a jsou to 2000. Pokud se umístíte na prvním, druhém a třetím místě, můžete vyhrát 10, 8 a 6 tisíc korun. Přihlásit se můžete až do 10. června, tedy do středy, včetně na rozmarné slavnosti CZ. Takže v sobotu 13. června se rozjede 10. ročník rozmarných slavností řeky Ostravice. Moc se na vás těšíme. Startuje se ve 14 hodin na nábřeží u mostu Miloše Sýkory. Zajít můžete tuto sobotu a neděli na Contact Fest 2026, tedy dvoudenní rodinný festival s hvězdným line-upem, moderní cymbálovkou, gastro zážitky a dětským programem. Tady zaspívá Jirka Kon, Vypsaná, Fixa, Olga Lounová, Adam Myšík, Vesna, Čekomor, Jiří Zmožek a další. Akce v amfiteátru Frenštát pod Radoštěm Trojanovice. Je z čeho vybírat, takže teď už jenom užívejte, bavte se. Ať to platí i s rádiem Čas, hrajeme hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo až oblačno, přes den také místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.

Radio Čas.

0: Čas. Oběd je grunt, říkala babička a měla pravdu a já to lehce poopravím. Obědovka Rádia Čas je grunt a voňavá pizza až do vaší firmy už je pomaličku na cestě. Na telefonu dneska by měla být Lenka, já věřím, že se dovolám, takže rovnou pojďme na věc. Já to jdu vyzkoušet. 7, 3, 1, 5 a ještě 6, 7. Tak, ale jo, šlo to rychle. Zvoníme, teď ještě aby Lenka na druhé straně vzala telefon. Haló, haló, voňavá pizza.
1: Prosím.
0: Lenko, já vás zdravím, Aleše Šklubále, Rádio Časobědovka. Je Lenka tady u telefonu?
1: Leona.
0: Vidíte, tak tady mám trošku chybu, ale vůbec nevadí, já to napravím. Leono, omlouvám se, Leona na telefonu. Leono, vy jste zaregistrovala svoji firmu do obědovky Rádia Čas, že jo?
1: Kdy, ano.
0: A kdy to bylo?
1: Již minulý týden.
0: Tak rychle to jde. To je paráda.
1: Tak, přesně nevím.
0: To vůbec nevadí, ale já si říkám, jak to jde krásně, rychle. Leono, já mám pro vás pizzu a vy víte, že ta pizza nebude jen tak zadarmo, že jo? Že my to vždycky vyměníme za to, že vy posloucháte Rádio Čas, my potom dodáme do vaší firmy pizzu. Tak co dneska v programu? Pamatujete něco?
1: No, já se přiznám, já dneska hlídám, takže já nemám puštěný Rádio Čas.
0: Aha, a můžu se zeptat, co nebo koho hlídáte?
1: Vnoučka.
0: Vnoučka hlídáte. jinak se zeptám takhle, třeba cokoliv z Rádia Čas? Něco z programu?
1: No. Prosím?
0: Něco z programu, ať věřím, že prostě jste v obraze.
1: No, tak různé soutěže tam máte, jo, je tam Radim, s kterým hodně komunikuji, vyhrávám, poslouchám Rádio Čas, posílám na WhatsApp nějaké informace, když potřebuje a tak dál a tak dál.
0: Tak já myslím, že mi to úplně stačí. Já mám pro vás poukaz.
1: Mně je teda hrozně líto, že zrovna dneska to tak fakt dopadlo, ale bohužel říkám pravdu, nemám to dneska puštěný a to je mi hrozně líto.
0: Vůbec nemusíte litovat, protože já mám takový pocit, že to hlídání těch nejmenších, že to je to nejkrásnější a ta nejkrásnější práce na světě. A že tu opravdovou práci za tuhle tu práci by vyměnil každý.
1: No to určitě.
0: Tak jo, takže ještě jednou dobrou chuť. Rozdělte se s kolegy. Kolegyně, my posílám poukázku na pizzu na vaši adresu, kterou jste nám poslala a dobrou chuť a děkujeme za přízeň.
1: Tak jo, mockrát děkujeme, naschledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete. Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu.
4: už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
6: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v

0: poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Rádio Čas.

0: Carada, papam, a je tady, ahoj, čau.
1: Krásné poledne, pěkně jsi to dospíval, umíš to?
0: No, já jsem kdysi zpíval, dneska bych nezaspíval vůbec nic. Stydím se za ten svůj zpěv, že
1: ale...
0: já kdybych to tady rozjel, tak já mám takovou pocit, že asi to přeladí všichni úplně
1: na jiné vlny. Nesouhlasím, za mě máš jedničku s hvězdičkou.
0: Dobře, tak... Já se tě zeptám, jo, já to odvrátím úplně, jakože, jak se tomu říká, smeč, že budu smečovat na jednu stranu. Co ty a povolání, které by si nemohl dělat?
1: Já vždycky říkám, že nejtěžší je pracovat s lidmi, takže takové povolání respektuju a obdivuju, zejména samozřejmě, obdivuju hasiče, záchranáře, nedokážu si nic z toho představit, všechny záchranné složky, že by něco takového dělal, mám proto respekt a obdiv, takže i to všechno k tomu patří.
0: Tak v tom případě musíš obdivovat sám sebe, protože my s lidmi pracujeme, že? To je spousta akcí.
1: To je pravda, tak tady ve studiu jsme sami, že ano.
0: Jasně.
1: Ale na těch akcích, kde hrajeme jako DJové, tak taky tam si jako třeba máš tam ten svůj kamrlík, kde hraješ jako DJ. No ale pracuješ s lidmi, ano, samozřejmě.
0: Jasně, my do toho vždycky jdeme srdcem, ale přiznajme si, že někdy je to složitější.
1: To je pravda, to je pravda.
0: Tak jo, teďka v klidu, pohodě, dál hity, které milujete, máme pro vás aktuální zprávy. No a po 12. hodině už je s vámi Majky. Zůstaňte s rádiem, čas.
2: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
3: Ranní espresso s Investonou.
4: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Na ulicích Moravy a Slezska teď jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na Rudné ulici. Ve směru na Havířov tady se můžou před mostem ve Svinově tvořit kolony.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
8: Už dnes večer mají přijít bouřky, zítra se ochladí. Ostrava má v plánu zlepšit dostupnost bydlení. Hokejistky už znají soupeřky na příští mistrovství světa. Dobré úterní poledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se ženou bouřky. Meteorologové se před nimi chystají vydat i výstrahu. Podle televize LTV Plus mají dorazit dnes večer a v noci. Zítřek pak má být nejchladnějším dnem tohoto týdne. Přes den namíříme na nejvýš 17 stupňů.
2: Morava aktuál.
8: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Město proto připravilo dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
9: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
8: Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz. Stane se totiž součástí cvičení krizového řízení Blackout 2026. To má prověřit připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek elektřiny.
2: Rádio Čas, sport.
8: České hokejistky se na letošním mistrovství světa představí v základní skupině A v Dánsku. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. A zítra už se nám obloha zatáhne a taky se ochladí. Nebe by mělo být oblačné až zatažené, objeví se přehánky a bouřky a nejvyšší teploty se mají pohybovat od 15 do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 12. pokračuje úterní teď už odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Brešlem.
2: Rádio Čas.
10: Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
11: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které budeme mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom nechci znelitovali, to už je opravdu jako makléřské a podobně, ale...
12: To je takové trošku vydírání. Jo, jo, jo.
11: Ale abyste nelitovali.
12: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo.
10: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: tuto chvíli opět, tak jako vždy po 12. se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také se skvělou hudbou. Hity, které milujete, ty vám budeme servírovat stále a neustále. No a pokud jako partneři ve vztahu trochu drbete, a ne, nechci říkat úplně pomlouváte, ale pokud si tak jako podrbáte navzájem a řeknete si na někoho nějaké věci, tak to může být hodně ku prospěchu. Podrobnosti za chvilku řeknu také, jak s naším rádiem ještě dnes vyhrát nějaké peníze. Teď už ale posílá muziku. Jsme Rádio Čas, zůstaňte s námi.
1: Hity, které milujete.

0: Společnost Tři úterku vám dělá Rádio Čas a pojďme se na chvilku podívat na partnerské vztahy, protože, jak možná někteří víte, já mám rád studie a rád zjišťuju, ne že bych drbal, ale rád se vzdělávám v různých odvětví a docela mě to baví. A jedna studie naznačuje, že páry, které spolu sdílejí drby a různé historky, často mají ve vztahu větší důvěru, silnější emocionální pouto a jsou ve vztahu celkově spokojenější. Nejde tedy tak ani o samotné drby, ale o pocit, že máte s kým sdílet právě své názory, postřehy a malé každodenní příběhy, což já teda nejsem úplně drbná, kdybych se měl zhodnotit, a moc mě nikdy takové ty drbíky kdo co kdy kde nebavily. Tak možná to je také ten důvod, proč jsem stále sám. No, asi bych to mohl změnit. Dejte mi vědět, jestli ve vztahu drbete i vy. Klidně pište na Facebook nebo WhatsApp, trošku mě to zajímá. Ode mě už další muzika. Jsme Rádio Čas.
1: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box. Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
2: Bereš nebo hraješ dál? Ale pozor, když to přeženeš, box se zavře.
3: A ty odcházíš s nulou.
1: Rozhodni se správně.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas.
4: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
5: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
10: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
11: To se ještě domluvíme.
12: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
13: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
12: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
13: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
14: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun.

0: při úterku posloucháte Rádio Čas a i dnes máte šanci celkem pětkrát denně vyhrát peníze s naším skřítkem. Máme tady skřítku v poklad a v něm spousty peněz. Nejhorší na tom je, že nikdy nevíme, kolik jich tam je. No, vaším úkolem je jenom poslouchat naše rádio. Jakmile padne výzva, tak volat sem k nám do studia 77 66 12 800. No a následně budete moct otvírat boxy, ve kterých bude vždy nějaká částka. Kolik vám bude stačit, je čistě na vás, ale může se stát, že trefíte prázdný box a v tom případě přichází to všechno, co jste zatím nahráli. Jsem zvědav, jak to dneska dopadne, předtím u Aleše dopoledne to bohužel nevyšlo. A ještě také důležitá věc, pokud se trefíte jednou za den v naší soutěži, máme speciální bonus, kde ať už se podaří otevřít či neotevřít box, tak získáváte 3000 korun na investování s Investonou a to se rozhodně vyplatí. Teď se pojďme podívat na počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Dnes bude obloha plná mraků. Většinou čekáme zataženo až oblačno, přes den také místy s přeháňkami, deštěm nebo bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 25 stupni. Na horách pak namíříme kolem 18 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Rádio Čas.
1: Vždy tě jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny v zádech.
0: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas a pojďme se podívat na dnešní téma, které řešíme na Facebooku, na WhatsAppu a také v éteru Rádio Čas. Ptáme se, které povolání byste nikdy nemohli dělat. Tak já si pročítám komentáře na Facebooku a tady jste se docela jednoznačně shodli, a to s patologem nebo s patoložkou, to píše také Božena. Nějak si to neumím představit, zkoumat tkáně v různých stupních rozkladu, no máme to úplně stejně, já také ne. Věra píše lékař, horník, patolog, hasič a mnoho dalšího. Tak dejte vědět i vy ostatní, jak to máte, jaká je vaše profese, která by určitě nebyla vaším šálkem kávy. Budeme se tomu věnovat teď už muzika.
1: Slunce jede naplno, playlist taky a my pro tebe chystáme něco opravdu velkého. Megaléto Rádia Čas už brzy rozjede léto plné hudby, emocí a hitů, které milujete. Máš se na co těšit, protože tohle léto bude stát za to. Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Za minutku 13. hodina posloucháte Rádio Čas a teď už si slovo bere Honza, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. V těch si povíme, že dobíjecích stanic je v Česku čím dál více.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno.
1: S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Kámen a zahrada.
5: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
6: Já, tu se stavte!
5: Těšíme se na vás
4: v Kámen a zahrada.
5: V areálu stavebniny Janík.

0: Rádio Čas. Rádio Čas.
1: Nehoda se teď řeší v Ostravě na Českobraterské ulici na sjezdu dolů na Kamenec. Tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala ve Frýdku místku v ulici Křižíkově. Tady boural motorkář, na místě zasahují záchranáři.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Dobíjecích stanic je v Česku čím dál víc. Rodiče z Valašského Meziříčí nemusí školkovné platit ani další rok. Nová sezona hokejové extraligy začne 16. září. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Veřejných dobíjecích stanic v Česku dál přibývá. Je jich už bezmála stejně jako těch klasických čerpacích. Jenom za loňský rok stoupil jejich počet o 19%. Co do počtu rychlo nabíjecích míst, patří Česko k nadprůměru Evropské unie.
0: Morava aktuálně.
1: Vysokorychlostní trať z Ostravy do Polska se začne stavět možná v roce 2032. Teď se chystá podrobný projekt. Na prvním společném zasedání se na tom shodli zástupci partnerských měst Ostravy a polských Katovic. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě bezmála 18 000 korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončuje projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
0: Rádio Čas, sport.
1: Nová sezóna hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Zítřek už bude zatažený až oblačný, čekají nás přehánky, objevit se můžou taky bouřky, nejvyšší teploty se mají pohybovat jenom kolem 17 stupňů. Tolik zprávy, po 13. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádiu Čas s Mirkem Rešlem.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom nechci znelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně,
4: je,
3: ale...
4: To takové trošku vydírání.
3: Jo. Ale abyste nelitovali.
4: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno, Moravo. Rádi.

0: Rádio Čas a my jdeme soutěžit.
1: Skřítkův poklad na Rádio Čas.
0: Výzva je venku a já v tuto chvíli otvírám linku sem ke mně do studia 77 66 12 800 a už za malou chviličku šance pro někoho z vás, kdo se dovoláte jako třetí v pořadí vyhrát a vylosovat si od skřítka nějaké ty poklady.
2: Rádio Čas.

0: Pokud se nemýlím, tak je to dneska už čtvrtý pokus. Ano, je to tak, čtvrtá šance odnést si penízky a já se ptám, kdo se nám dovolal.
1: Dobrý den, tady Zuzka.
0: Krásné odpoledne, jak trávíte to úterní?
1: Na zahradě.
0: No to je krása. Neprší vám tam?
1: Ne.
0: Kde máte zahrádku, pokud můžete říct?
1: U baračku.
0: A kde máte?
1: V Opavě.
0: Posílám pozdravy také do Opavy a doufám, děkuji, že pošlu i nějaké penízky. Jsme připraveni?
1: Ano.
0: Tak pojďme na to, otvírám první box.
2: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 100.
0: Tak Zuzi, máme stovečku, stačí nám?
1: Ne.
0: Nestačí, to není ani na kafe, dobře.
1: No právě.
0: Pokračujeme dál. Co druhý box?
2: 200.
0: Máme 200 na kontě.
1: Ještě půjdem dál.
0: Pokračujeme dál. V předchozím pokusu tam byly, myslím, jenom 400 a to nepadlo. Tak uvidíme, jestli teď bude víc. Každopádně třetí box.
2: 300.
0: Má 300.
1: A ještě zkusíme.
0: Tak pokračujeme teda na čtvrtý box. A
2: 400.
0: Máme 400. Tak co teď?
1: No, tak ještě zkusíme jednou.
0: Tak ještě jednou. Dobře, otvírám pátý box.
2: 500.
0: A máme 500, takže zatím penízky jsou. Zuzi, jaký je váš verdikt? Ještě nebo už ne?
1: Zkusím ještě jednou.
0: To už je po třetí, co říkáte, ještě jednou. No dobře, tak snad tam něco bude. Pojďme dál.
2: 600.
0: Tak 600 na kontě je.
1: Beru.
0: Bereme 600, jo?
1: Ano.
0: Tak v tom případě gratuluju.
1: Super.
0: A 600 je vašich, to už je na nějaký pěkný oběd. Tak gratuluju.
1: Děkuji.
0: No a podíváme se, jak by to šlo dál. Nebo to radši nechcete vědět?
1: Určitě.
0: Tak,
1: se podíval,
0: tak
1: no?
0: Pojďme se mrknout. Co sedmý box?
2: 700.
0: 700 by ještě bylo. Osmý box. A tady by nám to skončilo, takže já si myslím,
1: super,
0: že v záběru dobrý, 600.
1: No, super, úplně.
0: Zuzi, ještě jednou gratuluju, zůstaňte mi na telefonu, vyřešíme ano. Podrobnosti.
1: Ano.
0: No a pro vás ostatní ještě dneska jeden pokus a šance pro ty z vás, kdo jste se nedovolali.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
9: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Stock Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original 0 Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na mojehruska.cz.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
11: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
12: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Čas.
11: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Společnost Přihuterková mi v tuto chvíli dělá Rádio Čas a já tady mám pro vás pozvánku na sobotu, protože na fotbalovém hřišti je Sokol v Pustkovci v Ostravě Porubě. Proběhne Den pro rodinu, akce, která bude probíhat od 11 do 19 hodin. Celou akci moderuje náš kolega zprávař Honza Gavelčík. No a pokud vyrazíte, tak se můžete těšit na taneční vystoupení, myslivce, diskotéku, porubské trubače, soutěže, smyslohraní s Didy, dětským světem a spousta dalšího. Tak si přijďte užít den plný her, zábavy, tvoření a společných zážitků a užít si už tuto sobotu Den pro rodinu do Ostravy Poruby. Tak příjemně se bavte, já posílám počasí, pojďme se podívat, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky a také teploty nám výrazně klesnou. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete.

0: Držíte vlny Rádia Čas a já připomínám, že s naším rádiem, krom toho, že slyšíte hity, které milujete, tak můžete také vyhrát ať už finanční odměny s naším skřítkovým pokladem, anebo také oběd k vám do práce. Mimo jiné se skřítkem jsme před malou chviličkou vyhráli 600. V dnešním éteru ještě jedna soutěž padne a vy čekáte na tuto výzvu.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
0: No a pak už samozřejmě voláte sem k nám do studia 77 66 12 800. A krom toho, každý všední den mezi 11 až 12 hodinou voláme někomu z vás, kdo jste se zaregistrovali do obědovky Rádia Čas. A pokud se dovoláme a vy prokážete, že u vás v práci posloucháte naše rádio, tak máte oběd nejen pro vás, ale pro kolegy úplně zdarma. Tak držím palce, ať to vyjde a ať nadělujeme co nejvíc to jde.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
10: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
11: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
1: Každé úterý ráno po 8 hodině to chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
2: Rádio Čas.

0: ví. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.

0: Nehoda se aktuálně řeší v Ostravě Porubě na ulici Ivana Sekaniny, bourala tady dvě osobní auta. Pozor si stále musíme dávat taky v centru Ostravy na Českobratrské ulici, na sjezdu na Kamenec i tady bourali dva osobáky. Vážná nehoda se stala ve Frýdku Místku v ulici Křižíkově, tady boural motorkář, na místě zasahují záchranáři. Bouračka se řeší taky na Olomoucku, na trase Své Sedlice Velká Bystřice tady bourala dvě auta a problémy jsou taky na dálnici D35 na cestě z Olomouce na Mohelnici. Za Olomoucí stojí porouchané vozidlo.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Levným nákupům z Číny bude konec. Obyvatelé Opavy rozhodnou, které projekty dostanou podporu města. Fotbalisty čekají před šampionátem vytápěné tréninky. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Internetové nakupování už nebude tak levné. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky, dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress.
1: Morava aktuálně.
0: Obyvatelé Opavy můžou ovlivnit budoucnost města. Teď rozhodují, který z 11 návrhů získá podporu z rozpočtu. Jde o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích nebo péči o čistotu města. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o desetinu procentního bodu na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, to nám už řekl František Bikár z Úřadu práce.
2: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%. Což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští fotbalisté se už naplno připravují na nadcházející zápasy mistrovství světa v Mexiku. Chystají se i na speciální tréninky ve vyhřáté místnosti, a to kvůli náročným klimatickým podmínkám a vysoké nadmořské výšce. Zítřek už bude oblačný až zatažený s přeháňkami a taky bouřkami. Nejvyšší teploty se mají pohybovat do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 14. pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas s Mirkem Brešlem.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhrajou nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom, nechci znelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně,
4: je,
3: ale...
4: To je trošku vydírání.
3: Jo. Ale abyste nelitovali.
4: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Radio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Rádiem Čas a také stále se mnou s Mirkem Rešlem. No a samozřejmě z hity, které milujete. I dneska máte šanci vydělat si nějaké penízky. O tom, jak ještě budeme soutěžit, to povím za chviličku. No a pokud ještě nemáte plány na tento týden, tak nabídnu také tipy, kam vyrazit. Teď už ale skvělá muzika. Jsme Rádio Čas. Hity

0: se bavit.
1: I dnes tady mám pro vás tipy, kam můžete vyrazit, a má pozvánka míří na sobotu na Michal Fest 2026. V Ostravě Michalkovicích vystoupí tady letos Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské Učelíce a mnoho skvělých dalších interpretů. Zábava pro celou rodinu, tak pokud vyrazíte, tak rozhodně nebudete litovat. A pozvánku mám také na další sobotu, a to na slavnost města Fulnek 26. Ta se uskuteční v sobotu 20. června a pokud vyrazíte, tak vás čeká rozhodně den plný zábavy, hudby, kulturního programu a aktivit pro celé rodiny. Součástí bude také bohatý doprovodný program, vystoupení místních spolků, atrakcí pro děti a mnoho dalšího. Podrobnosti na fulnek.cz. Tak ať vyrazíte kamkoliv, příjemně se bavte.
0: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Jedno místo, jedinečná energie a jména, která chceš vidět naživo. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná Fixa, Jiří Korn a další. Tohle je Kontakt Fest. Festival, kde nejde jen o hudbu, ale o zážitek, který tě dostane. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Vstupenky právě teď na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem festivalu je Ovocňák. Kvalitní mošty a přesní dávky z českého ovoce. Rodinná firma z Moravy. www.ovocňák.cz.
3: Partnerem festivalu je Valmon. Největší výrobce PVC hadic v Česku. www.valmon.cz.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
5: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý vůz.
4: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
5: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Kristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
0: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
6: Vystoupí Lucie Bílá, MiG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské Učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru Dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
0: Vstupenky na ticketportal.cz.
7: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná CZ.
8: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
6: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
8: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
9: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
0: Obědovka Rádia Čas.
9: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
0: Když posloucháš, máš vyhráno.
9: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Čas. Rádio Čas.

0: paráda, co si budeme. Každopádně už tuto chvíli jsou ohlášeny další místa na následující 4 roky, tak pokud byste měli v plánu vyrazit, tak pojďme se podívat, kde můžeme v následujících letech. Už příští rok 14. až 13. května se bude hrát u nás u sousedů v Německu. Rok 2028 bude hostit mistrovství Francie a 29 opět sousedé Slováci, a to Bratislava a Košice, tady se bude hrát 11. až 27. května a následně v roce 2030 se potkáme na mistrovství světa ve Finsku a v Lotyšsku. Tak já držím chlapům palce a doufám, že letos, nebo respektive, pardon, příští rok, to bude o něco zajímavější. Pojďme se podívat na počasí, jak bude zítra.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky a také teploty nám výrazně klesnou. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: společnost dělá Rádio Čas a pojďme se opět podívat na dnešní téma. Řešíme, které povolání byste nikdy nemohli dělat. Tak na našem Facebooku absolutně na prvním místě vítězí patologové. Chápu, rozumím, respektuju. Hanka napsala, každé povolání má něco, ale určitě bych nemohla dělat na jatkách, taky se pod to podepíšu. A skvělá zpráva přišla na WhatsApp od Moniky. Nikdy bych nemohla pracovat jako učitelka ve školce. Obdivuju je, ale po dvou hodinách s vlastními děti během prázdnin si říkám, že ty ženy by měly dostávat minimálně dvojnásobnou výplatu a týdenní lázeň zdarma. A to si taky myslím, že by tak mělo být. Souhlasím. No dejte vidět i vy ostatní, pište na Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A

0: úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Yes.
1: Radio Čas. Hity, které miluje.

0: 15. hodina a se mnou už je tady Kristýnka, ahoj.
1: Ahoj Majky, já tě zdravím. No poprvé vlastně v novém týdnu se vidíme.
0: Ano, to je pěkné, rád tě vidím vždycky.
1: A já těba. Prosím tě,
0: dneska řešíme povolání, ptáme se, které bychom nikdy nemohli dělat. Tak jak je to u tebe, máš nějaké takové?
1: Já myslím, že já jich mám víc. No, ale co bych určitě nezvládla, jsou nějaké, já nevím, projektantské, manažerské pozice, učitelka, co bych ty děti zabila a tak, no.
0: Měl jsem tady nádhernou...
1: Hodně zodpovědnosti.
0: Ano, ano, měl jsem tady nádhernou zprávu od Moniky, která píše, že obdivuje právě učitelky, protože když je 2 týdny s dětmi doma přes prázdniny, tak...
1: Blbne.
0: Bych chtěla učitelkám dát dvojitou a výplatu a dovolenou, no.
1: A co ty vlastně, co ty bys nemohl dělat? Já už seš teďka skoro tím pilotem, tak to asi tak, jako je za tebe v cajku.
0: No, já už jsem říkal, že práce s lidmi je pro mě hodně náročná, ale zvládám zatím, no a jsou tady na našem Facebooku patologové a podobně, tak to si taky nedokážu představit. Téma, které ještě dneska budeme řešit, pište na Facebook, na WhatsApp, teď už předávám slovo Honzovi, zamíříme na cesty a čekají nás také zprávy.
2: Dobré ráno, Moravo. Ranní espresso s Investonou. Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Radio Čas.
3: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Radio Čas. Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů, a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
6: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
7: Hned 2 dopravní problémy aktuálně řeší policisté v Ostravě. Pozor si musíme dávat v centru na Českobratrské ulici. Ve stoupání ve směru k zoo u odbočky na Kamenec bourala 2 osobní auta. 2 osobní auta se srazila taky v Ostravě Porubě v ulici Ivana Sekaniny. Velké problémy jsou v Olomouci na ulici Komenského. Tady bourala 3 osobní auta. Vážná nehoda se stala ve Vyškově v ulici Dědické. Tady osobní auto srazilo cyklistu. A nehoda se řeší taky na Olomoucku na trase Své Sedlice Velká Bystřice, tady bourala 2 osobní auta.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
7: Sehnat brigádníky je čím dál složitější. V Olomouci dnes při nabíjení elektrokola hořel panelák. Hokejistky už znají soupeřky na příští mistrovství světa. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Firmy už zhánějí brigádníky na léto. Nabídka je i letos široká, poptávka po některých pracích, ale podle televize LTV Plus vázne. Studenti už totiž neberou brigádu automaticky jako přivýdělek. Víc zvažují smysl práce a přínos pro kariéru.
2: Morava aktuál.
7: Ostrava chce zlepšit dostupnost bydlení. Město proto připravilo dokument, který nastavuje dlouhodobý směr výstavby bytů až do roku 2050. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
8: Dokument reaguje na trend úbytku obyvatel, který může mít zásadní dopad na ekonomiku i fungování města. Vývoj a demografická prognóza ukazují, že bez aktivního přístupu hrozí další oslabení, zatímco cílené investice do bydlení ve městě můžou tento trend zvrátit. Ovšem nejde jen o finanční investice, ale také o koncepční spolupráci a podporu výstavby developerů v této oblasti.
7: V Olomouci dnes hořel panelák. Požár v městské části Povel vypukl v jednom z bytů. Jeden muž s popáleninami skončil v péči záchranářů. Hasiči z prostor domu zachránili dalších 14 lidí. Hořet začalo při nabíjení baterky do elektrokola.
2: Rádio Čas, sport.
7: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháňkami, místy se můžou vyskytnout taky bouřky. A nejvyšší teploty se během středy mají pohybovat jenom v rozmezí od 15 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 15. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom někteří znelitovali, to už je opravdu jako makléřské a podobně, ale...
10: To je takové trošku vydírání. Jo, jo, jo.
9: Ale abyste nelitovali.
10: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádi.

0: pěkné, pravda, ačkoliv tady u nás na východě pořádně dusné odpoledne. Z rádia Čas vás, přátelé, zdraví při úterku Kiki Střelcová. No a jsem ráda, že se zase slyšíme. Máme toho tolik k rozebrání, moc se na to těším. Spousty tipů, pozvánek a pozor, taky soutěžení. Takže i vy se máte opravdu na co těšit. No a k tomu pochopitelně nebudou chybět i velké hity, které milujete, a bude jich spousta, takže zůstaňte s námi, protože s Rádiem Čas se rozhodně nudit nebudete ani při úterku.
1: Rádio Čas.

0: Posloucháte hity, které milujete Rádia Čas, a teď jedna, no vlastně tři chystané věci, které se budou dít v blížících se dnech. Přátelé, Eva Farná míří do Edenu. Jak nejspíš všichni víte, odehraje tam hned tři koncerty, takřka po sobě v sobotu 13., neděli 14. a úterý 16. června. No a stane se tak úplně první ženou, zpěvačkou, která bude mít koncert na tomto známém fotbalovém stadionu ve Vršovicích. Takže Evy je teď doslova všude plno, je na roztrhání, rozhovory, reklamy, plakáty a ani sama zpěvačka teda nezahálí a navrazuje svoje fanoušky na jejím instagramovém profilu, na co všechno se můžou těšit. Myslím si, že to bude opravdu jízda, že to bude velkolepé. Co se týče víkendových koncertů, tak na ty už zbývají jen poslední lístky. Každopádně stále máte možnost se tohohle velkolepého koncertu zúčastnit. Volnější kapacity jsou totiž na koncert úterní. Takže pokud máte rádi spontánní plány, můžete si dovolit vzít takhle narychlo dovču v práci a lístek ještě nemáte, tak určitě neváhejte, protože to bude nezapomenutelný zážitek.
1: Otevírám výherní box.
2: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
1: Odpočítávám. 3, 2, 1.
2: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
1: Tak co? Jdeš do toho?
2: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
3: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: Hity, které milujete. Radio
5: Čas. Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
8: Vystoupí Lucie Bílá, MIG21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít.

0: příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši senioři cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
1: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
2: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.

0: 4:30 odpoledne. Včera bylo Medarda, nepršelo, no tak by se jako neměla naplnit ani pranostika, že Medardova kápě 40 dní kape. Ovšem v následujících několika dnech nám má zakapat a to je potřeba, přátelé, co si budem. Dneska teda už u nás na východě má zapršet na večer, v Čechách už nějaký čas prší, taky tam je chladněji než na východě, kde se stále nám drží ty letní teploty. Nicméně, jak budeme mít zítra, tak na to už se na Rádiu Čas podíváme právě teď.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky a také teploty nám výrazně klesnou. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
3: Hity, které

Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Koupěte totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
5: Kámen a zahrada.
6: Připravili jsme pro vás nový sortiment. Třeba nádherné kamenné fontány, které vykouzlí z vaší zahrady opravdový ráj. A navíc právě teď nakoupíte vybrané dlažby za nízké ceny.
7: Já, tu se stavte!
6: Těšíme se na vás
5: v Kámen a zahrada.
6: V areálu Stavební Nyjaník.

0: na čas.
1: No a vy si určitě říkáte, jestli náhodou ta Kikina nezapomněla na toho našeho skřítka Rádia Čas. Přátelé, nezapomněla, nebojte se nic, všechno bude, všechno má ale taky svůj čas. A protože i ke mně dneska v rámci odpoledního vysílání dorazí skřítkův poklad, nebo respektive skřítek se svým pokladem, tak já vás nalákám a pozvu na příští hodinu, protože po 16. právě skřítek dorazí, no a uvidíme, jestli někoho z vás obdaruje, neobdaruje, no ale vlastně on obdaruje, i když neobdaruje, protože on se teďka spolčil s firmou Investona, ano, jsem se do toho úplně zamotala. No a pokud vy nevyhrajete, projedete tu svoji šanci, co se penízků týče, tak my tady pro vás budeme mít krásný dárkový balíček právě od Investony. No, takže kdo jste se ještě neregistrovali do naší soutěže, tak určitě neváhejte, protože skřítek za námi dorazí, jak už bylo zmíněno, v příští hodince a nemusíte se bát, já vám o něm dám zavčas vědět.
0: Skřítkův poklad Rádia Čas.
2: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Hit, který milujete na rádiu Čas Puff Daddy, zároveň pohodovka, která doufám při úterku přišla všem vhod. Přátelé, za nějakých 5 minut máme tady 4 hodiny odpoledne, no a tak já už každou chvíli předám slovo do redakce Honzovi Gavelčíkovi, který zase přinese všechno nové, všechny aktuality, které se teďka dějou, ale ještě před nimi se podíváme na cesty. No a po 16. jednak hra skřítků v poklad, tak určitě zůstaňte na příjmech. Nezapomeňte si nachystat číslo sem do studia 776612800. No a u takových těch pohádkových výher ještě zůstaneme, protože si řekneme o jednom velkém bohatství a jmění. Tak zůstaňte s námi, Kiki Střelcová vás zdraví a přeju klidné úterní odpoledne.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to

0: Vyškově v ulici Dědické osobní auto srazilo cyklistu. Pozor si musíme dávat taky na Olomoucku, na trase Přáslavice, Velká Bystřice. Tady bourala dvě osobní auta a tři auta se srazila v Olomouci v ulici Komenského.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Už dnes večer mají přijít bouřky, zítra se ochladí. Na severní Moravě ubylo lidí bez práce. Nová sezóna hokejové extraligy začne 16. září. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Na Česko se ženou bouřky. Meteorologové se před nimi chystají vydat i výstrahu. Podle televize LTV Plus mají dorazit dnes večer a v noci. Zítřek pak má být nejchladnějším dnem tohoto týdne. Přes den namíříme na nejvýš 17 stupňů.
1: Morava aktuálně.
0: Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji klesla o desetinu procentního bodu na 6,8%. Je tak o 2% vyšší, než je republikový průměr. O jaké profese mají firmy největší zájem, říká ředitel krajské pobočky v Ostravě Petr Prokop.
2: Zaměstnavatelé měli v našem kraji nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, kuchaře, nástrojáře, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, ale i pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 8,3 uchazeče, z toho nejvíce v okrese Karviná a Bruntál.
0: Kraj má druhou nejvyšší nezaměstnanost v zemi po Ústeckém kraji. Na části průtahu Olomoucí bude dál platit zákaz jízdy těžkých kamionů. Jde o úsek v ulicích Forstrova, Albertova a Pražská. Zrušení zákazu hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Nakonec ale platí dál.
1: Rádio Čas, sport.
0: Nová sezona hokejové extraligy začne ve středu 16. září. Mistrovské Pardubice přivítají v prvním kole ve východočeském derby Hradec Králové. Poražený finalista Střince se představí na ledě Karlových Varů. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháňkami a bouřkami a teplotami do 17 stupňů. Tolik zprávy, po 16. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které budeme mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhrajou nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, abyste potom někteří znelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně, ale...
4: To je takové trošku vydírání. Jo.
3: Ale abyste nelitovali.
4: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6. a 9. v Dobré ráno Moravo.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Další z hitů, které milujete na Rádiu Čas. No a přátelé, už je to doma. Ne, že by nějaká medaile, ale historicky nejvyšší částka v historii českého sázení. Šťastlivec, jehož totožnost a dokonce i pohlaví je přísně tajeno, vyhrál na konci minulého měsíce neuvěřitelnou sumu téměř 3 miliardy korun. No i když oni to v samotném závěru jako byli v uvozovkách pouhé 2,5 miliardy, ten zbytek putoval do státní kasy, nicméně i tak má dotyčná osoba jako vystaráno a do konce života vlastně finance nemusí řešit. No a z luxusního obnosu se již výherce raduje, protože byla zveřejněna informace, že peníze už má majitel na svém účtu. Tak kdyby to náhodou byl někdo z našich posluchačů Rádia Čas, přátelé, velká gratulace, opravdu velká, pořádně si ty prachy užijte a tady už jsou další hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Nejlepší dovolená je ta, kterou si užijete naplno. S balíčkem výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun můžete. Stačí si založit účet u ČSOB. Více na csob.cz/účet na cesty. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou Kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.
6: Breda Point se otevírá 13. června. Nový prostor v přízemí ikonické Bredy v Opavě bude po celý den přístupný veřejnosti. Zastavte se na program, tematický desert, kávu nebo drink. Sobota 13. června. Více na bredaopava.cz.
7: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
8: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
9: A z WhatsAppu Rádia Čas teďka, přátelé, společně zaskočíme do kalendáře. Podle astrologie je prý dneska, tedy 9. června, nejšťastnější den roku. Sice teda nevím, podle jakého měřítka se to bere, jo? Ale když se podíváte na historii české země, tak to v minulosti byla jedna tragédie za druhou. No ale my se budeme zaměřovat na to dobré, že? A tak vytáhnu rok 1958, kdy v Českém Krumlově, v tamní zámecké zahradě, v amfiteátru byl zahájen provoz otáčivého hlediště. No a novodobá historie vzpomíná rok 2008, kdy dnes už bývalý hokejista Dominik Hašek oznámil právě v dnešní den před těmi 18 lety ukončení své profesní hokejové kariéry. Svátek slaví Stanislavy a k narozeninám připí Gábina Partyšová, Jan Hrušinský nebo v zahraničí Natálie Portman či Johnny Depp. Tak takový je pohled do kalendáře na stránce s dnešním datem. No a teď už další hity, které milujete.
10: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
1: Ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky a také teploty nám výrazně klesnou. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas.

Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Vy víte, že vám na Rádiu Čas hrajeme hity, které milujete. No ale teďka si, přátelé, budeme hrát trošilinku jinak.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas.
0: A je tady náš malý skřítek Rádia Čas, pomocník, se kterým si budete moci vyhrát nějaké pěkné penízky. No ale nezoufejte, tentokrát skřítek přináší ještě poklad, který obsahuje dárkový balíček od Investony. Co obsahuje, to je jedno velké překvapení. Každopádně určitě s prázdnou neodejdete. No a já bych teďka řekla, že když máme po té čtvrté hodině odpolední, tak když se mi jako čtvrtí v pořadí dovoláte do studia Rádia Čas, tak budete mít možnost si s naším skřítkem zasoutěžit. 776612800, tak volejte a držím palce.
1: Skřítkův poklad na Rádiu Čas.
2: Hity, které miluji.

0: A bez našeho skřítka Rádia Čas zase nejsou penízky.
1: Skřítku v poklad Rádia Čas.
0: No a na lince čtvrtý volající a tím je Jindra z Prostějova. Já vás zdravím, krásné odpoledne.
2: Zdravíčko, dobré odpoledne, zdravím.
0: Tak jak to jde při úterku, Jindro?
2: Ale jo, docela dobře, řekl bych, že tak nějak asi v pohodě.
0: Asi v pohodě, tak to je hlavní. Vy jste říkal, že teda u vás v Prostějově máte stejně příšerné dusno jako tady u nás v Ostravě, takže předpokládám, že taky ten deštík jako vyhlížíte na svlažení.
2: Přesně tak, už by to bylo potřeba, aby zapršelo, protože to dusno je nesmírné už. Takže.
0: Jo, to je pravda. A to ještě, jak jsme se bavili mimo éter, to ještě nemáme to pravé léto v plném proudu. To teprve, až to udeří, tak to pak bude masakr.
2: Přesně tak.
0: No nicméně, my teďka hovořit o počasí nebudeme. My možná budeme hovořit o nějakém tom pěkném finančním obnosu. Tak, až budete, Jindro, připravený, tak řekněte a otevřeme spolu první boxík. No a pak to nechám čistě na vás. Nezapomeňte na to, že ten náš skřítek umí být někdy pěkně vyčuraný a taky jako umí celkem dát zabrat a pozlobit, jo? Ale nebojte, když tak neodejdete s prázdnou, protože tady pro vás případně budu mít jako cenu útěchy balíček od Investony. Takže.
2: Super, i to je krásný,
0: no,
2: i to je krásné.
0: Pizza, tak vy jste optimista, tak já myslím, že určitě tady plátkat dneska nebudem.
2: Určitě.
0: Tak, Jindro, řekněte včil, až budete připravený a půjdeme otevřít první políčko.
2: Jdeme na to, včil.
0: Dobrá, pouštím.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 200.
0: Ale, no tak to jsme začali pěkně, dvoustovečka je doma. Tak, no, sice za to se v dnešní době úplně moc toho pořídit nedá, ale tak lepší jak drátem do oka, že, jak se říká.
2: To určitě, to rozhodně.
0: Ale
2: já bych to ještě posunul teda.
0: Ještě byste to posunul, dobrá, tak
2: určitě.
0: Jdeme na další políčko.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz. 400.
0: No dobrý.
2: Ale. Máme, tak to jsem nečekal.
0: 400. No to jsem ani já nečekala, protože on ten skřet, co si budem, já mu říkám, že to je takový náš malý ostravský chachar. No a
2: je to tak.
0: Záleží, jestli budete chtít ještě pokoušet štěstinu a nebo raději vezmete 400 a spokojíte se s nima. Nechám to čistě na vás.
2: Ještě popojedem, zkusíme.
0: Ještě popojedem, dobrá.
3: Otevírám box Rádia Čas, který je plný peněz.
0: Ajajajajajajajaj.
3: A nemáš nic.
0: A nemáme nic.
2: Nevadí.
0: To je přesně ta zákeřnost, o které jsem mluvila. Nicméně, vy jste teda penízky nevyhrál, ale vyhráváte dárkový balíček od Investony. Takže mi vydržte na telefonu. No a přátelé, vy rozhodně poslouchejte Rádio Čas i nadále. Během všedních dnů budeme opět a zase několikrát denně soutěžit. Musíte se ale ovšem zaregistrovat. Tak určitě neváhejte, protože to opravdu stojí za to.
2: A držím tě.
1: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
7: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
8: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
9: Radio Čas.

0: Vy naši posluchači Rádia Čas se rozhodně bát nemusíte, co bude dál, protože i když za chviličku odbije 5 hodin odpoledne, tak my budeme pokračovat v hraní hitů, které milujete, a taky se nachystáme na nadcházející dny. Co se chystá, kam můžete vyrazit, tak o tom víc po 17. Kiki Střelcová vás zdraví z Rádia Čas. Přeju klidné úterní odpoledne, tady nad Porubou už se nám to začíná smrákávat, takže kdo teďka někam vyrážíte, určitě deštníky přibalte sebou. No a já věřím, že počasí nám ten pěkný den neskazí. Tak užívejte společně s námi i dalších chvil, no a za chvilku už Honza Gavelčík.
1: Rádio Čas tě zve na Kontakt Fest 2026. Zastav se na chvíli a zažij festival, který má duši. Sofian Mečmeč, Vesna, Čechomor, Vypsaná fixa, Jiří Korn a další na jednom místě. Hudba, emoce a chvíle, které si zapamatuješ. 13. a 14. června, Frenštát, Trojanovice. Více na www.kontaktfest.cz. Rádio Čas, hity a festivaly, které milujete.
2: Partnerem akce je Tankars.cz Opava, český specialista na Subaru. Objevte opravdový svět 4x4 s filozofií, technikou a bezpečností Subaru. Subaru-opava.cz.
3: Partnery akce jsou
4: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, významná vodárenská společnost v regionu a dodavatel pitné vody ve skvělé kvalitě za každého počasí.
3: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
10: Radisox. Ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.

0: Zdržíme se v Ostravě na ulici doktora Martínka, stojí tady odstavené osobní auto. Vážná nehoda se stále řeší ve Vyškově v ulici Dědické. Osobní auto srazilo cyklistu a pozor taky ve Valašském Meziříčí v ulici Nádražní, tady stojí odstavené nákladní auto.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Dobíjecích stanic je v Česku čím dál víc. Rodiče z Valašského Meziříčí nemusí školkovné platit ani další rok. Fotbalisty čekají před šampionátem vytápěné tréninky. Dobré úterní odpoledne u zpráv Radia Čas přeje Honza Gavelčík. Veřejných dobíjecích stanic v Česku dál přibývá. Je jich už bezmála stejně jako těch klasických čerpacích. Jenom za loňský rok stoupil jejich počet o 19%, co do počtu rychlonabíjecích míst patří Česko k nadprůměru Evropské unie.
1: Morava aktuálně.
0: Vysokorychlostní trať z Ostravy do Polska se začne stavět možná už v roce 2032. Teď se chystá podrobný projekt. Na prvním společném zasedání se na tom shodli zástupci partnerských měst Ostravy a polských Katovic. Valašské Meziříčí ruší školkovné i pro další rok. Pracující rodiče dětí v mateřinkách tak ušetří za každé dítě bezmála 18 000 korun ročně. Město 2,5 milionu korun zaplatí ze svého, jak nám řekl mluvčí radnice Jakub Mikuš.
2: Díky výborné finanční kondici města můžeme v tomto systému podpory pracujících rodin s malými dětmi pokračovat. Zavedení nulového školkovného má navíc pozitivní efekt také na naplněnost našich 7 městských mateřských škol. Vedle zrušení školkovného například nyní město dokončí projekt moderního bydlení pro mladé rodiny v budově bývalého sklářského internátu K1 na ulici Zašovská.
1: Rádio Čas, sport.
0: Čeští fotbalisté se už naplno připravují na nadcházející zápasy mistrovství světa v Mexiku. Chystají se i na speciální tréninky ve vyhřáté místnosti, a to kvůli náročným klimatickým podmínkám a vysoké nadmořské výšce. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháňkami, objevit se můžou i bouřky a naměříme na nejvýš 17 stupňů. Tolik zprávy, po 17. hodině pokračuje úterní odpoledne na Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhrajou nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, abyste potom, nechci říct, nelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně, ale...
4: To je takové trošku vydírání.
3: Jo. Ale abyste nelitovali.
4: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio

Další z hitů, který milujete. Tentokrát od Queen. Jste s rádiem Čas, no a přátelé, teďka zpátky k Evě Farné. Ta je vyloženě v posledních nejenom dnech, ale i týdnech a vlastně i měsících na roztrhání. Vydala teďka dva nové singly, do toho se chystá na Troják v Edenu, který už vypukne o víkendu, takže je úplně vám jasné, že je zkrátka teď Eva úplně všude a zároveň nikde. No a v jednom rozhovoru se teďka zpěvačka svěřila o hlubším významu, který pro ní Eden má. Tím, že půjde o historicky první koncert ženy, která na stadionu vystoupí, tak jakoby ty její videa, která teďka sdílí na sociálních sítích a celkově ten její obsah je jako v takovém biblickém tématu ráje, jo? Protože Eva, že jo, byla první ženou v ráji, no a Eva Farna bude první ženou v Edenu. Krásně epické, že? No a tak teďka naše zlatá slavice stylizuje jako to oblečení ve svých videích a samotné příspěvky ze stadionu v červeném oblečení s rudým jablkem k tomu, jo, červené písmo využívá a tak dále a tak dále. No a zrovna před hodinou zpěvačka vydala na svém instagramovém profilu veškeré potřebné informace pro ty, co se za ní na tuhletu slávu do Edenu chystají. Tak pokud máte lístky a chcete se dozvědět víc, tak určitě mrkněte, najdete tam užitečné rady. No a teď by mě zajímalo, jestli jste slyšeli ten minimálně jeden ze dvou jejich nových singlů. Jestli ne, tak poslouchejte dobře. My si teďka tady dáme na rádiu Čas její novinku Perpetuum Mobile.

0: Opravdu úžasná novinka Evy Farné Perpetuum Mobile. První ze dvou nových singlů, ten druhý má název Big Mac, doporučuju taky poslechnout. No a já věřím, že pokud máte lístky na jeden ze trojáků v Edenu Evy Farné, tak určitě tam tyhle ty dvě nové pecky 100% zazní.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: přátelé vyrazit s celou rodinkou na akci, která bude plná zábavy, kulturního programu, aktivit a taky muziky, no tak to vás pozvu na akci Slavnost města Fulnek 2026, která bude probíhat příští sobotu 20. června. Veškeré podrobné informace naleznete na webových stránkách www.fulnek.cz. No a teď k tomuto nadcházejícímu víkendu, co je před námi. V sobotu 13. června vás chci pozvat na ostravský Michal Fest v Ostravě Michálkovicích. Vystoupí tam spousta hvězdných jmen, mezi ty největší patří MIG-21, Tereza Mašková a taky Lucka Bílá, která nedávno oslavila veliké jubileum. No, tak bude slavit, si myslím, ještě i tady s náma. No i zde bude panovat úžasná atmosféra nejenom samotného dolu Michal, ale taky toho kulturního bohatého programu a pochopitelně nebude chybět také skvělé jídlo a i dokonce nebude nouze ani o herní zóny. No a před víkendem ve čtvrtek 11. vás zveme do Havířova na náměstí Republiky na Den sociálních služeb, kde se jako každý rok uskuteční opět a zase tato akce. No a vy se tam budete moct mimo jiné třeba nechat zdarma otestovat na žloutenku či HIV a bude tam taky probíhat i měření tělesných funkcí. A těšit se můžete na pěvecké, tak taneční vystoupení.
1: Hity, které milujete.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Ranní espresso s Investonou.
3: Na středeční snídani přijde Petr Jurča, key account manager, a Vojtěch Olbrecht, specialista ekonom ze společnosti Investona. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Ranní espresso s Investonou.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
4: Partnerem je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Zažijte léto na horách v Dachstein West. Tři lanovky vás vyvezou do světa zelených pastvin a výhledů na Dachstein. Na děti čeká nový zážitkový svět v Annabergu a na odvážné ferata s nebeským žebříkem. V Dachstein West najdete příjemné ubytování a hory si vychutnáte naplno. Léto v Salzburgu. Proto žijeme.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
10: Michal Fest Ostrava. Festiák, na kterém se rozhodně nudit nebudeš.
9: Vystoupí Lucie Bílá, MIG-21, Jamaron, Tereza Mašková, chorvatské učitelice a spousta dalších. Přijďte si užít atmosféru dolu Michal. Herní zónu pro celou rodinu i skvělé jídlo. Michal Fest už 13. června.
10: Vstupenky na ticketportal.cz.
11: I jedna kapka krve znamená naději. Možná právě tu vaši teď někdo potřebuje. Staňte se dárcem krve i vy a pomáhejte spolu s hematologicko-transfuzním oddělením Moravskoslezské nemocnice Karviná Ráj. Staňte se součástí rodiny, která je tady vždy, když jde o život. Nemocnice Karviná.cz.
12: Domov Slunečnice Ostrava přijme pečovatele do svého týmu.
13: Nabízíme smysluplnou práci za školení, stabilitu, 6 týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další výhody. Pomozte nám vytvářet domov, kde se naši seniori cítí bezpečně, respektovaně a důstojně.
12: Více na domovslunečnice.cz v sekci kariéra.
14: každé úterý ráno po 8 hodině.
15: To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno.

0: vás těšit se můžete na Mandraže, Miley Cyrus, Shakiru a spoustu dalších. No a přátelé, na tento víkend se toho chystá tolik, že jako člověk neví, co si vybrat a z čeho. A tak, abyste toho jako neměli málo, nabízím další skvělou akci. Ta je tedy, pravda, zaměřena specificky na milovníky velkých, těžkých závodních treků. Přátelé, Transport Show Truck and Bus Brno 2026. Akce, která bude jako plná úplně všeho, jenom ne nudy. Jak samotný název napovídá, bude se konat v Brně, konkrétně na tamním brněnském výstavišti v pavilonu P a bude probíhat od pátku 12. do soboty 13. června. No a těšit se můžete na dakarský speciál Aleše Loprajze, dále taky výstavu autobusů, dopravní techniky a pochopitelně treků. Chybět nebudou ani workshopy a taky spanilá jízda treků centrem města. No a představte si, to stále ještě není všechno. Akce se zúčastní také hokejisté HC Komety, proběhne tam jejich autogramiáda, no a součástí Transport Show bude taky Burger Festival. Takže opravdu toho bude všeho, takže pokud jste z Brna či přilehlého okolí a treky vás berou, rozhodně vyražte o víkendu do Brna.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Ve středu se nám na obloze budou prohánět mraky a také teploty nám výrazně klesnou. Většinou čekáme zataženost deštěm nebo přehánkami, ojediněle bouřkami. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni. Na horách pak naměříme kolem 10 stupňů Celsia.

milujete. Milujete. Rádio Čas.

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku dá.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Řeknu vám, že tohle od Miley Cyrus teda opravdu můžu. Wrecking Ball na vlnách rádia, čas přesně ve 6:45. No, to úterní odpoledne už se nám krátí, za chvilku tady máme podvečer a s tím přijde další nový díl Energiemi podcastu. No a v něm dneska bude hostem dáma, která si říká, tak zvláště se tak přezdívá, počkejte, jo, ano, doktorka potravin, jo, představte si, Vendula Popelková. No a o čem že vlastně bude řeč? No protože se jí přezdívá tak, jak se jí přezdívá, tak dnešní povídání bude věnované všemožnému jídlu a pití. V rámci nich jako probereme, jak to s danou surovinou je a dovíme se také spoustu zajímavostí, jako je například, že někdy prý mražená zelenina může mít více vitaminů než ta čerstvá. Věděli jste to? No já teda ne, takže určitě budu po 18. rádio čas poslouchat. No a taky se třeba dovíme, jak je to s mačou versus kávou, jo? Který z těchto nápojů vede, který je lepší. A mě osobně taky hodně zajímá, co nám Vendula Popelková prozradí, že se může skrývat v kupované skořici ze supermarketu. No a já myslím, že se zase nebudeme stačit divit. Tak poslouchejte rádio čas taky po 18., protože nás vlastně za 4 hodinky čeká nový Energiemi podcast.
1: Dobré ráno, Moravo. Hádej, kdo přijde na snídani. Na páteční snídani přijde Patrik Habo ze zážitkového areálu u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptově. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastiera v Čutkovské dolině na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio
4: Čas. Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

A Mandra, že je teď na rádiu, čas vystřídá další z hitů, který milujete, a tím je Shakira. Já se, přátelé, s vámi pro dnešní den pomaličku, ale jistě rozloučím. Pak po Shakire ještě zazní Voxel. Kolem celé budou poslední zprávy dnešního dne. Jsem se nějak nadechla a zapomněla jsem mluvit. No a pak už se můžete těšit na Energie mi podcast dneska s Evčou Rigler. No, je se opravdu na co těšit, rozhodně zůstaňte s námi, já vám popřeju klidný zbytek úterního dne a my se uslyšíme zase zítra.

0: milujete. Milujete. Rádio Čas.
1: Tohle nebude obyčejné léto. Tohle bude léto, které uslyšíš všude kolem sebe. Velké výhry, velké zážitky a hity, které milujete. Mega léto Rádia Čas se blíží. Poslouchej Rádio Čas. Už brzy odstartujeme léto, které milujete.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio
3: Čas. Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Čas.
1: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě Porubě na hlavní třídě. Ve směru k Francouzské ulici stojí odstavené osobní auto. Porouchané nákladní auto nás zdrží v ulici Nádražní ve Valašském Meziříčí. A s komplikacemi musíme počítat ve Vyškově v ulici Dědické. Tady osobní auto srazilo cyklistu, na místě jsou stále policisté.
0: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Levným nákupům z Číny bude konec. Obyvatelé Opavy rozhodnou, které projekty dostanou podporu města. Fotbalisty čekají před šampionátem vytápěné tréninky. Dobré úterní odpoledne u zpráv Rádia Čas přeje Honza Gavelčík. Internetové nakupování už nebude tak levné. Evropská unie zavede nové clo na levné zásilky dovážené ze zemí mimo Unii. Podle expertů to i o více než dvojnásobek prodraží nákupy na oblíbených čínských platformách Temu, Shein nebo AliExpress.
0: Morava aktuálně.
1: Obyvatelé Opavy můžou ovlivnit budoucnost města. Teď rozhodují, který z 11 návrhů získá podporu z rozpočtu. Jde o návrhy od veřejnosti zaměřené na veřejný prostor, sport, cyklistiku, odpočinek v parcích nebo péči o čistotu města. Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla o 10% na 4,8%. Jaká je situace v Olomouckém kraji, to nám už řekl František Bikár z Úřadu práce.
2: V Olomouckém kraji pokračoval v květnu příznivý vývoj na trhu práce. Nezaměstnanost zde opět mírně klesla, a to na 5,1%. Jesenicko znovu potvrdilo svou pověst regionu s největším sezónním kolísáním nezaměstnanosti v Olomouckém kraji. Počet nezaměstnaných se zde meziměsíčně snížil o 4,7%, což je čtvrtý největší procentuální pokles nezaměstnanosti ze všech okresů v České republice.
0: Rádio Čas, sport.
1: České hokejistky se na letošním mistrovství světa v Dánsku představí v základní skupině A. Postupně se utkají s Rakouskem, Švýcarskem, Německem a Spojenými státy. Světový šampionát se bude premiérově konat v listopadu. Zítřek bude oblačný až zatažený s přeháníkami, objevit se můžou taky bouřky. A nejvyšší teploty se zítra mají pohybovat od 15 do 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy, po 18. hodině pokračuje úterní podvečer na Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom někteří znelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně, ale...
4: To je takové trošku vydírání. Jo.
3: Ale abyste nelitovali.
4: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas. Energiemi. Podcast, který vás nabije energií.
5: Já vás vítám u poslechu podcastu Energiemi, podcastu o životním stylu, o radosti ze života, o zdraví fyzickém i psychickém, no a hlavně o té správné energii. Je káva škodlivá, nebo je to elixír zdraví? A co matcha? Zázračný nápoj nebo jenom další marketingový trend? Kdy si ideálně dopřát čokoládu? A co se dneska může skrývat ve skořici koupené v supermarketu? No tak nejenom o tom si dneska budeme povídat.
0: Hra s energiemi. Evou Rigler.
5: Žena, která spojuje svět vědy, výživy a marketingu. Ukazuje, že o jídle se dá mluvit srozumitelně, bez strašení a hlavně bez restrikcí. Vyvrací mýty o potravinách a vrací do diskuze klid, data a zdravý rozum. Vystudovala chemii a technologii potravin s návazností na výživu člověka, no a dlouhodobě se věnuje tomu, jak předkládat odborné poznatky do běžného života pro ty obyčejné smrtelníky. A taky připomíná, že jídlo není nepřítel, ani test morálky, ale každodenní součást života, kterou můžeme pochopit, nastavit a hlavně si ji bez výčitek užívat. Vendula Popelková, můj dnešní host v podcastu Energiemi. Vendy, ahoj, já tě tady moc vítám.
6: Ahoj, ahoj. Já v první řadě také vítám posluchače, vítám tebe, děkuji mu za pozvání a děkuji za krásný úvod.
5: Tak, Vendy, pustíme se možná rovnou do těch mýtů, které ty ráda vyvracíš. Jaké jsou ty nejčastější mýty, které kolují a předávají se z generace na generaci?
6: Je pravda, že těch mýtů je opravdu široká škála a mám pocit, že vždycky období, kdy je určitá skupinka populárnější a pak se to zase tak nějak obměňuje, ale mám pocit, že v poslední době se setkávám nejčastěji s tím, že lidé hold pořád chtějí umývat kuřecí maso. Takže to je takový můj jeden asi z nejoblíbenějších mýtů, kdy vlastně to kuřecí není potřeba umývat, nebo ba naopak nedoporučují to z hygienického hlediska, protože vlastně ty kroužky, ty patogeny, které tam nechceme, které jsou na povrchu toho kuřecího, tak my tím, že vlastně na to maso pustíme plný proud té kohoutkové vody, tak se může stát to, že oni se vlastně dostanou do toho prostředí a mohou tak kontaminovat třeba čisté nádobí, už připravenou třeba zeleninu, kterou už logicky teplně opracovávat nebudeme, jak třeba to kuřecí maso, takže je to takové zbytečné gesto a vlastně tou ochranou je to, že to maso stačí teplně opracovat a tak si jich vlastně zbavíme, není potřeba ho nějak takhle úplně jako máchat pod tou kohoutkovou vodou. Tak to je za mě asi takový jeden jako z nejčastějších mýtů, se kterým se v poslední době setkávám.
5: To znamená, že pokud my teda to maso neumyjeme a dáme ho rovnou na nějakou pánev, grill a podobně, tak ta vysoká teplota zabije veškeré ty škodliviny, které by nám případně mohly uškodit, kdybychom to neudělali?
6: Je to tak, pokud se bavíme o těch patogenech, kdy vlastně v rámci kuřecího je to asi nejčastěji salmonela nebo kampylobakter, tak právě tou dostatečnou teplnou úpravou my je takhle vlastně zneškodníme a zabijeme a říkám, nedostaneme je i do toho dalšího prostředí, což právě tím oplachem by se mohlo stát.
5: U toho kuřecího masa mě rovnou napadá další věc, kterou se léta setkávám, a to je to, že kuřecí maso bychom ideálně vůbec neměli jíst, protože je napěchováno antibiotiky a my do sebe skrze to maso dostáváme právě i ta antibiotika, která nechceme. Co je třeba na tom pravdy?
6: Tak je to určitě zase nesmysl. Ono většinou udávají se jak ta antibiotika, tak hormony, ale není to pravda. Co se týče těch antibiotik, tak samozřejmě to zvíře, pokud je v průběhu toho svého života nemocné, tak může být jimi přeléčeno, ale jde o to, že tam je potřeba poté dodržet ochranné lhuty, kdy vlastně jakékoliv zvířátko, nejenom to kuře, se může poté dostat vlastně mezi ty spotřebitele, takže určitě není potřeba se toho bát, testuje se to a není to tak, nebo není to ani povoleno, že by se právě ta zvířata, nebo bavíme se o kuřatech, tak kuřata preventivně třeba dopovala nějakýma hormonama nebo antibiotikama. Co se týče tady u nás v rámci České republiky, tak rozhodně ne. Samozřejmě ta legislativa třeba může být jiná zase někde jinde, ale pokud se bavíme tady v rámci Česka, v rámci Evropské unie, tak ne.
5: A třeba takový hodně propagovaný roky je vitamin C, že se doporučuje prostě brát, abychom byli zdraví, abychom měli silnou imunitu. Pokud bychom se podívali na potraviny, tak co třeba ty sama bys doporučila jako nejlepší zdroj vitamínu C?
6: Tak byla by to červená paprika. Co si myslím, že dost lidí překvapí, protože tak nějak jako zautomatizovaný je ten citron, což jako proč ne, ale ta červená paprika, pokud si i vezmeme to množství, které my zvládneme skonzumovat, tak je udávána jako takový jeden z nejlepších opravdu zdrojů. Dobře, ono zase třeba i šípky jsou super zdroj Cčka, ale zase je potřeba si uvědomit, kolik my reálně sníme. Jo, takže zase my toho víc sníme třeba v takových bramborách, které sice na první dobrou toho Cčka nemají tolik, ale zase ujíme jich mnohem více než třeba takových šípků nebo než třeba takové papriky, takže já ráda uvádím tu červenou papriku.
5: Tak zrovna vitamin C v bramborách mě taky hodně překvapuje. A to je další věc, možná se kterou jsem se už párkrát setkala, že se doporučují ty brambory konzumovat se slupkou, protože údajně právě poblíž té slupky se nachází největší množství různých těch vitaminů a minerálů a podobně. Co je na tom pravdy?
6: Je pravda, že jak říkáte, že vlastně takhle může tam být o něco případně více těch vitaminů, ale zase pokud je někdo zvyklý prostě, že si chce s tou udělat kaši nebo chce jakkoliv jinak jako opracovat, tak nechávám to asi na těch jako konzumentech, jo, že zase taky pokaždé ne ta brambora, když řeknu, už je tak hezká, že lepší prostě hold jako okrouhat, takže když tam brambora je pěkná, očistí se, určitě se to dá i takhle, teda takhle připravit.
5: No a když jsme u těch vitaminů, tak pojďme si říct, že po celý rok úplně ta zelenina a ovoce není dostupné, buď to v té kvalitě, anebo finančně dostupné. Protože asi si úplně nebudeme kupovat v prosinci a lednu jahody a ledové saláty. Co když sáhneme třeba po mražených variantách ovoce a zeleniny? Je tam třeba srovnatelné to množství vitamínu C, nebo je tam výrazně nižší, nebo nejen vitamínu C?
6: Tak to jsme zase zrovna trefili na další mýtus, kdy hodně konzumentů věří právě tomu, že ve chvíli, kdy ta zelenina nebo to ovoce je zmrazené, tak to znamená automaticky, že je méně cenné, že těch vitaminů třeba má méně, ale není to pravda. Naopak někdy se může i povést, že ve zmrazené zelenině nebo ovoci může být dokonce těch vitaminů i více. Takže opravdu jako není to pravidlem a neznamená to, že když sáhneme takhle po těch zdrojích zmrazáků, tak jsou špatné, to vůbec ne.
5: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Wendlou Popelkovou.
1: Čím to je způsobené? Jak je teda možné, že když si koupíme už dejme tomu lesní ovoce v pytlíku nebo jahody v pytlíku, tak budou obsahovat více vitamínů, než když bychom si je koupili čerstvé v krabičce.
2: Jako nemusí to být, říkám, ono závisí také od vždycky dané, dejme tomu, té šarže, ale ono tím, že vlastně to ovoce nebo i ta zelenina se zmrazuje ve stavu takzvané optimální zralosti, tak zase se jakoby předejde tomu, aby nějak se ty vitamíny nebo minerální látky ztrácely, takže to vlastně způsobeno tímto. Takže se nemusíme bát, že by se najednou někde ztratili nebo nám někde utekli.
1: No a já se tě určitě chci zeptat na jednu věc, kterou jsem právě taky viděla na tvých sociálních sítích a velmi mě překvapila. A to je skladování rýže po uvaření. Prosím tě, můžeš tomu dát trošku kontext?
2: Určitě. Říkám, taky mé oblíbené téma, ale asi ne všichni s tím úplně možná souhlasí, ale jde o to, že vlastně my, když tu rýži uvaříme, tak samozřejmě necháme ji vychladnout, jo? Takže zase žádné stresování, že s ní hnedka musím utíkat do ledničky, to ne. Ale je dobré, že ve chvíli, kdy nám vychladne, tak ji vezmeme a do té lednice ji schováme. A jde vlastně o to, že kdybychom to neudělali, i mám zkušenost, že řada těch konzumentů na to zapomíná a nechají tam někde povalovat se třeba půl dne prostě na lince, kde je těch hezkých 25 stupňů, teď nám na to třeba svítí ještě to sluníčko. A ono se vlastně může stát to, že ta rýže, pokud obsahuje patogen, který se nazývá Bacillus cereus, tak on má tu schopnost, že tvoří nebo že umí tvořit spory. To znamená, my vlastně, když jako tu rýži teplně opracujeme, připravujeme si, tak my ho zabijeme. Jenže ty spory tam můžou zůstat a ve chvíli, kdy oni mají ty vhodné podmínky, což je právě ta pokojová teplota, těch třeba 25 stupňů, tak oni znovu vyklíčí. To znamená, že tam máme znovu tu vegetativní formu tady této bakterie, která zase může škodit. A my tím vlastně, že jakmile tu rýži vlastně si připravíme, necháme ji vychladnout a dáme ji do té lednice, tak znemožníme tady těm mikroušům, aby nabili té své síly a pak vlastně takhle jako škodili. Proto doporučuji tu rýži takhle vlastně uchovávat a nezapomínat na to. Protože mám pocit, že třeba co se týče masa, tak tam ti lidé to mají tak nějak více jako zautomatizované, že maso jako schovají, ale opravdu třeba, a je to nejenom rýže, mohou to být i třeba těstoviny, tak na ty se trošku zapomíná a necháváme je tam třeba prostě půl dne, tři čtvrtě dne, ideálně někde se prostě povalovat. Ale zase říkám, není to nic, abych jako ty lidi strašila, že to musí, si to musí někde stopovat na hodinkách nebo tak, ale i to opravdu není nějaký ten delší časový úsek, ale ideálně na to myslet a nezapomínat.
1: No v tom případě, co znamená ten delší časový úsek? Co je teda ta optimální doba, na kterou bychom měli myslet, že od doby uvaření by se ta rýže měla dostat do té lednice a do nějakého výrazně chladnějšího prostředí?
2: To těžko říct, no, jako říkám, pocitově bych to nechala vychladnout, zase strkat jako teplou rýži do ledničky určitě ne, ale prostě kouknout na to ve chvíli, kdy už je to prostě jako schlazené, je to rýže studená, tak bych to tak nějak dala. Já si myslím, že třeba že to ta hodinka, říkám, ono záleží taky, kolik toho člověk že udělá, v jaké to má třeba nádobě, jak má případně i v té kuchyni, tak zase úplně asi takhle na přesný čas se to nedá říct, ale aby to nebylo prostě x hodin, tak.
1: V tomhle kontextu mě teď napadá jedna pro mě asi dost zásadní věc. Já jsem milovnicí poke. Zbožňuju poke a tam si uvědomuji, že ta rýže se určitě nejí čerstvě uvařená, určitě se nejí horká, vroucí, teplá, ale naopak je tam žádoucí ta pokojová teplota. Takže je třeba právě tenhle trendy a můj oblíbený pokrm v nějakém ohledu rizikový?
2: Pokud by se ta rýže opravdu uvařila ve velkém a říkám dlouhé hodiny, někde ležela třeba při té pokojové teplotě, jako může se stát, no, ono je to třeba, nechci říct typické u těch vietnamských jídel, ale může se povíst, no, pokud je to děláno ve velké množství, není to nějak takto skladováno, tak může se stát, ale vždycky říkám, ona je to taková prostě sportka, jo, protože samozřejmě častým argumentem je to, já to takhle dělám tisíc roku a nikdy mi nic nebylo, což je super, ale ono zase je to hold taková sportka, ten patogen tam vůbec nemusí být, ale zase tam být může a může se povíst, no.
1: Dobře, takže si raději budu dávat pozor, kde si vybírám svoje poke. Teď možná přesměrujeme svoji pozornost od slaného ke sladkému. Napadají mě marmelády bez cukru, které já sama si jako velmi často kupuju, protože mám pocit, že je to zdravější, lehčí a vhodnější pro mé tělo. Nicméně je to taková výhra, když sáhnu po takové marmeládě.
2: Zase záleží, co od toho člověk očekává. Pokud opravdu tu marmeládu otevře a ideálně zase v nějakém rozumném časovém úseku ji skonzumuje, tak proč ne, tak je to super, ale jde o to, že vlastně pokud ten cukr tam není, tak cukr vlastně zároveň není jenom sladidlo, ale je to i konzervant, takže on vlastně zapříčiní to, že ta marmeláda se nebude tak rychle kazit. Když my ho tam nemáme a zase takovou marmeládku si jako otevřeme, řekneme si dobrý, teď to tady jako namažem na něco a necháme ji tam zase třeba prostě delší časový úsek v té lednici, tak na ně trošičku zapomenem, tak se může stát, že třeba se tam na ní začnou tvořit plísně a tak a nebude mít takovou trvanlivost, jak ta s cukrem. Takže asi bych si promyslela to, jestli opravdu zvládnu v nějakém rozumném časovém úseku skonzumovat, anebo mě tam fakt bude ležet nějaký pátek. V tom případě bych asi šla do té, kde třeba ten cukr bude.
3: Posloucháte podcast Energiemy. Podcast, který vás nabije energií.
1: No a teď pojďme ještě na mé oblíbené téma. Já jsem milovnice kávy. Mm-hmm. A co se týče kávy, taky koluje spousta mýtů. Mě by zajímalo z tvého úhlu pohledu, je káva zdravá? Je to elixír zdraví nebo naopak je velmi škodlivá a měli bychom si na ní dávat bacha?
2: Mm-hmm. Takže káva škodlivá, tak to bych určitě netvrdila. Káva vlastně patří mezi jeden opravdu z nejčastěji konzumovaných nápojů mezi lidmi a zároveň ona nejenom to, že obsahuje ten kofein, tak ale obsahuje i antioxidanty, to jsou zase látky, které my rozhodně v tom našem jídelníčku chceme a u řady konzumentů je to tím pádem jakoby nejčastější zdroj právě těch antioxidantů, když třeba nejí dostatek ovoce, zeleniny a mají tam teda aspoň tu kvalitní kávu, tak vlastně ty antioxidanty mohou získat i tímto směrem, takže káva je určitě fajn, zase záleží v jaké množství je konzumovaná, také jakoby odlišní jedinci můžou být na ní rozdílně citliví, takže zase pokud někdo ví, že hold mu to nedělá třeba dobře, nebo když si dá nějaké větší množství, tak na to reaguje citlivěji, tak to zase druhá věc, ale takhle jakoby z všeobecného hlediska já můžu rozhodně doporučit.
1: Posloucháte podcast Energiemy na Rádiu ČAS. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat. ČAS.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Loďka papírová. Hity, které milujete.

0: Takže jak je to s tou hydratací, případně dehydratací?
1: Jako ten efekt může tam být úplně fakt třeba maličký, ale jako také není nikterak silný. Není to tak, jak se tradovalo, že přesně, že jako ve chvíli, kdy člověk tu kávu vypije, tak je automaticky dehydratovaný, tak to ne.
0: Má káva i nějaký vliv na naše srdce? Protože tuším, že i o tom kolovala snad řada mýtů, nebo možná pravd, to mi teď povíš ty, ale má vliv na náš srdečně-cévní systém?
1: Tady asi si myslím, že tady ty mýty se týkaly třeba skrze nějaký vyšší krevní tlak nebo něco takového. A tady si myslím, že to zase bude hodně záviset na tom, jestli se jedná o zdravého jedince, nebo už je to někdo, kdo třeba má nějaké ty kardiovaskulární obtíže. A zase, pokud se držíme toho limitu, dejme tomu nějakých 3 až 4 jako šálků, tak jako u toho zdravého jedince bych se nestříže nebála, ale je to v pohodě. Ale pokud samozřejmě někdo už tam nějaký ten problém má, tak tam bych asi možná byla opatrnější, případně to konzultovala s lékařem, ale co se týče toho krevního tlaku, tak ta káva ho může spíš jakoby krátkodobě zvednout, ale pak to zase odeznívá. Ale závisí to i, nebo studie naznačují, že to závisí hodně na tom, i jak ten daný jedinec je na to citlivý a jak třeba dlouho historicky tu kávu je zvyklý konzumovat. Takže je rozdíl, když někdo má třeba problémy nějaké srdeční a najednou tam ještě začne teda posílat kávu, kterou předtím nikdy nepil, a někdo, kdo prostě fakt historicky tu kávu v tom jídelníčku má, takže i hodně na tom bude záviset.
0: Takže evidentně našemu srdci nemusí úplně škodit, ale co našemu žaludku? A tam si myslím, že spousta lidí potvrdí, že třeba je jim po kávě těžko, nebo cítí kyselost žaludku, nebo jim to nedělá úplně dobře. Takže co káva a náš žaludek?
1: To je právě ta citlivost, tak říkám, že někdo opravdu na to může být citlivější, ale zase ono hodně záleží, jestli ten člověk si dá tu kávu na lačnu, nebo si dá s jídlem, nebo si dá po jídle, tak je třeba i v jakou denní dobu, protože většinou se doporučuje spíše tu konzumaci směřovat do těch dopoledních hodin. Pokud odpoledne, tak jo, ale myslet na to, že ten rozpad, dejme tomu toho kofeinu, může být 4 až 6 hodin. To znamená, když potom by člověk chtěl třeba spát, tak může to ovlivnit kvalitu toho spánku, i když si to třeba, i když to ten člověk ani nepostřehne. Někdo jo, ale někdo ulehne v pohodě, ale i tak ta kvalita toho spánku může být lehce ovlivněna. Ale já teda trošku odbíhám, co se týče toho žaludku, je to zase o té citlivosti. Stejně tak někdo, když se dá kávu s mlékem, tak zase mu to nemusí sednout, ale tam je to o tom, že může mít problém případně s tím mlékem, nějakou třeba laktozovou intoleranci nebo něco takového. Takže zase, jakože by to škodilo, to určitě ne, ale pokud je někdo citlivější, tak určitě bych pohlídala to, aby to měl třeba v rámci toho jídla nebo po jídle a nekopal to úplně třeba hnedka ráno na lačnu.
0: A co káva jakožto nástroj k hubnutí? Protože i o tom se mnohé povídá, že nám ten kofein zrychlí metabolismus a my budeme rychleji spalovat a můžeme víc jíst, protože právě ta káva se zapříčiní o to, že máme prostě rychlejší spalování. Je na tom něco pravdy?
1: Já si myslím, že celkově ta káva může být takový dobrý pomocníček, když to tak řeknu. Celkově kofein může být fajn právě i pro sportovce, protože může podpořit ten sportovní výkon, může i jako lehce ovlivnit ten metabolismus, ale jsou to spíše jako nižší procenta, zase to nebrat tak, teď, když budu pít kávu, nic jiného nezměním, ale zaručeně zhubnu, tak to ne, ale může to být fakt takový jako fajn, on je to vlastně stimulant, jeden takový z nejpoužívanějších stimulantů, takže taková fajn opěrná berlička, jo, ale zase nespolíhat na to, že je to něco jako, dejme tomu, zázračného, co mi samo pomůže zubnout, to ne. Ale určitě je fajn v tomhle směru, že ten výkon může podpořit.
0: Ty už jsi tady zmínila kávu s mlékem a to si taky pamatuju dobu, kdy to kolovalo na internetu a chodilo to do mailů, jak si máme dát bacha na kávu s mlékem. Prosím tě, proč? Z čeho tohle vzniklo, že nemáme pít kafe s mlékem?
1: To mě by taky zajímalo. No, je to za mě, nechci říct, tak úplně mýtus, ale ono většinou, pokud člověku ta káva s tím mlékem vadí a samotná káva ne, tak bude nejspíš problém v tom mléce, že opravdu tam bude nějaká ta laktozová intolerance a nebude to, nebo i ta kombinace, prostě člověku nemusí to někomu sednout, ale naopak zase pro někoho i to mléko, které když tam je navíc, tak může mít třeba i šetřící efekt právě na to zažívání. Zase je to nechci říct, hodně individuální, ale určitě to není tak, že by nás jako káva s mlékem nedej už zabíjela nebo něco takového, to ne.
0: Je tam třeba i rozdílná vstřebatelnost toho kofeinu nebo vitamínu ve chvíli, kdy si právě dáme tu kávu s mlékem. Je třeba rozdíl mezi tím, když si dáme tmavou kávu bez cukru, bez mléka.

0: mléka a když si dáme nějakou větší kávu s našlahaným mlékem, případně tam dáme i cukr, je tam rozdíl?
1: Tak ono určitě, ta vstřebatelnost toho kofeinu, jako cokoliv my s tím sníme nebo skonzumujeme, včetně toho mléka, tak vždycky to, tam na to bude mít nějaký vliv, přemýšlím, takže by to mohlo být asi spíše pozvolnější. Ale zase ono třeba i to mléko, nechci říct, kdyby to vadilo, ale třeba když je někdo zvyklý, že tu kávu má třeba rád taková ta klasická latečka a teď jich za ten den tam třeba pošle, nevím, 4-5, tak ne, že problémem, ale pokud je v nějakém třeba i hubnoucím režimu redukčním, tak se může spíše stát to, že mu to může začít vychylovat ty hodnoty, protože zase přijme navíc energii, se kterou úplně nepočítá, když to porovnáme s tou čistou vlastně černou kávou versus třeba to latečko, tak asi jenom tohle, to, kde mě tak napadá, že by mohl být takový problém.
0: Posloucháte podcast Energie mi na Rádio Čas. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
4: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
3: Blue!
5: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Tati, kam dnes pojedeme na výlet?
8: To se ještě domluvíme.
9: Co kdybyste letos nemuseli vybírat? Přijeďte objevit krásy Olomouckého kraje, kde se setkává kouzlo Hané s divokou přírodou jeseníků s kartou plnou výhod.
10: Olomouc Region Card otevírá dveře k tomu nejlepšímu v Olomouckém kraji.
9: Vybírejte ze 100 vstupů zdarma a více než 80 výhodných slev. Jedna karta, desítky míst, tisíce zážitků.
10: Olomouc Region Card. Chytrý klíč k cestování a zážitkům po Olomouckém kraji. www.olomoucregioncard.cz.
11: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16:55 na televizi Relax.
0: Radio Čas.

0: Posloucháte podcast Energie na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Vendulou Popelkovou.
1: Když chodíme do takového toho oblíbeného řetězce, jako třeba je Starbucks, a tam si dáme, třeba jsme v hubnoucím režimu v uvozovkách, a dáme si tam to latéčko, třeba nějaké karamelové, perníkové, se šlehačkou, s posypem. Jak je na tom právě takové relativně nevinné laté, obyčejná káva s energií a jak nám to třeba může zahýbat tím denním příjmem?
2: Takhle asi s flekou úplně ty přesné hodnoty neřeknu, ale jak si hezky zmínila, on je rozdíl, pokud je to fakt třeba i čistě to latéčko a pokud už je to zase latéčko s nějakým ještě sirupkem, nějaká šlehačka, nějaká čokoládička do toho, tak ono jako potom opravdu to může jako s tím nastaveným režimem jako dost podstatně hnout. Zase závisí, kdo co, nakolik to má nastaveno, ale jako může to být takový trošku potom jako překvápko, že si ten dotyčný říká, jo, tak já všechno dodržuju, jo, jediný co, tak tam přesně poštu takový to jako dvě super kávový bomby, když to tak řeknu, i s přídavkem tady nějaké ty šlehačky, něčeho třeba dalšího, takže jako může.
1: A pokud bychom se bavili o bezlaktózovém mléku, tak já mám pocit, že to mléko bez laktózy je pocitově sladší. Mm-hmm. Čím to je?
2: Tak ten pocit máš správný. A není to zase o tom, že by do toho mléka byl nějak extra přisypáván extra cukr, to ne, ale vlastně ta laktóza ve chvíli, kdy ona je rozštěpená na dva jednodušší cukry, tak tím, že ty cukry jsou jednodušší, tak je to vlastně glukóza a galaktóza, tak oni jsou pocitově sladší. Takže opravdu my, když jako pijeme to bezlaktózové mléko, tak ten pocit, že je sladší, je oprávněný, ale zase není to fakt tím, že by tam byl přidán nějaký extra cukr, ale je to tím rozložením toho disacharidu, té laktózy, což je vlastně mléčný tedy cukr, tady na ty dvě jednodušší komponenty.
1: No a co se týče mléka, tak taky takovým obrovským trendem v poslední době je raw mléko nebo nepasterizované mléko. Uh-huh. Má tohle mléko větší benefity než to krabicové?
2: Uh-huh. Za mě ne. Asi možná budeš narážet na častý argument, což je množství vitaminů a minerálních látek, ale ukazuje se, že ty rozdílnosti jsou většinou zhruba třeba okolo nějakých max jako 10%, což jako je za mě, nechci říct zanedbatelné, ale když si vezmeme opravdu to syrové mléko je vlastně takové, které nebylo tedy tepelně opracováno, tak za mě je to mnohem větší hazard, protože právě tady v takovém mléce mohou být zase ti naši oblíbení nepřátelští mikrouši, kteří nás můžou jako docela potrápit, takže jako já bych určitě do toho nešla.
1: A další trend, který teď vládne nejen sociálníma sítěma, ale taky kavárnama, tak to je matcha. Uh-huh. A velmi oblíbené matcha latte. V čem spočívají třeba ty benefity matchy? Nebo vnímáš, že ten trend je oprávněný?
2: Uh-huh. Určitě. Matcha je za mě takový další zajímavý nápoj, který vlastně je připravován ze zeleného čaje. A co se týče té matchy, když to třeba srovnáme s tou kávou, tak ona vlastně tím, že obsahuje trošičku jiné látky, je tam také kofein, ale v menší množství, je tam vlastně, jsou tam ještě jakoby, také tam jsou antioxidanty a tak, ale jde o to, že ona vlastně jak je složením trošičku jiná, jak třeba ta klasická káva, tak ten její efekt je spíše takový pozvolný. Že třeba u toho kofeinu většinou ten nárůst, dejme tomu té energie, je jakoby, nechci říct okamžitý, ale mnohem rychlejší, ale může rychleji upadat, když to u té matchy to může být takové kontinuálnější. Takže zase za mě je i fajn ta kombinace toho, jednou si dát kávu, pak si dát třeba matchu, když to zase člověku chutná a chce i vyzkoušet něco nového, takže určitě se to nebát a za mě je to takové jako fajn zpestření.
1: Já bych možná ještě na chvíli zůstala u mléka, protože já sama tím, že mám alergii na mléko, mléčnou bílkovinu, mléčný tuk, takže celý život hledám alternativy. A tou nejčastější alternativou je pro mě sojové mléko. Nicméně za celou tu dobu, kdy ho popijím, se setkávám neustále se spoustou mýtů. Jak je to nevhodné, jak je to geneticky upravované, jak to nedělá dobře zažívání, jak mi to zvedá, tuším, estrogeny, jak sojové mléko z mužů dělá zženštilé muže. Wendy, co je na tom pravdy?
2: Tak zase tady fůra těch věcí, co jsi vyjmenovala, tak hold, zase to budou takové klasické mýty a za mě to sojové mléko stejně jako nebo mléko. Správně se to nesmí nazývat mléko, je to rostlinný nápoj, tak. Jako další alternativy jsou za mě zase fajn volbou právě i pro jako konzumenty, kteří to klasické mléko prostě nemohou, takže jako proč ne, a zase ono mě přijde, že vždycky všecko i o množství, takže jako já si myslím, že když si dá člověk takhle rozumné množství do kávy nebo i to klasicky popíjí, že jako ty benefity naopak taky většinou se děje, to, že už třeba i ty nápoje rostlinné bývají různě fortifikovány, to znamená, že tam třeba i bývají přidávány, mám pocit, vitamin D, teď nechci úplně kecat, ale zase, aby to i přiblížilo aspoň v něčem třeba tomu mléku, takže mně přijde, že ta snaha v tomto směru je a právě ve chvíli, kdy fakt ten člověk to mléko ani nemůže, tak jako proč ne? Určitě to není nic, čeho by se měl bát.
1: Takže nemusím se bát toho, že když budu i nadále popíjet sojové mléko, takže si rozhodím hormony nebo něco podobného.
2: Jako říkám, když to bude všecko jako u všeho v rozumné množství, člověk nebude od rána do večera pít jenom zase sojové mléko, že by mu pak samozřejmě potom třeba mohlo být špatně, ale to je jako u čehokoliv, jo. U sebezdravějších fózovkách jako potraviny, tak si myslím, že v pohodě.
1: Wendy, já už jsem v úvodu zmínila, že si budeme povídat i o skořici. Co je na skořici zajímavého a proč bychom jí měli věnovat pozornost?
2: Tak co se týče té skořice, tak zase ona může být fajn jednak zpestření jídelníčku, může ukrývat i zase jako pár fajn zdravotních benefitů a zase samozřejmě i závisí na tom, jestli jak často ji konzumujeme, protože pokud by člověk tu skořici konzumoval často, tak tam bych určitě doporučila zaměřit se na tu ceylonskou, která není asi až tak úplně častá, jak ta klasická. Ta ceylonská je dražší, takže chápu, že třeba pro ty konzumenty, každý z nás, že ho hledí na ceny, tak by zvolil spíše tu levnější variantu, ale jde o to, že ona obsahuje menší množství kumarinu, což je zase látka, která jakoby ve větší množství na náš organismus nemusí být úplně ideální. Takže z toho důvodu se právě ta ceylonská doporučuje a ona je taková jemnější, ta klasická je zase jako výraznější, sladší, ale říkám, jde tam hlavně o ten kumarin.
1: Který se teda nachází v těch levnějších a dostupnějších variantách v supermarketu?
2: Je ho tam více, ale myslím si, že jako i v supermarketu se dá sehnat už jakoby ta ceylonská, ale chce to prostě kouknout na to, co tam je napsaný.
0: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas. Dneska si povídáme s odbornicí na výživu Wendulou Popelkovou. No a za chvíli budeme pokračovat.
3: Zvedneš telefon a otevře se ti výherní box.
4: Uvnitř je výhra, stovky, tisíce, nebo možná ještě víc. 3, 2, 1.
3: Bereš nebo hraješ dál, ale pozor, když to přeženeš, box se zavře. A ty odcházíš s nulou.
4: Rozhodni se správně.
3: Skřítkův poklad Rádia Čas.
5: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
1: Hity, které milujete.
6: Radio Čas.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Samozřejmě, že si můžete koupit dodávku nebo rovnou autobus. S námi ale rodinku odvezete na výlet v pohodě s tím, co máte. Hacker Brno. Střešní boxy, nosiče kol a lyží. Hacker Brno. Partner pro vaši dovolenou. Naše prodejny najdete v Praze, Brně a Ostravě. www.hackerbrno.cz.
10: Představte si trávník. A teď ten prudký svah, co máte na zahradě, který vám nahání hrůzu. Už nemusí. Robotické sekačky Roborock jsou stvořeny pro náročný terén s náhonem na všechna čtyři kola. Roborock 4x4 zdolá i ty nejsložitější svahy. Bezpečně a bez námahy. Více na technika u ivety.cz.
1: Posloucháte podcast Energiemi na Rádiu Čas a dneska si povídáme s odbornicí na výživu Wendulou Popelkovou. Má třeba právě i ta skořice jako to sladké koření nějaký vliv na náš organismus? Já mám pocit, že jsem taky slyšela nějaké benefity a výhody pro lidské tělo. Uh-huh. Tuším, že to bylo i snižování hladiny krevního cukru, antioxidanty a tak podobně. Tohle je mýtus nebo pravda?
2: Jo, je pravda, že u té skořice zase může mít, nebo věda naznačuje, že opravdu i ty pozitivní benefity tam můžou být.
1: Takže i nadále si budu sypat skořici do kávy. A teď se ještě přesuneme k další mé oblíbené potravině, a to je čokoláda. Mm-hmm. Co se týče čokolády, tak ta má nějaký přínos pro náš organismus a případně, pokud ji teda milujeme, je něco, na co bychom si měli dávat bacha.
2: Takže zase ono bude samozřejmě záviset, jaký druh té čokolády si vybereme, jestli to bude hořká, nebo jestli to bude třeba mléčná. Co se týče té hořké, tak zase ona obsahuje i antioxidanty, což jsou zase látky, které pro ten náš organismus jsou pozitivní, protože mohou bojovat vůči volným radikálům a tím pádem předcházet i takzvanému oxidačnímu stresu, což je zase nadvláda právě těch nežádoucích sloučenin, takže ty antioxidanty tam rozhodně chceme, takže určitě i z tohoto hlediska. A co se týče té čokolády, tak jako zase určitě v rozumné míře, proč ji nezařadit, jo? Ale on je rozdíl, jestli člověk tam dá 2/4 kvalitní hořké čokolády, anebo jestli tam prostě pošle třeba celou tabulku. A zase pozor, ono, aby to byla čokoláda, tak zase musí po legislativní stránce splňovat určitá specifika, co se týče třeba hlavně kakaové sušiny, protože zase on to může vypadat podobně, ale ve chvíli, kdybychom si koupili nějakou kakaovou pochoutku, tak už ta pochoutka je hold něco jiného. Takže tohle bych si asi pohlídala, koukla bych na složení a zase asi bych to i tak nějak nasměřovala k tomu, co od toho člověk jako očekává, jo, zase když prostě fakt si to chce udělat hezký, tak proč ne, ale rozhodně nemaskovat tím něco, že by třeba ten jídelníček neměl úplně vyvážený a chtěl by prostě na posezení to něčím dohnat, tak takhle úplně ne, no. Takže pokud ten dotyčný má vyšvíhané všechny ty další faktory, vyváženou pestrou stravu, tak prostě proč tam jako v rozumné míře tu čokoládu neposlat.
1: Setkáváš se třeba i s nějakými mýty ohledně čokolády? Dejme tomu, že bychom ji neměli jíst a zejména bychom ji neměli jíst ve večerních hodinách a tady tyhle věci?
2: Tak to je pravda, tak to ona samozřejmě může obsahovat nějaké menší procento jakože látek, které nechci říct, že by se nám potom jako hůře usínalo třeba u té hořké, ale může. Ale zase si myslím, že to je i hodně na nějaké citlivosti toho jedince a zase i o tom, kolik my toho vlastně tam pošleme a zase i v kombinaci s dalšími třeba potravinami, jo, že kdybychom si tam dali tu čokoládu, k tomu třeba to kafíčko, k tomu ještě třeba zelený čaj, tak je jasný, že asi jako ten spánek nebude úplně ideální.
1: A existuje nějaký správný čas na čokoládu? Hraje tam roli to načasování, jestli si jí dáme třeba ráno, odpoledne, pozdě večer, anebo když se toho máme potřebu ládovat v době PMS? Hraje to nějakou roli?
2: Tak ona může mít právě ten jakoby lehce povzbuzující účinek, takže tím pádem asi bych to spíše směřovala jakoby do těch dopoledních hodin a úplně asi těsně před úlehnutím bych to ve velkým jako do sebe neládovala. A zase, když je to prostě jeden čtvereček a ono i vlastně záleží jako v interakci třeba i s těma dalšíma potravinama, s tím dalším jídlem, co třeba člověk předtím snědl nebo se chystá jíst, takže ono jako záleží, ale asi bych to nebyla úplně jako striktní, že tady je, nevím, toliká ta hodina, tak už jako ne.
1: Dobře, já se přiznám, že u jednoho čtverečku nezůstanu nikdy. To úplně teda nelze. Ale snažím si to vždycky obhájit tím, že čokoláda je zdravá, je plná antioxidantů a prospívá mému tělu. Jsou tam teda fakt nějaké antioxidanty?
2: Určitě, antioxidanty tam jsou. A jak takhle vlastně říká, že kolikrát to nezůstane u jednoho čtverečku, tak pak možná bych se zaměřila na to, jestli jako fakt je to ta chuť, nebo je to v tom specifickém období v rámci třeba toho PMS. A jestli to třeba není někdy o tom, že fakt člověk nestihne se pořádně plnohodnotně najíst a je to takový to jako dojídání se, nebo člověk, když se třeba nevyspalí, tak zase ta energie je dole a člověk automaticky sahá jakoby potom možném nejrychlejším zdroji energie, což většinou je právě ten cukr a tuk nebo takovéto potraviny.
1: Pojďme si říct, že cukr a tuk nám prostě chutnají, je to výborná kombinace. Ale z tvé vlastní zkušenosti, jak je na tom naše populace s bílkovinama? Mm-hmm. Protože bílkoviny jsou trendy, všude se propagují, měli bychom je jíst v co největším množství, ale jaká je ta skutečnost?
2: Zase bych řekla, že ono opravdu jako záleží, že to je jedinec od jedince, že někteří lidé už to povědomí mají, snaží se, ale i jako z mé zkušenosti vím, že fakt to hodně jako záleží. Ve chvíli, kdy já třeba pracuji s nějakým sportovcem, tak tam to povědomí je, co se týče třeba těch běžných konzumentů, tak ale jako pozorují to, že tím právě jak všechny ty proteinové věci jsou teďka trendy, tak minimálně ta snaha tam je. Ale většinou mě přijde, že kolikrát je to spojeno s tím, že zase třeba lidé jsou schopni zaměřit se jenom na ty bílkoviny a začít demonizovat zbytek. Takže sacharidy špatně, tuky špatně, což zase není jako správně. Furt každá ta makroživina má v jídelníčku toho člověka své opodstatnění a je potřeba na to hledět z toho komplexního hlediska.
1: A ty sama vnímáš ten trend jako prospěšný, nebo třeba má i tu odvrácenou stranu tohohle příběhu a jsou tam i nějaká negativa?
2: Jako určitě prospěšný v tom smyslu slova toho povědomí, že ty bílkoviny jsou důležité, jaké mají ty funkce skrze regeneraci, že to vlastně součást enzymů, hormonů. V tomhle směru ano, ale přijde mi, že samozřejmě moc se do toho to vkládá, ono to jako i tak nabízí ten marketing, kdy častokrát pak jako některé jako potraviny, které, nebo zapomíná se na potraviny, které jsou vlastně přirozeným zdrojem těch bílkovin a jiné jsou jako vyzdvihované, jako najednou tady superproteinová potravina, jo, nebo superproteinový tvaroh, ale tvaroh i sám o sobě je prostě fajn zdrojem bílkovin a nepotřebuje takové označení. Takže mám pocit, že se pak kolikrát zapomíná na takové ty běžné zdroje bílkovin, jako jsou vejce, maso, luštěniny, mléčné výrobky a tak, no. Takže v tom vidím jako trošku háček, no, že ten marketing tam do toho docela vstupuje.
1: Vendula Popelková byla dnešním hostem podcastu Energiemi. Vendy, já moc děkuji za velmi zajímavé povídání.
2: Já také moc děkuji a přeji krásný zbytek dne.
1: No a pokud se vám podcast líbil, tak ho lajkujte, komentujte, povídejte si o něm a nebo třeba o něm alespoň trošku popřemýšlejte a nechte všechny ty informace doznít. A já už vám teď přeji krásné dny plné energie.
3: Energiemi. Podcast, který vás nabije energií. Další informace najdete na www.energiemi.cz.
6: I ty, které milujete. Čas. Radio Čas. I ty, které milujete.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Radisox, ponožky, které se nosí. Vyrobené na zakázku přesně podle vašich představ. Vaše logo, váš nápad, váš styl. Grafický návrh připravíme zdarma. Více na www.radisox.cz. Psáno s X.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
3: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože no. Třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom, nechci říct, nelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně, ale...
4: To je takové trošku vydírání. Jo.
3: Ale abyste nelitovali.
4: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo. Rádi.

0: Film Time na Rádio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádio Čas.
1: Čas. Rádio Čas.

0: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
1: Dny Karviné se blíží. Už 12. a 13. června rozsvítí park Boženy Němcové hvězdy jako Olympic, Ben Cristovao nebo Divokej Bill. Těšit se můžete i na unikátní spojení Janáčkovy filharmonie a DJ Lova. Vstup je zdarma a nebude chybět ani obří zóna pro děti. Vidíme se 12. a 13. června v Karviné. Více na www.karviná.cz.
2: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete.

0: otevírám výherní box.
1: Skřítkův poklad Rádia Čas je tady. Hra, kde rozhoduješ jen ty.
0: Odpočítávám. 3, 2, 1.
1: Vezmeš výhru nebo riskneš víc? Pozor, jeden krok navíc a můžeš odejít s prázdnou.
0: Tak co? Jdeš do toho?
1: Skřítkův poklad. Jedině na Rádiu Čas.
2: Partnerem soutěže je Investona. Investuj z pohodlí domova. Investovat má smysl. www.investona.cz.
3: Hity, které milujete.
4: Radio Čas.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhrajou nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom, nechci říct, nelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a
8: to
7: podobně,
8: je,
7: ale...
8: To je takové trošku vydírání. Jo.
7: Ale abyste nelitovali.
8: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
1: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas.

Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Čas. Radio Čas.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Rádio Čas.

0: Radimem a Lenkou.
1: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom nechci znelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně,
2: je,
1: ale...
2: To je trošku vydírání. Jo.
1: Ale abyste nelitovali.
2: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádi.

0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Čokoládu Milka mléčnou, bublinovou, bílou a další druhy až 100 gramů za 32,90. Poctivé české špekáčky Prantl Premium 100 gramů za výtečných 16,90. Fernet Štok Original Citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo oblíbenou kofolu Original Nulka Citrus nebo Vyšeň méně více 2 litry za 29,90. Více na moje Hruska.cz.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom někteří znelitovali, to už je opravdu jako to makléřské a podobně, ale...
2: To je takové trošku vydírání. Jo, jo, jo.
1: Ale abyste nelitovali.
2: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno, Moravo.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Já jsem blázen, ale stále věřím.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

0: každé úterý ráno po 8 hodině. To chceš slyšet. Na Rádiu Čas rozdáváme vstupenky na špičkové koncerty a festivaly. S kým? Kam? To se dozvíš každé úterý po 8 hodině ráno. Buď u rádia, buď ve hře. A možná zrovna ty budeš u pódia. Rádio Čas. Hrajeme největší hity a rozdáváme top hudební zážitky.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět

0: S Radimem a Lenkou.
1: Já vím, že někteří čekají na megaléto, které bude mít i letos, jakože třeba čistě náhodou vyhraju nějaké ty volňásky, ale to vyhraje tak jako jedinec, dva, tři, no. Abyste potom nechci znelitovali, to už je opravdu takové to makléřské a podobně,
2: je,
1: ale...
2: To takové trošku vydírání. Jo.
1: Ale abyste nelitovali.
2: Ale jinak jsme velmi milí, hodní a máme vás rádi. Každý všední den mezi 6 a 9 v Dobré ráno Moravo. Rádio.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax. Rádio Čas.

vína. O co jen můžou a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Poprvé venku. Line-up, na který si čekal. Mega koncert Rádia Čas v Ostravar aréně už 21. listopadu 2026. Mega koncert Rádia Čas. Naživo Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Tahle sestava se neodkládá. Kup první vstupenky teď na časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.